0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 32. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřebuji.

0: Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
0: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
0: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
1: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
0: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
0: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
0: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
1: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
0: Je to takový malý perníkový sendvič.
1: Ořechový.
0: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
1: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
0: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
1: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásnej, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
0: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dobraného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 400letí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980, tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede Čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně ve Francii vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to, no jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už odpradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České Kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali vylapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Hmm.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový a nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl býval rád žil?
1: Tak

0: Nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus. A já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným. A větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
1: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
0: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labyrintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. a 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti. Odlučněné je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přijdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy se na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, ano?
2: teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohoto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: je 5 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy. Kvůli bouřkám hasiči zasahovali u několika desítek případů. V Liberci je uzavřená Masarykova ulice. U vodojemu na Kozinci vzniknou veřejné prostory pro návštěvníky. Dnes bude jasno, odpoledne přehánky a bouřky s teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Včerejší tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Výstraha před silnými bouřkami v Česku platí i dnes. V centru Liberce je neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Zaplatí za to 109 milionů korun bez daně. Práce navážou na loni dokončenou opravu v Rýgrově ulici. Potrvají až do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
1: Výluka linek MHD číslo 2 a 3 v úseku Fignerova Lidové sady ZOO a odklon linek číslo 93 a 99. Zastávky Botanická zahrada budou přesunuty do Fibichovy ulice.
0: Vodohospodářské sdružení Turnov staví pro veřejnost prostor k setkávání před vodojemem na Kozinci v Jilemnici na Semilsku. Zbyly na to peníze z rekonstrukce dvou vodojemů. Na místě bude dlážděné náměstíčko se sezením a zelení. Svazek obcí tam chce vybudovat nový turistický cíl a přiblížit vodárenství lidem.
2: Rekonstrukce obou vodojemů začala už před rokem. V jednom případě jde o historickou kopii, druhý vodojem je naopak moderní s prosklenou fasádou. Vodou zásobují obyvatele Jilemnice a Benecka. Celkové náklady na rekonstrukci vodojemů a vybudování rekreačního prostoru přijdou na zhruba 40 milionů korun. Práce by měly skončit na podzim. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Už 5 let v Česku funguje půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí přes 100 zařízení, která lidem se zrakovým postižením zjednodušují každodenní život. Pomohla tak ve více než 500 případech. Jejím hlavním cílem je, aby si slabozrací mohli pomůcky vyzkoušet předtím, než si je pořídí. Půjčovna sídlí přímo v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské ulici a unikátní je i tím, že v ní pracují lidé s těžkým zrakovým postižením. Počasí. Dnes ráno bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do dnešních 10 hodin dopoledne bude v České Lípě platit uzavírka ulic Boženy Němcové, Erbenova a Sokolská a také přilehlých parkovišť. Důvodem jsou městské slavnosti.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté vám přejeme z Českého rozhlasu Liberec hezké dobré ráno. Je zatím velmi příjemné s teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia. Naše dobré ráno ale nebude jen o počasí, ale také o dalších tématek. Mezi Mimoní a Českou Lípou je nová přírodní rezervace. Místo, milí posluchači, určitě znáte. Proč jsou unikátní meandry řeky Ploučnice takto označeny, zjistíme v první reportáži. Vypravíme se také do Višňové, kde většina místních v anketě odmítla výstavbu větrné elektrárny a na důvody odpovíme. A pokud se dnes chystáte vypravit k vodě, poradíme vám, jak zjistit, jestli je rybník a jeho voda pro koupání bezpečný. Tak nejen o tom budeme mluvit v první hodině. Přejeme krásnou neděli a dobrý poslech.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Severní vítr je krutý, zpíval nám ve svém známém hitu Jaroslav Uhlíř. Ten dnešní takový rozhodně nebude, bude jen mírný nebo bezvětří, silný pak může být jen v očekávaných bouřákách. Takže krutý byl vlastně jen v komedii Vrchní prchni.
1: No tak kolega, už se vám představil, panstvo. Teď si ještě prohlédněte mě. Aha. To víte, falešný vrchní nám řádí jako mor.
2: Ale my vás známe, pane Pištělák. Aha.
0: A od falešného vrchního už míříme po vlnách Českého rozhlasu Liberec na Česko-Lipsko. Klikatící se řeka Ploučnice je nově přírodní rezervací. Kromě divokých meandrů je území zvláštní i tím, že hostí desítky vzácných druhů rostlin i živočichů. Na podrobnosti se Filip Majsl zeptal našeho reportéra Jiřího Jelínka.
3: Jde o nivu Ploučnice a jeho přítoku Svitávky, kde se voda vlní krajinou mezi Borečkem u Mimoně a Vítkovem u České Lípy. Znají to tam zejména vodáci, kteří úzkými a na mnoha místech mělkým korytem, nezřídka překlenutým spadlým stromem, každoročně poplouvají po stovkách. Jinak je oblast prakticky mimo hlavní turistické stezky a je relativně odlehlá. Na nové rezervaci je cenné hlavně to, že se zde řeka v minulosti nijak neregulovala, jak popisuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
4: Má rozlohu 283 hektarů a je jedinečná tím, že se tu řeka volně klikatí krajinou a každoročně zaplavuje přilehlou nivu. Slouží tedy jako přirozená protipovodňová ochrana pro nedalekou Českou Lípu. Domov to má také řada vzácných druhů rostlin a živočichů.
3: Podobné meandry prý dokážou velkou vodu zpomalit dokonce lépe než drahá technická řešení.
5: A paní Šulová mluvila také o vzácných druzích rostlin a živočichů. O jaké konkrétně se jedná?
3: Tak daří se tam například vážce klínatce, která patří mezi ohrožené druhy, zmizí říše třeba také pošvatkám nebo jepicím. Ve vodě pak žije hrachovka říční, což je takový drobný mlž, kterému vyhovují právě nezregulované a neznečištěné toky. Podél vody můžete potkat také vidry nebo bobra evropského. V různých tůních nacházejí vhodné místo pro rozmnožování také čolci a další obojživelníci.
5: No a znamená nový status území nějaká omezení pro návštěvníky?
3: Není to tak, oblast totiž už před vyhlášením přírodní rezervací spadala do první zóny ochrany chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Obecně zákon říká, že přírodní rezervací je možné využívat jen v případě, že se tím uchová nebo zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. Jak jsem říkal, kromě vodní cesty není moc možností, jak se nivou řeky pohodlně pohybovat, ale je tam možné nahlédnout z přilehlého lesa, kudy vede síť lesnických stezek. Na ně se asi nejlépe dostanete po takzvané staré lipské cestě, která novou rezervaci volně lemuje z jižní strany.
6: Také na Česko-Lipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: pondělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a v 10 hodin 24 minuty nastane letní slunovrat a začne astronomické léto. Jakým počasím ho přivítáme?
1: Počasí.
0: Probouzíme se do poměrně příjemného rána. Teploty jsou teď mezi 14 a 17 stupni v Libereckém kraji a během dne poskočí až na 33 stupňů Celsia. Zpočátku bude slunečno, postupně ale bude opět přibývat mraku a místy opět s přeháňkami a bouřkami, které mohou být i silné. Biopředpověď je na třetím, tedy na nejvyšším stupni, tak na sebe buďte, milí posluchači, opatrní. A další naše téma, většina obyvatel Višňové, vesnice Libereckého kraje 2026, v anketě odmítla výstavbu větrné elektrárny. Proč, řekneme vám z Českého rozhlasu Liberec už za 4 minuty.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Je přesně 5:22. S vámi je po celém kraji Český rozhlas Liberec a už jste se, milí posluchači, koukali do kalendáře. Tak pokud ne, uvidíte tam svátek, že má jméno Alois. Jméno vzniklo patrně z provencalské formy jména Ludvík Luigi. Podle dostupných statistik je mezi námi na 12 000 a známými nositeli tohoto jména jsou například Alois Hadamčík, český hokejový trenér, Alois Jirásek a Alois Mrštík, čeští spisovatelé, nebo třeba i Alois Švehlík, náš herec. A teď už v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec slíbené téma. Vesnicí roku Libereckého kraje 2026 se stala Višňová na Liberecku. Obec z Frýdlantského výběžku získala zlatou stuhu a postupuje do celostátního finále. Jak prozradil Ivetě Kalátové nezávislý starosta Višňové Michal Šajdl, je toho v obci mnohem, co mohou opravdu nabídnout i mladým rodinám.
1: Tak v první řadě máme k dispozici stavební pozemky, které jsou zasíťované. Takže je možnost samozřejmě zažádat a zakoupit si u nás pozemek. A potom, bavili jsme se o tom mimo mikrofon, ale máme 4 hospody u nás. Máme tam velice dobré dostupné železniční spoje, jezdí tam autobus, máme poštu, máme posilovnu, máme spoustu věcí, máme tam krásně, takže já si myslím, že určitě je co nabídnout.
2: No, co škola, školka?
1: Školku máme oboje dvoje, máme budovu tělocvičny.
2: Ale důležité je, hodně starostů si stěžuje, že nemůže sehnat praktického lékaře anebo zubaře. Jak jste na tom vy?
1: Tak, my jsme na tom tak, že v loňském roce jsme podepsali smlouvu se společností Johnny Marketing Medical, který nám zajišťují zdravotní služby, co se týká praktického lékaře. A nyní tedy chceme vybudovat ordinaci i pro zubaře, takže teď chceme rekonstruovat i ordinaci praktického lékaře a zakoupit vybavení pro zubaře.
2: Dům seniorů, jak jste na tom? Vy tam budete rekonstruovat?
1: Už rekonstruujeme vlastně od září loňského roku. Má dojít k vybudování v první fázi 12 bytů, ale teď z důvodu špatného stavu krovu bude celý krov pryč a dojde i ještě k nadstavbě jednoho patra, kde do budoucna bude moc vzniknout dalších 6 bytů, takže dohromady 18 bytů pro místní seniory.
2: Mm-hmm. No, dívám se do vašeho programu veřejného zasedání zastupitelstva obce Višňová ve středu 24. června a jedním z bodů je větrná elektrárna v Andělce, výsledky ankety.
1: Tak, je to tak, protože asi 2 roky zpátky přišel investor s tím, že by chtěl vybudovat 8. větrnou elektrárnu v Andělce. Takže my pochopitelně jsme chtěli prvně znát názor místních občanů, a to nejenom trvale žijících, ale i chalupářů z té spádové oblasti, to znamená z Andělky, z Loučné, ze Sani a z Filipovky. Anketa vlastně už proběhla v sobotu minulém týdnu, a takže teď už máme výsledky, kdy tedy 76%, jak říkám, trvalé místních občanů, ale i chalupářů bylo proti. Tady v tom případě samozřejmě respektujeme názor místních. Tohle ta myšlenka nebo tohle si názory zazněly i na veřejné besedě v Andělce, kde zkrátka panuje obava už ze stávajícího provozu těch 7 větrných elektráren, což je možná trošku ještě nedořešené téma a budeme se tím zabývat. Mm-hmm.
2: Ostatně ono asi obyvatelům vadí zejména hluk, který sice nepřevyšuje takovou tu zákonnou hranici, ale přece jenom už člověk to tam vnímá, že tam něco je ve vzduchu.
1: Přesně tak, i to byl jeden z výsledků ankety, kdy opravdu spousta lidí má obavy nejvíc hluku.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ráno, 21. červnový den, jste naladěni na Český rozhlas Liberec a Miroslav Holubec vám ve zprávách řekne, že v libereckém areálu Vesec jsou nové atrakce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Od července se rozšíří jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Firmy budou muset evidovat nástupy nových zaměstnanců. Zatím tak museli informovat jen v případě cizinců. V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové atrakce. U okruhu je už několik týdnů městská knihobudka. Na kopci Špičák vznikl fotopoint. V blízké době město plánuje vybudovat ještě dřevěná lehátka. V areálu má vzniknout i hřiště pro psy. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Na řeckém ostrově Euboea úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s Pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Ekvádor remizoval s Kurasem 0-0 a zápas Tunisko-Japonsko začne za půl hodiny. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky ubývat a i oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Úvozní. Uzavírka platí do konce června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přesně 2 minuty po 17:30. Díky, že posloucháte Český rozhlas Liberec. Jako poděkování pro vás máme další české písničky, třeba od Petra Muka nebo i Marie Rotrové. A také vám řekneme, jak poznat, že je voda bez toxických sinic, pokud se chystáte k rybníku. A u vody zůstaneme i s Václavem Koptou. Bude nám totiž vyprávět o jízdě na tobogánu.
3: A já tak plavu v tom bazénu a koukám a nápis tobogán. A já říkám, to je dobrý nápad. Celý dny jsou tam ty děti zlobivý, že jo, to se člověk nesveze. Ale dneska lidu prázdno, já si to sjedu.
0: Jak to dopadlo, uslyšíte po 17:45. Teď už od nás Petr Mouka, k tomu i přání dobrého nedělního rána.

0: Kravá a její řeka lásky. A i ta může být pro nás nebezpečná. Představte si, a to nejen, když jde o lásku. Horké počasí nás láká k vodě, odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxíny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd ale nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je však na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů sinic je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přesně ve 6:15 máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a pokud si dnes vyrazíte na zámecké slavnosti na zámek Sviany nebo na Brod Market do Železného Brodu, počítejte s horkým dnem, s přeháňkami nebo i bouřkami.
1: Počasí.
0: Je před námi další horký a dusný den. Začneme ho slunečnou oblohou, postupně bude přibývat oblačnosti a stejně jako včera i dnes se mohou na některých místech vytvořit i velmi silné bouřky. Odpolední maxima se dostanou mezi 30 a 33 stupňů Celsia. Kdo z vás se chce ochladit, tak musí vyrazit na hory, kde bude okolo 26. A pozor na klíšťata, mají mimořádně vysokou aktivitu, tak se nezapomeňte po výpravě do přírody zkontrolovat. A alergiky trápí nejvíc traviny a žito, začíná zároveň i pilová aktivita některých bylin. A od počasí už míříme k zábavě, za chvíli nás po vlnách Českého rozhlasu Liberec pobaví dnešní oslavenec Václav Kopta.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Mám prostě

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a v 10 hodin 24 minut nastane letní slunovrat, tedy okamžik, kdy slunce dosáhne své nejsevernější polohy na obloze a severní polokoule tak zažije nejdelší den roku. No a kromě milovníků léta je den důležitý třeba i pro narozeninové oslavence. Slaví několik známých osobností, například spisovatelka Markéta Zinnerová, autorka známého seriálu My všichni školou povinní, který se natáčel i u nás v Liberci. Slaví také hudební skladatel Jan P. Muchov, herečka Miriam Chytilová nebo herec, muzikant, textař a moderátor Václav Kopta. A my si ho teď v ukázce z pořadu Karla Šípa připomeneme i jako výborného baviče.
1: Žena mi vzkázala SMS-kou, že na mě čeká v akvaparku. Já říkám, to chce odměnu, musíš na tohle zapomenout, dole sám, zadeček, všechny tyhle věci. To chce rychle nějaký pozitivní příběh. Tak jsme se tak cochtali, bylo to bez harantů, byl den všední, takže byli ve škole, víš, ano. My to měli celý pro sebe. A já tak plavu v tom bazénu a koukám a nápis tobogán. A já říkám, to je dobrý nápad. Celý dny jsou tam ty děti zlobivý, že jo, to se člověk nesveze. Ale dneska lidu prázdno, já si to sjedu. To mě z té hlavy dostane ten zadeček i s tím dole sám. Tak jsem šel asi 10 minut nahoru, 3 patra, žádný výtah. Dalších 10 minut, než jsem pochopil střídání zelený a červený, pan vždycky blikal zelená, jak jsem se tam začal soukat, než jsem se, tak už zase červená.
2: Hele, promiň, ale to už byl v plavkách, doufám.
1: No, to jsem ještě byl v plavkách. Já jsem přehlídl jednu zásadní věc. Totiž, když chcete se v tomhle typu tobogánu svést, musíte mít takovou podložku. Ta podložka je něco jako karimatka, která vlastně vám umožní bezpečně, jakž takž bezpečně tím tobogánem projet. Já neměl tuto podložku. Já měl jenom velkou chuť do života, touhu zapomenout na trauma z bahenních koupelí. Hele, vyrazil jsem a nahoře, víš, ještě jsem se tak jako odrážel, říkám, nuda, ty jo, angzamíčko, takový keci, tak jsem si ještě těma ploutvema odrážel a říkám si, ty vole, a najednou se začaly dít věci, nějak mě to chytlo, ten prout pod zadkem té vody. Když ti řeknu, balistická střela hadr, normálně, já jsem nabral takovou rychlost. A ono to bylo dlouhý a nekončilo to. Já myslím, že to je tady jako v tom nákupním středisku, že nahoře jsem sjel a dole jsem za 2 vteřiny dělal ostudu dětem. Když jsem, ne, tady takhle. Já jsem chvílema byl i hlavou normálně dolů. Já jsem v tom rotoval takhle normálně v tom. A teď se děli tyhle strašné věci. Ve finále to fakt už bylo úplně jako adrenalin příšel, že jsem křičel. A hlavně jsem brzdil, což je ta největší chyba. Takže rameno vykloubený skoro. No a představte si, že jsem asi zřejmě první, jedinej a poslední, kdo z toho dole, zase z toho otvoru vylít, ale prdelí napřed. Prostě takhle mě to tam vyplivlo. Ty se ptal na plavky, no to byly tanga ještě navíc pod kolenama. A já si normálně tím zadkem jsem vylít do toho brouzdaliště a tam zábradlí a 3 puberťáci něco hráli na mobilu. Jo? A když mě viděli, tak ten jeden se odpil a udělal. Tak jsem si je podal, víš. Yeah. Hoši, na slovy, byli to cizinci, naštěstí teda, takže nevěděli, proč na ně ten nahej člověk s zbytkem důstojnosti a plaveček. To byl zážitek, člověče.
2: Krásný zážitek. Hmm?
0: To byl vypravěč a dnešní oslavenec Václav Kopta. Teď je 5:53, za chvíli nabídneme zprávy a po nich je další témata Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Třeba o tom, že v Mladé Boleslavi budou mít 250 kilometrů vážící slunici. Na podrobnosti si počkejte, teď už vám zpívá Michal David, právě začínáme.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kraj projedná odvolání ředitelky Jablaneckého gymnázia. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. V Liberci začíná výstava dětského sklářského sympozia. Dnes bude jasno, postupně přehánky a bouřky s teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Školská rada gymnázia u Balvanu Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji podnět k odvolání ředitelky školy Michaely Mutl. Stejný podnět obdržel kraj i od jabloneckých zastupitelů. Důvodem k odvolání má být dlouhodobě špatná komunikace ze strany vedení školy, odchod několika pedagogů a celkově napjatá atmosféra ve škole. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj zasedne zítra kvůli gymnáziu mimořádná rada kraje.
4: Budeme se tím jako rada kraje v pondělí tím podnětem zabývat. Určitě vyhodnotíme všechny ty návrhy, kterými paní ředitelka chce stabilizovat situaci ve škole, a budeme hledat nějaké řešení, které skutečně povede k tomu, že ta škola začne od 1. září fungovat v nějakém běžném režimu. Víc to hodnotit v této situaci nechci a nebudu.
2: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má také jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat. Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Galerie Severočeského muzea v Liberci dnes vystaví sklářské výrobky nejlepších mladých výtvarníků z každého kraje. 14 žáků základních uměleckých škol od čtvrtka v Kamenickém Šernově na Českolipsku tvořilo v tamních hutích díla podle svých návrhů. Ochotně jim u toho asistovali dlouholetí profesionálové, říká modní návrhářka a ambasadorka dětského sklářského sympozia Liběna Rochová.
5: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci laiků, mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
2: Výstava bude v muzeu do konce léta. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinerii v Kapotně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vztahují Minsk do konfliktu.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou přeháníky nebo bouřky i silné. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, zdraví vás Český rozhlas Liberec. Svátek slaví Alois, přejeme tedy všechno nejlepší a nezapomeňte na ně s přáním ani vy. A my zase nezapomeneme na pravidelné rubriky, jako je kalendárium nebo dětská anketa. A přidáme také řadu informací z našeho kraje o parkování v Jablonci nad Nisou nebo o změnách v jízdních řádech na Frýdlansku. Jako první ale vyrazíme kousek za hranice našeho kraje, do Mladé Boleslavy. Když sem v 17. století zavítala cvičená slonice Hansken, byl z toho tehdy poprask. Teď se tam vrací. Je ale celá kovová. Kolik váží a kdo ji vytvořil, prozradíme už za pár minut. Poleškovi Semelkovi nebo i Haně Zagorové.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: A pokud chcete víc než jen pusu od Hany Zagorové a Petra Reska, nabízíme na vlnách Českého rozhlasu Liberec zajímavost od našich sousedů ve Středočeském kraji. Slavnou cvičenou slonici Hansken vytvořilo na metalovém sympóziu v areálu Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi australský umělec Matt Hill. Ta skutečná se svým pánem v 17. století procestovala Evropu a podle historických záznamů navštívila i město. Kovová socha je 2,5 metru vysoká a bude stát na náměstí Míru.
1: Umělec Matt Hill z Austrálie. Slon je obrovský, je na boku, co zrovna teďka se dělá.
2: Slon je 2,5 metru vysoký a je to slon indický. Existuje příběh, že slon byl v 17. století v Mladé Boleslavi a proto ho tvořím.
1: Slon váží 250 kg a je z kortenové oceli. Hned vedle na dvoře průmyslové školy tvoří umělec z Argentiny.
3: My name is Tomáše Cinelli. I'm from Argentina.
4: I was here 2 years ago.
5: Tvořil jsem tady na sympóziu před 2 lety Českého lva a teď mě požádali, abych udělal draka. Drak je můj návrh, můj design.
4: Someone that I designed.
1: Paní učitelka, vy jste přišla s dětmi se podívat, jak se pracuje?
6: Ano, přišli jsme se podívat, protože jedna ze soch bude před naší základní školou.
1: Která?
6: Je to socha draka, kterou...
1: Je zrovna tady tak...
6: Ano, ano, přesně tak. A naše děti mají za úkol jí vybrat jméno.
1: Děvčata, kluci, prý budete vybírat jméno. František.
7: Senior, protože je od Argentinace.
1: Hanka, studentka.
8: Vypadá to jako Michael.
1: Jako Michael.
8: Michael.
1: Gerard Kajsper, organizátor metalového sympozia.
9: Novinka, máme základní umělecká škola Mšino. 6 žáků společně vytvoří jedno sochu. Má to téma hmyz a letos se vybrali včely.
1: Na 13 ročnících metalového sympozia se předvedlo 65 umělců ze 30 zemí světa. Vzniklo 60 kovových, 20 dřevěných a 7 street artových děl. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoni, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: druhá vlna veder ve Francii, Španělsku nebo Portugalsku může být v nejteplejších oblastech až 45 stupňů Celsia. To u nás přeci jen bude o něco chladněji.
1: Počasí.
0: Probouzíme se do poměrně příjemného rána, teploty jsou mezi 15 a 18 stupni a během dne poskočí až na 33 stupňů Celsia. Zpočátku bude slunečno, postupně ale bude přibývat mraku a místy opět s přeháňkami a bouřkami, které mohou být i velmi silné. Biopředpověď na trojce, tak na to, milí posluchači, pamatujte a buďte na sebe opatrní. A za chvíli se v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec podíváme i do kalendáře. Je neděle 21. června, ať se vám vydaří.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: V

Do půl sedmé nám zbývá 8 minut a my z Českého rozhlasu Liberec pokračujeme v oslavách 10 let našeho samostatného vysílání. Už v úterý se proto můžeme sejít v Liberci na náměstí a pozvali jsme si k tomu i známé a významné hosty. Od 14. hodiny postupně zahraje a zaspívá Marta Jandová s rozhlasovým big bandem Gustava Broma nebo Jan Smigmator. Uvidíte i brazilskou bubenickou show a další, tak se na vás těšíme v úterý od 14. hodiny před Libereckou radnici. A teď už pohled do kalendáře.

0: starého Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 21. června svátek má Alois a dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou

0: František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do nedělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a ve zprávách vám Miroslav Holubec řekne třeba o tom, že na Liberecku se budou sázet stromy. Kolik a jaké, dozvíte se.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavní nemocí. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíc za posledních 10 let. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 000 sazenic buků, dubů a jedlí. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor. Celkem 251 mladších sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná dnes v Praze a potrvá celý týden. Krajskou výpravu při slavnostním zahájení povede biatlonista Vítězslav Hornik. Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky princezny Diany je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Tenistka Linda Nosková sehraje finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Později večer budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 38 u Dox na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta. Místo nehody se dá opatrně objet.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům tedy přejeme šťastnou cestu a v dopravě zůstaneme. Z Českého rozhlasu Liberec se totiž dozvíte, že na Frýdlansku se plánují změny v jízdních řádech, nebo jak jablonecká radnice naloží s peticí proti průtahu s Hrnčím dolem. Podrobnosti přidáme už za pár minut. Teď Leona Machálková se svojí galaxií přání a o nádherné lásce vám zaspívá i Pavel Novák. Je 6:30.

Jeden z největších hitů Pavla Nováka, Nádherná láska. A mimochodem, pokud jste to nevěděli, milí posluchači, tak právě Pavel Novák má velkou zásluhu na uplatnění češtiny v populární hudbě. Psal totiž české texty k převzatým stavbám. Teď je 9 minut po půl sedmé, zdraví vás Český rozhlas Liberec. A tady jsou od nás informace, které na jiné rozhlasové stanici v kraji jen tak neuslyšíte. Je před námi poslední týden školy. Ministerstvo školství totiž posunulo prázdniny o 2 dny a nezačnou tedy, jak bylo původně v plánu, ve středu 1. července, ale už příští neděli. Tak pamatujte na to, že prázdninový provoz veřejné dopravy začne také dřív, tedy od neděle a od pondělí. V dopravě zůstáváme, na webu iidol.cz jsou návrhy nových jízdních řádů vlaku, které začnou platit od poloviny prosince a můžete k nim poslat své podněty nebo připomínky. Jsou tady také návrhy autobusových jízdních řádů pro celé Frýdlansko, kde už jsou navrženy změny daleko větší než u zmíněných vlaků. Linka 660 by měla jezdit až do Zavidůva, zlepšit se mají návaznosti mezi autobusy a vlaky v Raspenově a častěji mají jezdit autobusy na lince 641 mezi Frýdlantem a Libercem. Tak se podívejte na web iidol.cz a své případné podněty pošlete. Přesouváme se do liberecké MHD, kvůli opravě kolejí je výluka mezi Fignerovou a Lidovými sady. Místo tramvají jezdí náhradní autobusy na linkách X2 a X3. Na tramvaj se pak přestupuje v terminálu Fignerova. S omezením počítejte do odvolání, jak píše na svém webu dopravní podnik. Autobusy ještě jednou, ČSAD Liberec se ani v opakovaném výběrovém řízení nepodařilo získat dodavatele kapacitních meziměstských autobusů. Zadávací řízení bylo zrušeno. Na dodávku až 9 15-metrových autobusů se nepřihlásil žádný výrobce. Podle dopravce je to dáno aktuální situací na trhu s omezenými výrobními kapacitami a dlouhými dodacími lhůtami. ČSAD Liberec teď zvažuje další postup v obnově vozového parku. Teď míříme do Jablonce, městem kolují nejasnosti ohledně budoucnosti parkování. Rozšíří se zpoplatnění i do okrajových ulic, co bude s parkovištěm u Kauflandu na největším jabloneckém sídlišti, které se na noc zavírá, a jak radnice naloží s peticí proti průtahu s Rnčím dolem, to všechno a mnohem víc si můžete poslechnout v našem pořadu O čem se mluví. Je vám k dispozici na našem webu liberec.rozhlas.cz. A končíme vyhlídkou. Vyhlídka na Ořešníku bude příští týden uzavřena. Budou tady probíhat práce na obnově zábradlí, schodiště, lavičky i vrcholového kříže. Jak píše na svém Facebooku HKO Jizerské hory, především zábradlí už potřebuje péči potřebnou. Bude proto nejen opraveno, ale i rozšířeno. A za chvíli vám z Českého rozhlasu Liberec řekneme, jaké bude dnešní počasí, a něco mi říká, že potěšíme milovníky léta. Naopak milovníci chladu budou trpět.

0: Je přesně 6:45, s vámi je Český rozhlas Liberec a pokud si vyrazíte na zámecké slavnosti na zámek Sviany nebo na Brodmarket do Železného Brodu, počítejte s horkým dnem, s přeháňkami nebo i bouřkami.
1: Počasí.
0: Je před námi další horký a dusný den, začneme ho slunečnou oblohou, postupně ale bude přibývat oblačnosti a stejně jako včera, i dnes se mohou na některých místech vytvořit i velmi silné bouřky. Odpolední maxima se dostanou mezi 30 a 33 stupňů Celsia, kdo z vás se chce ochladit, tak musí vyrazit nahoře, tam bude okolo 26. Pozor si dejte na klíšťata, mají mimořádně vysokou aktivitu a alergiky potrápí nejvíc piliny a také traviny, žito a začíná zároveň i pilová aktivita. Některých bylin. A od počasí se už vydáváme za několik minut za dětmi. V pravidelné anketě se jich zeptáme třeba na to, co je to komedie, nebo kde ji můžeme vidět.
2: Komedie může být i díla divadla.
3: Může být i v kině.
0: Víc za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Po písničce od Richarda Millera, který bude příhodně nahý.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, s vámi je v celém kraji pod Ještědem Český rozhlas Liberec a tento týden jsme si připomněli 50 let od premiéry filmové komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
1: Věre, minutu před zvoněním máš upozornit Jandu, že má jít do hodiny.
2: Oni mu asi nejdou hodinky, nebo co?
3: Já? Proč zrovna já?
1: Janda říkal, že ty jsi nejspolehlivější ze třídy.
3: To jistě, ale to už abych pomalu.
2: To jo.
3: Abych nezmeškal.
2: Máš co dělat.
3: 2:30.
2: No, už radši běž.
0: A od nás se díky tomu nezmeškáte ani informaci, že poprvé byla uvedena v rámci 27. filmového festivalu pracujících. Znají děti nějaké komedie a jaké sledují nejraději? To zjišťovala naše redaktorka Tereza Beránková.
4: Viděli jste někdy nějakou komedii?
5: Třeba když někdo dělá srandu, tak to je komedie.
6: To je stejně nějaký film, tak hrajou nějaké diváci a dělají něco srandovného.
4: A co dělají srandovního?
6: Nějaké srandovního. Srandovné filmy.
7: Třeba v nějakém filmu nebo v nějaký pohádce, tak tam je nějaká vtipná komedie.
8: Třeba nějakém filmu doma, tak to bylo taky srandovní.
9: Když jsme šli do kina, tak tam byla srandovná pohádka.
4: A o čem byla?
9: No to právě nevím, jsem zapomněla.
8: Zlatovlásce.
4: A co je podle vás na pohádce nejvtipnější?
8: Třeba když někdo se dělal z někoho srandy.
9: Třeba Zlatovláska byla srandovná.
10: Že jsme zmlzli a dají někomu do obliče.
4: A může být komedie jenom v televizi?
8: Můžeme být i na koncertě někde.
4: A jak ten koncert vypadá?
8: No tam někdo třeba hraje na něco, třeba u toho tancuje.
4: A to je komedie?
8: No, když tancuje něco vtipného.
9: Když tam někdo hraje něco hodně moc vtipného, tak se k tomu všichni zasmějeme.
10: Komedie může být i díla divadla.
8: Může být i v kině.
0: To byly odpovědi našich dětí na téma komedie. Koukám se na hodiny, ukazují 6:53, za chvíli tedy od nás další zprávy a v příští hodině dobrého rána se vypravíme do světa sportu za jabloneckými fotbalisty a přidáme i rubriku Co v učebnicích nebylo a odpovíme na otázku, proč nám celý život roste nos.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli bouřkám hasiči zasahovali u několika desítek případů. Jablonec připravuje budovy na instalaci fotovoltaických elektráren. Výstava v galerii FOK zachycuje téma veslování. Dnes bude jasno, postupně přehánky a bouřky s teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Včerejší tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Výstraha před silnými bouřkami v Česku platí i dnes. Jablonec nad Nisou začal opravovat střechy základních a mateřských škol a městské haly. Jde o přípravy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Informoval o tom zastupitel a manažer energetických projektů Jablonecké energetické Jaroslav Šída z Pirátů. Opravy potrvají celé léto a mají zajistit bezproblémový provoz elektráren. Ty mají být na střechách přibližně 25 let. Opravit je potřeba 20 střech. To je třetina míst, kde město s fotovoltaikou počítá.
3: Stav střech se na jednotlivých budovách liší. Někde postačí lokální opravy, jinde bude potřeba rozsáhlejší rekonstrukce, třeba na základní škole Liberecká. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městskou firmou vybuduje na 60 místech ve městě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 3,2 MW. Za to Jablonecká energetická zaplatí 165 milionů korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci můžou vidět fotografie o veslařském sportu. Jubilejní 20. výstava spojuje dva fotografy a současně veslaře. Na snímcích se střídá sportovní nasazení na veslařských trenažérech s emocemi na letních závodech na řekách, doplňuje jeden z autorů a bývalý olympionik Dušan Businský.
4: Tohle to je příprava na závody. Kluci jdou na vodu, připravují si vesla, loď už mají uplatanou a je to ta poslední chvíle, kdy jim trenér může dát nějaké pokyny. Tohle to je opuštěná loď u Bleskáčského plata. Já to mám interně nazvaný šli na pivo, že ji tam nechali.
1: Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji, ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu. Komunisti obvinili generála Píku z vlastizrady, tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na haličské i alsaské frontě, ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přesně, tak tolik by teď měly ukazovat vaše hodiny a hodinky. Pokud ne, seřiďte si je podle nás. A za chvíli přidáme a zamíříme také do Jabloneckého, do Jablonce za jabloneckými fotbalisty, kteří se připravují na novou sezónu. Zároveň ale ještě netuší, jestli v ní zasáhnou do evropských pohárů. Za chvíli víc v další naší reportáži. V této hodině také zjistíme, proč nám celý život roste nos. Zavoláme meteorologům a zeptáme se na počasí a vezmeme vás, milí posluchači, také do Chorvatska. Pokud tam míříte, máme pro vás skvělý tip na jednu zdejší českou specialitu, tak určitě poslouchejte Český rozhlas Liberec. Přejeme vám krásné ráno a hrajeme do něj třeba i Petra Kotvalda.
2: Dobré ráno s Jan.

0: Zamilovaná Lenka Filipová. 11 minut po 7 máte na svých rádích naladěný Český rozhlas Liberec. Míříme za sportem. Jabloničtí fotbalisté zahájili přípravu na novou sezónu. Jestli v ní ale kromě ligy a domácího poháru budou startovat také na evropské scéně, to zatím netuší. O přímou účast přišli až v závěru ligového jara a po porážce od Karviné ve finále poháru. Právě Karviná ale byla vyloučena z ligy po korupční aféře a tak by se Jablonec nakonec mohl přeci jen v pohárech objevit.
1: My napřímo v kontaktu s UEFA nejsme, vlastně ani k tomu nejsme oprávnění. UEFA je v kontaktu s fotbalovou asociací, s kterou to řeší, takže ty informace, které máme, jsou velice podobné těm, které jsou obecně jako ve světě. Bohužel ta chvíle, kdy jsme to měli ve vlastních rukou, už je pryč. Na hřišti jsme to nezvládli a teďkon holce rozhoduje u stolu a doufáme, že to rozhodnutí bude přívětivý.
2: Věří generální ředitel jabloneckého klubu Tomáš Mejzer. Doufat může také trenér Luboš Kozel. Přiznal, že není problém připravit se na sezonu v okamžiku, kdy ještě netušíte, na kolika frontách budete působit.
3: Tady to asi tak těžký není, jakože prostě se připravujeme na novou sezónu a v tom je to skoro stejný, tam by byl maximálně rozdíl v tom, kdy třeba ta sezóna začne, že jo? Tak to se nás bude týkat stejně až jako v té následující době, teď ještě určitě ne.
2: Možná by se měnila šíře kádru. Za předpokladu, že by Jablonec vedle ligy a domácího poháru startoval také na evropské scéně.
3: Tak my máme nějakou představu, vizi. Samozřejmě to mužstvo asi dneska ještě není takový, jaký by třeba mělo být do té sezóny, nebo jaký bude, doufám, že nějakým odchodům i příchodům ještě bude docházet, ale prostě na tom jsme tak nějak jako ve shodě a už se na tom pracuje nějakou delší dobu a nemá to asi úplně vliv na to, jestli teda ještě budeme v Evropě nebo ne.
2: Na severu Čech ale moc dobře vědí, že o jistotu pohárové Evropy se tým připravil sám. Vinou nepovedeného závěru ligy a zvládnutému finále MOL Cupu. Jablonec může počítat finanční ztráty.
1: Tak pro klub je to samozřejmě velká rána. Ty peníze jsou obrovský. Kdybychom to poslední utkání sezony nebo předposlední utkání sezony zvládli v tom poháru, tak bychom byli v předkolech Evropské ligy. Měli bychom jistou základní skupinu té konferenční, kde tuším, že to bylo nějakých 70 milionů korun. Jenom jako za ten postup. Plus samozřejmě, co tam člověk nahraje. Pak, když by se nám podařilo prokousat do té evropské, tak by to bylo finančně ještě zajímavější. Ale když to řeknu, pro každý klub by to bylo hodně peněz, stejně tak pro nás. Na druhou stranu už je to pryč a ten chod toho klubu se nemůže jako odvíjet stále od nějakého smutku, že se to nepovedlo. Ta situace je, jaká je a my si s ní musíme poradit.
2: Připustil generální ředitel Tomáš Mejzer. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Chvíli po 7:15 je s vámi Český rozhlas Liberec a v 10:24 nastane letní slunovrat a začne astronomické léto. Jakým počasím ho oslavíme?
1: Počasí.
0: Probouzíme se do poměrně příjemného rána. Teploty jsou od 15 stupňů až po 22 v České Lípě a během dne nám poskočí až na 33 stupňů Celsia. Zpočátku bude slunečno, postupně ale bude přibývat mraku a místy opět s přeháňkami a bouřkami, které mohou být i velmi silné. Biopředpověď je pro dnešek na třetím, tedy na nejvyšším stupni, tak na sebe buďte milí posluchači opatrní.

0: Určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na svých rádích máte naladěný Český rozhlas Liberec a co si můžete užít v horké neděli? Na zámku Sviany mají zámecké slavnosti, kterými připomínají 10 let od otevření po rozsáhlé rekonstrukci. Vyrazit si můžete i do Železného Brodu, kde je na hasičském hřišti další ročník benefiční akce Brod Market. A kdo má rád flašinet, neměl by odpoledne chybět v Dlouhém Mostě. V kostele svatého Vavřince bude benefiční koncert Lukáše Dudy. Výtěžek ze vstupného půjde na novou elektroinstalaci kostela. A z kostela už míříme za slíbeným nosem a rubrikou Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená

0: a mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme do neděle 21. června, kde svátek slaví Alois a Liberec opraví dětské dopravní hřiště. Podrobnosti přidá Miroslav Holubec ve zprávách.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Od července se rozšíří jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Firmy budou muset evidovat nástupy nových zaměstnanců, zatím tak museli informovat jen v případě cizinců. V centru Liberce je neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Řidiči musí místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy. Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě rekonstrukce. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. V areálu vznikne i nový kruhový objezd. Na řeckém ostrově Euboea úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky. V kategorii Moto 2 zaostal za Kolumbijcem Alonzem o 205 tisícin sekundy. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Později večer budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme šťastnou cestu a zdravíme vás, ať už jste za volantem nebo kdekoliv jinde. A za chvíli přidáme pozvánku do Severočeského muzea v Liberci, kde je k vidění sklářská krása. A pokud míříte do Chorvatska, dáme vám tip na místo, kde na vás čeká něco skvěle českého. A v této hodině nezapomeneme ani zavolat meteorologům a zeptat se na dnešní počasí. Teď už ale z Českého rozhlasu Liberec píseň Kovbojská a přání dobrého nedělního rána.

0: Český rozhlas Liberec, Marika Gombitová, rodačka z východního Slovenska. S hudbou začala už jako malá, vyhrála tehdy okresní soutěž kytaristů a jako 13letá měla se svými bratry amatérskou skupinu Matador. Od hudby na výstavu, sochy, poháry, ozdoby i postavičky studentů sklářských škol můžete vidět ve vestibulu Severočeského muzea v Liberci. Díla vznikla na březnovém sympóziu v Železném Brodě a autory děl, které můžete vidět, jsou studenti od druhých po čtvrté ročníky. Tématem sympózia byla architektura Libereckého kraje.
1: Já jsem se rozhodla zpracovat dvě sochy od Jaroslava Rony. Jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu. Rozhodla jsem se je zpracovat a zkombinovat dohromady do ryté sošky.
2: Jednou z vystavujících studentek je Anna Hanková.
1: Ronu jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že mi částečně zachránil přijímačky na školu, protože jsem právě tady z Liberce a jeho sochy mě provází tak nějak celým Libercem.
2: Vedle ve vysoké vitríně máte další svoje dílo. To je dost barevně i velikostně kontrastně oproti předchozímu panáčkovi, co tady vidíme.
1: Jsou to dvě vázy, které jsou zasazené do sebe. Je to gotická architektura, částečně i liberecká radnice. Menší váza z vnější strany tvoří vlastně vnější opěrný systém. S tou byl asi největší problém, jelikož vyříznout ten vnitřní prostor, tak aby ty pilíře nepraskly. Bylo celkem složitý.
2: Gotické architektuře se věnovala i mladá umělkyně Veronika Kaplanová. Na výstavě lidé uvidí její tři skleněné poháry.
3: To je moje klauzurní práce, ze které jsem se rozhodla se inspirovat gotickými okny. Pro mě gotický sloh byl vždycky takovou inspirací. Bavila mě tam tajemnost, křehkost.
2: Dá se z těch pohárů pít?
3: Určitě jo, akorát se toho tam vejde fakt hodně. Původně to mělo být určený na nějaký třeba víno, ale fakt teda nevím pro koho.
2: Kde ty výrobky vznikly, kdo je vyrobil?
4: Jsou to vlastně unikátní kusy, které vznikly v rámci riteckého sympozia na počátku března tohoto roku.
2: Vysvětluje kurátorka výstavy Kristýna Rosmanová.
4: Sympozium se uskutečnilo v střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zajímavé je to, že je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova.
2: Výstavu studentů ve vestibulu Severočeského muzea zájemci uvidí do 11. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec a pronostika pro dnešní den říká na svatého Alojze poseč louku, neboj se. Tráva určitě narostla všude, protože po předchozích srážkách přišlo velké teplo, ale v takovém horku a dusnu není velká fyzická námaha dobrým nápadem. Určitě nám to potvrdí i v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A přesně v 7 hodin na 45 minut jsme ve spojení s meteorologem Martinem Hinčicou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koukám se z okna našeho studia a nevidím nic jiného než slunce. Tak jaké jsou díky němu teploty teď po ránu?
1: Teploty se celkem rychle zvyšují, takže aktuálně měříme okolo 20 stupňů Celsia. Nejtepleji máme ve Frýdlantu, kde máme přes těch 22 stupňů. A například Liberci máme 21,5 stupně Celsia.
0: Včera bylo opravdu horko a dusno, navíc místy udeřily i silné bouřky. Bude takový i dnešek?
1: Bude dosti obdobný, té oblačnosti bude odpoledne přibývat, takže bude to kupovitá letní oblačnost a také se hlavně později odpoledne k večeru zase můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky a podobně jako včera, tak i dnes platí výstraha před silnými bouřkami, takže pozor na hlavně větší srážkové úhrny, po případě nárazy větru. Nicméně, co se týká teplot, tak ty teploty budou podobně včerejším mezi 30 až 33 stupni Celsia a podobně jako včera i dneska máme té vlhkosti ve vzduchu hodně, takže ta kombinace teplot a vlhkosti zatěžuje lidský organismus, hlavně v odpoledních hodinách.
0: Takže kvůli tomu je určitě bio na nějakém vysokém stupni?
1: Ano, je na trojce, to znamená bio předpověď toho nejvyššího stupně.
0: Tak jste to slyšeli, milí posluchači, buďte na sebe opatrní a dodržujte pitný režim. Martine, dají se ty bouřky nějakým způsobem lokalizovat, nebo dá se říci, kterou část našeho kraje během odpoledne zasáhnou?
1: Dneska je to velmi neurčité, ta pravděpodobnost je dost, řekněme, všude podobná po Libereckém kraji. Jediné, co se dá trošku víc určit, je to načasování, které by mělo přijít v pozdějších odpoledních a podvečerních hodinách, ale dnes skutečně ty bouřky, pokud vzniknou, tak budou dosti chaoticky organizované, takže dneska je ta určitost předpovědi bouřek ještě menší než včera.
0: A jaký bude začátek nového týdne? Ochladí se alespoň trochu?
1: To avizované v uvozovkách ochlazení skutečně přijde, protože zítra přes nás přejde taková velmi nevýrazná studená fronta od severu a ta přinese právě ty nižší teploty v uvozovkách, takže zítra mezi 25 až 29 stupně Celsia, takže přece jenom o ty 3-4 stupně Celsia se nám ochladí, ale také se nám i trošku sníží ta vlhkost, takže ta pocitová teplota nám také o něco klesne. No a k tomu se nám i rozfouká trochu vítr, takže zítra mírný, severní až severovýchodní a k tomu zítra ta oblačnost bude zmenšená, polojasno až oblačno, takže i nadále si užijeme sluníčka. A zítra ty přehánky spíše výjimečně, hlavně okolo poledních hodin, takže dá se říct, že ten začátek pracovního týdne bude přece jenom pocitově příjemnější než víkend.
0: Dobré zprávy od meteorologa Martina Hinčici. Děkujeme za předpověď počasí a přejeme krásnou neděli.
1: Pěknou neděli, naslyšenou.
0: A další naše téma, jestli se chystáte do Chorvatska, navedeme vás do městečka Daruvar. S čím se tam můžete seznámit a co můžete ochutnat, řekneme už za chvíli.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma. Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7:52 je s vámi Český rozhlas Liberec a míříme k moři. Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli ve druhé polovině 19. století a zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si jen stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlastní tu pověstný je národ.
4: Je? Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
2: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady Svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
2: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům je obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
6: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
2: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
7: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikaci se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
8: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
9: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
8: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: To byla zajímavá reportáž z letního Chorvatska a další informace i z našeho kraje přidáme už do 5 minut v dalších zprávách. A po 8. zavítáme třeba do knihoven. Říká se, že děti málo čtou. Opravdu tomu tak je? Společně zjistíme. Tak jste zváni i do další hodiny. Dobrého rána, Českého rozhlasu Liberec.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhel na skalí, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Nová kampaň podpoří děti na táborech. V Žandově na Českolipsku připravují opravu kostelní věže. Výstava v Libereckém muzeu nabízí studentské práce. Dnes bude jasno, postupně přehánky a bouřky s teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypusť duši, Junák a písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili například karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru. Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části městem vlastněného kostela svatého Bartoloměje. Kromě hodin by se do věže měly vrátit také dva zvony.
6: Nezávislý starosta Zbyněk Polák uvedl, že jeden bude původní, druhý nově odlitý. Radnice teď bude hledat stavební firmu, která opravu věže provede. Už loni nechalo město na vrchol umístit repliku historické barokní báně. Původní zastřešení poškodil požár před 56 lety a památku zakrývala provizorní střecha nepůvodního tvaru. Ze Žandova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci uvidí ve vstupním vestibulu novou výstavu. Nese název Architektura ve skle. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a Kamenickém Šenově, a to na březnovém sympoziu. Tématem byla architektura libereckého kraje, proto tam lidé uvidí třeba gotické poháry. Své dílo přibližuje studentka Anna Hanková.
7: Já jsem se rozhodla zpracovat a zkombinovat dohromady dvě sochy od Jaroslava Róny. Jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu. Rónu jsem si vybrala, protože jsem právě tady z Liberce.
4: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té Libanonu, bylo také součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Sport. Tenistka Linda Nosková se hraje v finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Kvůli výstavbě mateřské školy v Jablonci nad Nisou je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici U Přehrady. Objízdná trasa značená není.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme dobré ráno a představte si, že dnes je Mezinárodní den trpaslíků nebo také den jógy, jeden květu, Evropský den hudby, Světový den žiraf nebo i Mezinárodní den triček. No a řada z nás se dnes bez něj opět obejde, protože bude zase horko. Tak vás zavedeme třeba do chládku knihoven, říká se, že děti málo čtou. Zkušenost knihovnic ale ukazuje i jiný pohled, tak se tam za chvíli vydáme a zjistíme to. A nezapomeneme ani na deník důchodkyně nebo vaše oblíbené krimi příběhy. Jsme Český rozhlas Liberec, díky, že posloucháte.
5: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 11 minut po 8 vás zdraví Český rozhlas Liberec a protože se za pár okamžiků vypravíme do dětské knihovny, máme ještě jedno důležité upozornění. Ministerstvo školství posunulo prázdniny o 2 dny a nezačnou tedy, jak bylo původně v plánu 1. července, ale už tuto neděli. Tak pamatujte na to, že prázdninový provoz veřejné dopravy začne také o 2 dny dřív. A navazující prázdniny jsou časem, kdyby děti měly mít víc času na knížky. Co vlastně čtou ty současné a čtou vůbec, to se naše redaktorka Jana Švecová vydala zjistit do Jablonecké knihovny.
1: Teď tady potkávám čtenářku Aničku, ty jsi přišla vrátit nebo se vypůjčit?
2: Tohle se jde teďka vrátit a půjčím si teďka už 3. díl.
1: A co to je za knížku?
2: To je duch kreslení manga, je to japonský duch. A ta knížka se otáčí na druhou stranu.
1: Takže i poznáš, jak čtou japonský děti. Já se zeptám maminky, máte malé čtenáře?
3: Ano, čtou pořád má nějakou rozečtenou knížku. Myslím si, že za měsíc přečtou 3 knížky.
1: Tak to mi prozradila maminka, která sem přišla se svými 3 dětmi a já už teď mířím do oddělení dobrodružné literatury za knihovnicí Petrou Krulišovou. Tak je to právě ta literatura, kterou si děti nejčastěji půjčují na prázdniny?
4: Ano, je to přesně ono. Nejvíce berou právě knihy od Davida Valiamse, kde nejznámější je pravděpodobně Babička drsňačka. A zároveň tady najdete, nebo naši čtenáři najdou knihy Malého poseroutky, což je taky jeden z nejoblíbenějších titulů vůbec.
1: A to se týká spíš těch starších školáků nebo těch mladších?
4: Asi spíš těch mladších, je to kolem té 3., 4. třídy. A starší čtenáři pak hodně chodí do fantasy literatury, kde pořád platí, že nejoblíbenější je Harry Potter, ale objevují se i tituly jako Percy Jackson nebo Hraničářův učeň.
1: No a s tím předzásobením, protože předpokládám, že budete mít nějaký omezený režim přes prázdniny, tak je to už znát na tom zájmu?
4: Znát to je. Zrovna včera tady byl čtenář, který se předzásobil opravdu 30 knihami a s tím teda odešel, že má půlku léta vystaráno.
1: Takže se nedá říct, že by děti nečetly.
4: Nedá se to říct, čtou pořád a je to strašně fajn.
1: A čte se něco z té literatury, kterou třeba pamatujeme my jako děti, také dejme tomu Eduard Storch, Děti z Bullerbynu, takové ty klasické tituly.
4: Děti z Bullerbynu pořád, Astrid Lindgrenová je velice oblíbená a strašně oblíbené jsou Rychlé šípy, anebo třeba 4 lístek.
1: My jsme se bavili o té dobrodružné nebo fantazie literatuře, ale co třeba čtou holky? Jsou v módě, v kurzu třeba dívčí románky?
4: Ty jsou hodně v kurzu. Jedna z nejoblíbenějších autorek je Katie Westová, a nebo i Jacqueline Wilsonová a samozřejmě knihy o koních.
1: Co kluci, dejme tomu kolem těch 13 let?
4: Kolem těch 13 let nejvíc chlapeckých čtenářů ztrácíme, protože ty kluci jsou už poměrně starší, nebaví je vyloženě ta literatura pro děti a zároveň tady není ta nabídka knih, která by v tom věku je mohla oslovit a většina spisovatelů si začne pravděpodobně myslet, že čtou pouze holky, píší knížky o hlavních hrdinkách, o lásce a to ty kluci číst nechtějí.
1: Tak, ale teď mi tady kolegyně říká, že výjimky existují. A dokonce tady právě v regionu.
4: Výjimku představuje Dominik Fiala a ilustrátor Tomáš Mařas. Jsou to knihy z trilogie Hvězdná hlídka a jsou spojeny s libereckým regionem. Najdete tam třeba Výšku Ještědu. Je to teda český autor, který píše knihy, které baví i ty kluky kolem 13 let, ale je to jeden z mála.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Liberec a Evropu zasáhla už druhá vlna veder. Ve Francii, Španělsku nebo Portugalsku může být v nejteplejších oblastech až 45 stupňů Celsia. To u nás bude přeci jen o něco chladněji. Počasí. Teploty už teď ale na řadě míst ukazují minimálně 20, k 25 už je ve Frýdlansku nebo také v České Lípě. A během dne nám poskočí až na 33 stupňů Celsia. Zpočátku bude slunečno, postupně ale bude přibývat mraku a místy opět s přeháňkami a bouřkami, které mohou být i velmi silné. Biopředpověď na třetím, tedy na nejvyšším stupni. A za chvíli přidáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec zamyšlení liberecké básnířky a publicistky Vladimíry Hamalové. Nabídneme její další vydání deníku Důchodkyně. Počkejte si 4 minuty.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Za 8 minut bude 8:30, připravujeme pro vás další zprávy, ale ještě před nimi stihneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec deník důchodkyně od Vladimíry Hamalové.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Když prší, hledej duhu. A když je tma, hledej hvězdy. When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. Omlouvám se za výslovnost, ale tohle jsem před léty luštila z nápisu na jedné roletě v okně domku na anglickém venkově. A od té doby, mám-li takzvaně den blbec, si ji vždy zarputile připomínám. To, abych se zas nadechla. Podívala se nejen na rub, ale i líc momentálně lapálie a se smířlivě českým vždycky může být hůř a nejspíš i bude, si frajersky potvrdila, že ještě není a že tedy jedu dál. No jo, chápu, že těch obecných moudrostí a poučení do života jsem na vás vysypala v jedné větě až příliš, takže to rozeberu na sobě. Ač vychována ve víře ve světlé zítřky, přece jen se ve mně usídlilo i to podezřívavé české, že na každém šprochu je pravdy trochu, čemuž se zodpovědně spírám celý život. Jakože kvůli tomu, že paní Vomáčková pomlouvá paní Hrubou, se přece na ní nezačnu bezdůvodně mračit a pokud mě paní Hrubá přestane zdravit,

0: pak to neřeším a prostě to respektuji. Pokud totiž někomu nestojím za to, aby mi vysvětlil, proč změnil své chování vůči mně, tak mi prostě za to nestojí ani on. Připadá vám to složité? To nic, ale ručím za to, že když se stanete takzvaně nezávislí na mínění spousty lidí kolem, docela se vám uleví a namísto řešení žabomyších pavlačových drbů se raději otočte k tomu slunci nebo krásně zelenému stromu, i když stejně zase začne pršet a do Vánoc listí určitě opadá. Tak proč si neužít chvil, kdy je toho pěkného kolem dostatek a proč si kazit náladu škarohlídy, kteří si to v podstatě nejvíc kazí sami sobě? Tak se co nejdřív naučte hýčkat tu svou duhu, aby vám bylo na světě fajn. Z Českého rozhlasu Liberec hezkou neděli přeje Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl Ricky Martin společně s Mayou a hudbu střídáme na vlnách Českého rozhlasu Liberec dalšími zprávami a v nich vám Miroslav Holubec řekne, že ve sportovním areálu Vesec přibyly další atrakce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavních nemocí. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíc za posledních 10 let. V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové atrakce. U okruhu je už několik týdnů městská knihobudka. Na kopci Špičák vznikl fotopoint. V blízké době město plánuje vybudovat ještě dřevěná lehátka a v areálu má vzniknout i hřiště pro psy. Celkem 251 mladých sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná dnes v Praze a potrvá celý týden. Zpěvák a kytarista Sting dnes večer vystoupí v pražských Letňanech. Zakončí tak jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky. V kategorii Moto 2 zaostal za Kolumbijcem Alonzem o 205 tisícin sekundy. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na silnicích opatrně i v neděli ráno. Zdravíme vás nejen za volanty, ale i na další místa, kde nás právě posloucháte. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec už za pár chvil projdeme s vtipem a nadhledem policejní svodky a zjistíme, že jablonečtí strážníci měli opět plné ruce práce. Kromě toho pro vás máme i skvělou hudbu na probuzení do nedělního rána. Třeba Karla Gotta a jeho úžasný song Pábitelé. Je 8 hodin 32 minut.

0: Je neděle 21. června, je tady letní slunovrat, nastane v 10 hodin 24 minuty a svátek má dnes Alois, jméno vzniklo patrně z provencálské formy jména Ludvík Luigi. No a podle dostupných statistik je mezi námi na 12 tisíc, tak jmén nezapomeňte popřát. No a mezi ty známé nositele tohoto jména patří například spisovatelé Alois Jirásek a Alois Mrštík, také Alois Hadamčík, hokejový trenér nebo i herec Alois Švehlík. A od Aslovenců míříme po vlnách Českého rozhlasu Liberec do světa krimi. K náplni práce městských policistů patří nejen dohlížet na pořádek ve městě, ale také například urovnávat sousedské spory. A těch je na světě stále víc než dost. A to i v Jablonci nad Nisou. Dosvědčí nám to jablonecký rodák Miroslav Holubec v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Kdo se dal k městské policii proto, aby ve služebním autě pronásledoval bankovní lupiče nebo ostrou střelbou trestal násilníky a vrahy, ten by po jisté době mohl propadnout rozčarování a depresi. Služba u městské policie je z 99% o něčem jiném. Tak například nedávno volal na jabloneckou služebnu majitel bytu v Revoluční ulici a stěžoval si, že jeho soused uráží dělníky, kteří jemu opravují sklepní kóji. Muž se nedávno přistěhoval a soused je starousedlík. Strážníci se vydali na danou adresu a mohli se těšit na sousedský spor, ve kterém buď to nový přistěhovalec bezohledně terorizuje původní nájemníky, a nebo nerudný starousedlík, zřejmě vyššího věku, brojí proti novinkám ve svém okolí a nelíbí se mu, že se někdo cizí pohybuje po jeho domě. Těžko takhle dopředu soudit, ale když dorazili na místo, vypadalo to, alespoň podle jejich popisu, spíš na druhou variantu. Soused si stěžoval, že se dělníci pohybují ve společných prostorách a to, že musí schválit všichni nájemníci. A taky mu smrděly barvy, kterými sklep natírali. Strážníkům nezbylo, než nahlédnout do dostupných dokumentů, kde zjistili, že sklepní kóje nepatří do společných prostor a že tedy dělníci ani majitel žádné předpisy neporušují. A ty barvy? No, to by si nový majitel musel vymalovat sklep křídami anebo vodovkami. Původní domněnku o nerudném chlapíkovi pak podpořil další vývoj situace, kdy se o něco později museli na místo vrátit, protože nespokojený soused chodil do sklepa a dělníkům zhasínal. A jak říká Cimrman, ještě se drze přiznal. Jako malý kluk. Strážníci s ním sepsali protokol a pozvali ho k dalšímu projednání. A nejspíš si zhluboka oddechli, že to už půjde mimo ně.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: byla Australanka Natalie Imruly a je přesně 8:45 a pokud si vyrazíte na zámecké slavnosti na zámek Sviany nebo na Brod Market do Železného Brodu, počítejte s tím, že bude horko a také s přeháňkami nebo bouřkami. Počasí. Je před námi další horký a dusný den. Začneme ho slunečnou oblohou, postupně bude přibývat oblačnosti a stejně jako včera i dnes se mohou na některých místech vytvořit i velmi silné bouřky. Odpolední maxima se dostanou mezi 30 a 33 stupňů Celsia. Kdo z vás by se chtěl ochladit, musí vyrazit na hory, kde bude okolo 26. Pozor na klíšťata, mají mimořádně vysokou aktivitu a alergiky trápí nejvíc traviny a žito, začíná také pilová aktivita některých bylin. A přidám ještě rekordy, začneme tím nejvyšším 35,5 stupně jsme naměřili v roce 2000 a teď se příjemně ochladíme, co říkáte, milí posluchači. Největší zima byla v roce 1915, kdy jsme naměřili jen 6,3 stupně Celsia. Nevím jak vy, já bych to teď určitě bral. Od počasí ale míříme za hudbou, máme pro vás třeba Pavla Bobka, aby vám s námi, s Českým rozhlasem Liberec, bylo v neděli ráno dobře.
1: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Do 9. hodiny nám zbývá 7 minut a tak naše nedělní dobré ráno je tak téměř u konce. Za chvíli od nás další zprávy a po 9. už Tomáš Beneš s kulturou pod Ještědem a naláká vás, milí posluchači, na sedmihorské kulturní léto, které nabídne pestrý prázdninový program a přidá třeba i tip na novou výstavu v Severočeském muzeu. A po 10. pro vás máme další pochoutkový rok. Michelinský šéfkuchař Roman Paulus nám pomůže upéct miletínské modlitbičky. Pokud neznáte, jsou to jakési plněné perníčky. Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou horkou neděli s Českým rozhlasem Liberec a příště naslyšenou.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kraj projedná odvolání ředitelky Jabloneckého gymnázia. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů. V Liberci začíná výstava výsledků dětského sklářského sympozia. Dnes bude jasno, postupně s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Školská rada Gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji podnět k odvolání ředitelky školy Michaely Mutl. Stejný podnět obdržel kraj i od jabloneckých zastupitelů. Důvodem k odvolání má být dlouhodobě špatná komunikace ze strany vedení školy, odchod několika pedagogů a celkově napjatá atmosféra ve škole. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj zasedne zítra kvůli gymnáziu mimořádná rada kraje.
3: Budeme se tím jako rada kraje v pondělí tím podnětem zabývat. Určitě vyhodnotíme všechny ty návrhy, kterými paní ředitelka chce stabilizovat situaci ve škole a budeme hledat nějaké řešení, které skutečně povede k tomu, že ta škola začne od 1. září fungovat v nějakém běžném režimu. Víc to hodnotit v této situaci nechci a nebudu.
1: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda v tekoucí spolí uvěznila v záhradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes. Galerie Severočeského muzea v Liberci dnes vystaví sklářské výrobky nejlepších mladých výtvarníků z každého kraje. 14 žáků základních uměleckých škol od čtvrtka v Kamenickém Šenově na Českolipsku tvořilo v tamních hutích díla podle svých návrhů. Ochotně jim u toho asistovali dlouholetí profesionálové, říká modní návrhářka a ambasadorka dětského sklářského sympozia Liběna Rochová.
4: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci laiků, mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
1: Výstava bude v muzeu do konce léta. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder, ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinerii v Kapotně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve včerejším projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: S
5: Sedmihorské kulturní léto se blíží a my vás už za chvíli budeme lákat na zajímavý program letošních prázdnin. Pak přidáme tip na novou výstavu v Liberci, plastový vídeňský košík jako kabelka, papírové šaty nebo varný porcelán. V Severočeském muzeu vznikly dočasné liberecké výstavní trhy. Více za pár minut a do třetice třeba už pátý díl premiérové rozhlasové četby na téma erotika v literatuře autorů a autorek v libereckém kraji. Dobrý den a pohodové chvíle s Českým rozhlasem Liberec. Začíná další červnová kultura pod Ještědem, pořad, u kterého vás mluveným slovem provede Tomáš Beneš.
2: Kultura pod Ještědem.

0: Tereza Kostková, Aleš Háma, Simona Stašová, Monika Absolonová a další zvučná jména se objeví v letošním ročníku chystaného hudebního a divadelního festivalu Sedmihorského léta nedaleko Turnova. Více podrobností a pozvánek připojí teď jedna z organizátorek, Jitka Maďerová. Dobrý den ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Krásný dobrý den do Českého rozhlasu a všem posluchačům.
0: Kolikátý ročník je na řadě a kdy Sedmihorské léto prvně začíná?
1: Tak my už letos vlastně pořádáme 16. ročník, takže už je to pár let, co jsme s tím začali. A letos začíná 29.6. a to představením Za dveřmi kanceláří, takže lidé se můžou odstartovat prázdniny hezkou komedií divadlem.
0: Vy už jste vlastně to nakousla, jaký program chystáte na konec června, začátkem července, tak prozraďte třeba první dvě konkrétní představení.
1: Tak první je právě toho 29.6., to, co jsem zmínila, Za dveřmi kanceláří, tam hraje Tereza Kostková, Aleš Háma, pan Kopta, no a hnedka potom vlastně 14.7. v úterý, tak to k nám přijede Simona Stašová a budou tam Drobečky z Perníku, což je také krásné představení, dokonce oceněné Táliemi. To říkám správně, takže myslím, že se mají diváci na to těšit.
0: Od kolika hodin to většinou začíná u vás?
1: My už tradičně začínáme ve 20 hodin.
0: Jaká další představení byste během léta vypíchla, na co byste nás pozvala?
1: My se snažíme to léto tak jako hezky odlehčit, aby si lidé odpočinuli, aby si užili to léto, takže se snažíme vybírat dobré komedie s dobrým obsazením. Máme tam třeba 11.8., Když se zhasne, s panem Šmoldasem, s paní Kuklovou, panem Langmajerem, a nebo třeba Čtyři dohody a Pátou dohodu s Jaroslavem Duškem, což není sice úplně divadelní představení, ale myslím si, že to má hodně příznivců a pan Dušek určitě nikdy nesklame.
0: Váš program je určitě na webu, tak nám ho ještě jednou připomeňte.
1: Ano, veškerý program a všechny informace najdete na www.sedmihorskeleto.cz.
0: A ještě připomeňte, pokud nás poslouchají třeba posluchači prvně, kde přesně se festival odehrává a připojte nějaké praktické informace, třeba parkování, vstupenky a podobně.
1: My jsme vlastně v krásném centru Českého ráje v Sedmihorkách u Turnova. A v podstatě pod skalami, dá se říct. A je to moc hezké prostředí, máme tam obrovskou pergolu, takže diváci jsou pod pergolou hezky schovaní jak před deštěm, tak před sluncem. No a co se týká parkování, tak to máme hezky zajištěno naproti u restaurace, kde vlastně se vejde v podstatě 99,9% našich hostů, diváků, takže tam není problém. A co se týká vstupenek, tak vlastně letos jsme znovu vrátili do prodeje permanentky, protože se po nich naši stálí diváci ptali, takže to je taková jako fajn věc. A potom ještě nabízíme letos dokonce i mnoštevní slevy, takže pokud někdo chce přijít na více akcí, tak dostane slevu. Takže je to taková hezký bonus do toho léta.
0: Určitě ano. Co byste doplnila závěrem, co jsme ještě nezmínili? Vypadla nějaká informace?
1: Já myslím, že je důležité, protože my jsme mluvili hodně o divadlech, tak bych ráda řekla, že to je hudební a divadelní, takže nás čekají i koncerty, zábava, divadlo, prostě takový hezký pelmel, kde si každý přijde na to své, takže myslím, že kdokoliv se podívá, tak si minimálně jedno, dvě představení nebo dvě akce najde a zlepší se tím příjemný si léto.
0: Mluvili jsme s Jitkou Maďerovou za Sedmihorské léto, díky, váš program je určitě pestrý, ať se veškeré akce, koncerty, vystoupení vydaří. A třeba u vás v Sedmihorkách naviděnou, naslyšenou u nás na vlnách, díky.
1: Já moc děkuji, přeji krásný den a budeme se těšit na Sedmihorském létě. Na shledanou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Pokud pamatujete slavnou éru LVT, pak bedlivě poslouchejte. V Severočeském muzeu v Liberci můžete navštívit v těchto dnech napodobeninu libereckých výstavních trhů. Dobová výstava vznikla k letošnímu 70. výročí od zahájení trhů. Nese název Všechno, co jsme chtěli. Uvidíte produkty především z 60. let minulého století. Mezi nimi jsou typické plastové výrobky, lustry, produkty ze skla i z porcelánu. Jdeme se tam společně podívat.
1: Prehliadka hudobných nástrojov, malá inštruktáž obliekania do spoločnosti, slovom pre každého niečo. Heslom libereckých trhov je zvyšovať úroveň bývania a obliekania.
2: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
3: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
3: Je to období, kdy ta výstava spotřebního průmyslu zahrnovala různá odvětví, vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil, který potom v dalších letech zůstal a dominoval celé výstavě.
4: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
5: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
2: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
5: Jsme se vlastně nechali inspirovat aranžemi, těmi instalacemi původními, které jsme nalezli při rešerších. Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
4: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek šustákový.
3: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou světinovými vzory, velice jednoduše střižené v té krásné linii 60. let, to znamená kratunké miny. A pak tady máme takovou raritu, a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
4: My jsme se přesunuli tady k bytové sekci praktických potřeb, doplňků, a vidíme tady fény, žehličku, a dost výraznou částí tady na výstavě jsou plastové produkty, plastové výrobky.
5: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Plasty nabízely široké spektrum té barevnosti, která je pro ta 60. léta taková typická, vychází to i hodně vlastně z toho bruselského stylu. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka, ta čtvercová s těmi zaoblenými rohy. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky

0: koupit froté ponožky, které se mi tolik líbily, stejně jako ty ostatní krásné věci z Liberce?
1: Úvodní reportáž zachycuje výstavní trhy taky v roce 1971. Každoroční událost doplňoval takzvaný estrádní program.
2: Bylo tam několik módních přehlídek, kde byly manekýnami předváděny ty modely a samozřejmě se na tom pódiu vystřídaly hvězdy show businessu od Karla Gotta, Evy Pilarové.
1: Výstavu Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích lidé uvidí do 8. listopadu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu na frekvenci 97,9 FM.

0: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl jednu moudrou větu, cituji, člověk lopotit se od rána do večera v továrně, v písálně, při knize, ten není nebezpečný. Nebezpečí začíná, když práce není a začíná u bohatých. V Kultuře pod Ještědem teď následuje knižní okénko s Martinem Fričem. Inspirujte se dalšími regionálními knižními typy. Tady jsou.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní knižní červnové novinky začneme legendou. Miloslavem Nevrlým a ilustrátorem Romanem Karpašem, tedy dvěma legendami. Knížka Rok v Jizerských horách vznikla z legendární knihy o Jizerských horách, takové té podlouhlé zelené, kterou kdekdo máme v knihovnách a máme ji rádi. A vy, co ji znáte, tak si asi vzpomenete na úžasné předmluvy. Kniha o Jizerských horách se skládá vlastně z jednotlivých kapitol měsíců. A ke každému měsíci je jedna předmluva, která popisuje Jizerské hory v tom měsíci a je takovou krásnou povídkou, prózou, skoro až básní v próze, no krásným textem o Jizerkách prostě. A tyhle předmluvy vyšly nyní zvlášť. Takže autor Miloslav Nevrlý, nádherné ilustrace Romana Karpaše a kniha Rok v Jizerských horách. Ideální inspirace na letní cesty, krásný dárek všem přátelům, kteří třeba nejsou z Liberce a tak podobně. I s druhou knížkou zůstaneme v regionu, vznikla nová, moc pěkná kniha o Liberci. Jmenuje se Procházky Libercem s podtitulem Krok za krokem ulicemi města. Připravil ji Tomáš Janků, kterého možná znáte z Facebooku jako velkého fanouška Liberce, porovnává staré a dnešní fotografie ulic, domů a tak podobně. A v knížce Procházky Libercem najdete spousty zajímavostí a, co mě zaujalo, tipy na trasy, zajímavé mapky a moc dobrou obrazovou dokumentaci, obrazový doprovod. A nakonec něco pro děti. Na webových stránkách knižního klubu Mravenčí chůva, který velmi doporučuji, najdete i doporučení dětských čtenářů. A mezi nimi i dobrodružný komiks Polární záře, cesta do údolí trolů. Dívka Sonja prožívá dobrodružství, které vyvolal dárek. Stará brož. A příběh se rozvíjí. Tip třeba na knížku za vysvědčení. Vysvědčení se blíží a knížka je krásný dárek za vysvědčení. Nakonec dvě pozvánky. Jedna bude spojená právě s dýmem Mravenčí chůva, protože připravují Pročtené léto. Je to tradiční projekt, najděte si o něm víc. Pročtené léto Mravenčí chůva a slavnostně ho letos vyhlásí, tím mi udělali radost, v Liberecké Lincerce, nově opraveném domě, 27.6. Takže pokud si chcete užít začátek léta, vemte děti, vyražte 27.6. do Lincerky a dozvíte se víc o Pročteném létu. Je to taková moc hezká soutěž, doporučuji.
0: Říká na závěr Martin Frič. Děkujeme a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec chvíli zahrajeme.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naším dalším milým hostem je teď osobně ve studiu Českého rozhlasu Liberec tisková mluvčí Kateřina Plšková. Tisková mluvčí Babylonu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den vám a vašim posluchačům.
0: Letní provoz před námi, před vámi, prázdniny jsou tady na sklonku. Tak pojďte nás nalákat na nějaké zajímavé, možná ještě červnové, ale především červencové akce.
1: Tak my jsme si pro naše návštěvníky letošní léto připravili opravdu nabité. Jak jste již zmínil, tak už 27. června chystáme vlastně zahájení našeho letního havajského programu. Letos se teda ponese léto v rytmu Havaje. 27. června od 13 hodin proběhne zahajovací akce na sluneční terase akvaparku, kde se návštěvníci budou moct těšit na tance, soutěže, vodní radovánky a mnoho dalšího. Doprovodný program, nebo tedy animační program, bude probíhat po celé prázdniny, jak v akvaparku, tak ve funparku, takže se mohou těšit na vodní i suchou zábavu.
0: Takže tip pro celou rodinu, jedna báseň.
1: Určitě.
0: Přidejte nějaký červencový tip.
1: Přidám červencový, bude nám letos startovat i nová letní soutěž. Jmenuje se to Šťastná sedmička s Babylonem. Bude to zábavná hra, kde budou moci jak návštěvníci, tak obyvatelé Liberce hledat ztracené sochy. My je vlastně tou ztrátou té sochy, oni vlastně budou hledat tu sochu a my je zavedeme na různá zajímavá místa v Liberci a okolí.
0: Aha.
1: Postupně jim budeme dávat nápovědy, aby tu sochu mohli najít. V momentě, kdo najde tu sochu a přinese nám ji, tak jako odměnu získá 7denní neomezenou zábavu v Babylonu.
0: Ale to je krásné.
1: Takže všechny zábavní střediska bude mít v rámci těch 7 dnů zdarma.
0: Kdy ta soutěž začíná ještě jednou?
1: Začíná nám 29.6. budeme schovávat první sochu.
0: Dobře.
1: A indicie mohou hledat na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, ale budou i přímo v centru Babylon.
0: Bezvadný. Přidáte ještě třetí tip?
1: Třetí tip? No, těch doprovodných akcí budeme mít letos hodně. A sedmičkama se to bude všude jenom hemžit, takže třeba Pixel Game bude mít přes léto navíc 7 minut zdarma k jedné zakoupené hře. Nebo 7.7. chystáme 7% slevu na zakoupené vstupné do zábavních středisek.
0: Říká na závěr s úsměvem tisková mluvčí Kateřina Plšková z Babylonu. Díky za milou návštěvu a budeme se u vás v centru těšit na viděnou. Hezké léto.
1: I já děkuji a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
2: Český rozhlas Liberec.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Krásné nedělní chvíle u rádia, je neděle 21.6. slavíme Den otců, tak všechno nejlepší. Pojďme si teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec představit pár kulturních tipů. Český rozhlas Liberec zve všechny své posluchače, příznivce, partnery na odpoledne plné hudby, tance a dobré nálady. Tak přijďte s námi oslavit 10 let regionálního vysílání přímo do centra Liberce. Čeká vás rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče. Vystoupí zpěvačka Marta Jandová, Jan Smigmátor nebo bubenická show Tamtam Batukáda. Tak tedy úterý 23. června od 14. do 17. hodiny před libereckou radnicí. Vstup je zdarma. Tip na dnešní odpoledne do Frýdlantu v neděli 21. ve 14 hodin se ve Frýdlantu uskuteční už 14. ročník Tata Festu, rodinného festivalu pořádaného u příležitosti Dne otců. Akce se tradičně koná na prostranství vedle kostela Nalezení svatého kříže a kavárny Café Jazzová osvěžovna. Hrad Valdštejn v Českém ráji zve všechny dnes od 16 hodin na velký hudební zážitek. Výjimečný koncert oblíbeného smíšeného pěveckého sboru Muzika Fortuna k příležitosti Evropského dne hudby a letního slunovratu. Vstupné zdarma. Dneska o 19 hodin se uskuteční souboj klavírů v areálu Sychrovského zámku. Koncert Ondřeje Brouska a Ondřeje Gregor Brzobohatého bude stát určitě za to. Užijte si v těchto dnech léto před libereckou radnicí. Začíná se už 23.6. a končí se posledním srpnem, programy více jak nabitý. V úterý po našich narozeninách se těšte v 19 hodin na Letem světem filmové hudby. Zahajovací koncert Léta na náměstí vystoupí symfonický orchestr Liberec. Další tip na úterý 23. do Vratislavických desítek, divadlo Do kalhot. Začíná se v 19 hodin. Představení je hledáním odpovědi na otázky, zda mohou být zrovna kalhoty symbolem, ikonou něčeho, co nás převyšuje, co nás dělá důstojnějšími, svobodnějšími, něčím, co nám dodá odvahu, sebevědomí. Určitě to bude stát i tehle tip za shlédnutí. Další tip je na středu 24. do České Lípy, vodní hrad Lipí o 20 hodin. Začne výjimečný koncert kapela Podsta Zuzaně Navarové, je jednou z nejautentičtějších revival kapel této hudby. Osobitost členů kapely je potrhává jedinečný zážitek, který si divák odnese z každého koncertu. Tip pro celou rodinu. Opět na středu zažijte už třetí ročník akce pro celou rodinu na podporu Centra pro zvířata Mnouzi Archa. Den pro zvířata pořádají žáci z Městského parlamentu Liberec ve spolupráci Domu dětí a mládeže Větrník, tak tedy zahrada DDM Větrník v libereckých lidových sadech ve středu od 15. do 19. hodiny. Další tip, středa od 18 hodin do Turnovské Střelnice. Nový koncertní program, nové turné, nová koncertní show plná melodických rytmických skladeb od oblíbeného dua Yamaha. V programu zazní nové autorské skladby z nového CDčka Žije to. Ať už se vydáte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodovou neděli s Českým rozhlasem Liberec.

0: Ve vysílání Kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec je před námi premiérová rozhlasová četba Perličky z příběhů Liberecka aneb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Dneska nás čeká už pátý díl seriálu Františky Dudkové, Párisové a Marka Sekyry. A bude to velmi pikantní. Nastal čas na erotickou literaturu. Psali ji muži i ženy a nebude řeč jenom o Vladimíru Páralovi, jehož textech bylo na dobu svého vzniku poměrně hodně sexu. Leckdy ho v tomto směru trumfly i ženy spisovatelky. Hezký poslech.
1: Házeli si žaludem a dubinkami? Pojď si házet taky.
2: Chceš skotačit v lese? Nebo dnes máme na programu přírodní liriku?
3: Kdepak? Erotiku. Ale dostaneme se i do přírody, jako v této básni Jany Krejcarové, dcery slavné novinářky Mileny Jesenské.
2: Tak pojďme. Kde začneme?
3: V Semilech. Ve 30. letech zde tvořila Zdeňka Kvízová, která si dle svého rodiště zvolila pseudonym Poděbradská. Bývá označována za autorku milostných a společenských románů.
2: A další slaďárna pro ženy.
3: Aby ses nedivil. Přečti si její povídku Jarčino manželství a uvidíš, že slovo milostný je silný eufemismus a společenský naznačuje, že tam milostné hrátky provozují všichni společně. Ženy, muži, občas i zvířátka.
1: Paní Jarča byla vychována v úplné nevědomosti, co se týče manželského života a hlavně pohlavního. Byla velmi temperamentní a po svatbě se z ní stala erotomanka. Naproti tomu její muž Ruda byl až příliš usedlý, takřka chladný. Četl v nějakých lékařských listech pojednání o manželství a vzal si to tak k srdci, že nesouložil vícekrát než jednou za týden, poněvadž prý to škodí na zdraví. Sobota byla jeho pracovním dnem. Bez veškerého mazlení vlezl na Jarču a když Jarča teprve přicházela do varu, byl Ruda hotov. Skulil se na druhou postel a hned usnul, aniž by se byl ohlédl na svoji rozdrážděnou polovici.
2: Čekal jsem něco peprnějšího.
3: Jsou tam mnohem lehtivější pasáže, ale stejně by nám polovinu vypípali a posluchači by si mysleli, že vysíláme v Morzeovce.
2: Napsala ještě něco dalšího?
3: To víš, že jo. Za román Ve spárech sadismu byla vykázána ze Semil a dílo bylo zkonfiskováno, protože obsahovalo na tehdejší dobu odvážné motivy sexuálního sadismu a homosexuality.
2: Holka se toho zřejmě nebála.
3: Ona měla vůbec pestrý život. Byla třikrát vdaná, několikrát policejně vyšetřovaná kvůli výhruškám a zpronevěrám a v roce 1948 emigrovala do Kanady, ale pak se vrátila.
2: Pěkné číslo. Ale oceňuji, že se snažila o rovnoprávnost žen v intimní oblasti. Neměli to v té době vůbec lehké.
3: Obzvláště ty lehké. Velkou pozornost tématu padlých žen věnoval rodák ze Staré Paky Ivan Suk. V knize Holčičky pod Lucernou z roku 1923 odhaluje příčiny vedoucí k prostituci.
1: Dej to dolů, zahučel rozepína její šaty jediným trhnutím. Hehe, jak jsi se nastrojila na to? Zrudla studem. Když zdvihla nožku, využil toho a štípl jí mezi nohy. Bránila se, kopajíc. Toho však popouzelo tím více. Uchopil ji za její malý dětský prs a přitlačil ji na lůžko. Ty se naděláš nějakých cerátů, holka. Máni se zdálo, že zemře hnusem. Spozoroval to a byl ještě surovější. Rozevřel jí prudce kolena, aby jí způsobil bolest, aby ji pokořil studem. A když spatřil její slzy, vrhl se na ni, až jí vyrazil dech s prsou. Byl řezníkem.
2: Není to zrovna vysoká literatura, ale kdyby se o těchto autorech učilo, vsadím se, že by si je studenti pamatovali. V Podkrkonoší, kraji zapadlých vlastenců, bych ale čekal úplně jinou literaturu.
3: A to zdaleka není vše. Josef Kocourek z Brda u Nové Paky sám o svých dílech říkal, že voní sexualitou. Proto většinou neunikl cenzuře.
2: Třeba z básní Oči.
4: A pak mě žena vzala do stehen a zase jsem byl básníkem. Můj ocas to není chlorodont, nepí jiná zubní pasta, nebo snad bílá sklenice vína, když se chlastá.
3: Při psaní dílka žena konstatoval. Ňadra jsem napsal jen jednou, pohlaví vůbec ne, klín vůbec ne, šlapku jen jednou a to ve větě, kde se mi to velice líbí. Tu novelu jsem četla. Přechválil se.
2: Koukám, že povídka Milostná přízeň a zbožnost od Heinricha Palmeho, sklářského průmyslníka z Kamenického Šenova, je proti tomu slabý čajíček. Hlavní hrdina prosí faráře, aby domluvil jeho manželce, která v zimě po ránu odmítá milování. V překladu Otokara Sima čteme.
4: Pan farář se jí pokusil vysvětlit, že se svému oddanému manželovi nesmí odcizovat odpíráním, protože by tak nakonec rozbila manželské štěstí. To je všechno moc hezký, co tady říkáte, odpověděla mu Tonka trochu ustrašeně. V létě si nemůže stěžovat, ale v zimě se mnou ráno při vstávání nic není. No, a proč zrovna v zimě ne? Vyptával se dál bodrý duchovní pastýř. No, pane faráři, tak já vám něco povím. Sedněte si brzo ráno při rorátech v té psí zimě s mokrou věcí na kostelní lavici, studenou jako led.
3: To v úvodu citovaná Jana Krejcerová se chtěla milovat pořád.
2: Počkej, nejdřív musíme zmínit jilemnického rodáka Zbyňka Havlíčka, syna slavného Jaroslava Havlíčka. Erotické sklony se zřejmě dědily, neboť Jaroslav Havlíček byl krom svých slavných děl též autorem erotického románu Muž sedmi sester. A Zbyněk, jako jeden z nejvýznamnějších českých surrealistů, napsal roku 1948 pro Janu Krejcarovou soubor básní Levou rukou. Jsou tak odvážné, že je tu ani není možné citovat.
3: A Krejcarová na to reagovala cyklem básní s názvem V zahrádce otce mého.
2: Měla se Zbyňkem Havlíčkem poměr?
3: Nejen s ním. Ačkoliv se jí kvůli oční vadě říkalo šilhavá Honza, muži z ní šíleli. Někteří doslova. Třeba Egon Bondy, kterého přivedla do blázince. Právě jemu byl určen text Dopis, z něhož citujme alespoň velmi krotkou pasáž.
1: Prosím tě, co je to za nesmysl, že tu nejsi? Co je to za volovinu, že tě teď nemohu políbit? Že si k tobě nemohu lehnout? Že tě teď nemohu hladit, vzrušovat a vzrušovat se s tebou?
2: Nevěděl jsem, že žila v Libereckém kraji.
3: Až v závěru života. Pobývala v Raspenavě, kde se po boku čtvrtého manžela sklidnila. Zemřela v roce 1981 v 52 letech při dopravní nehodě. Frajerský život, frajerská smrt, prohlásil tehdy Bohumil Hrabal.
2: Po druhé světové válce se na chvíli vrátily nevázané časy. K surrealistům patřil i turnovský rodák Ladislav Novák, malíř a spisovatel s pseudonymem Hadlís. Jeho texty tu nelze citovat, také proto, že jde leckdy o grafické básně. Například Eva má tvar kosočtverce.
3: Za totality se erotické literatuře asi moc neholdovalo, co?
2: Jedině tajně. Díky tomu byl od 60. let bezkonkurenční, hojně vydávaný Vladimír Páral, který ve svých románech stavěl citovou a sexuální uvolněnost hrdinů proti morálním stereotypům. Profesionální žena a muka obraznosti se odehrávají opět pod Krkonoší a také v Liberci.
3: V Liberci se narodila Helena Skalická, jejíž autobiografická kniha, a to si pak můžeš říkat, co chceš, vznikla na základě nahrávek, v nichž vyprávěla o svém životě na okraji společnosti. A že teda umí podat sexualitu pěkně jadrně.
2: V novém miléniu se na Liberecku objevuje celá řada erotických děl. Zdeněk Jízera Vonásek jich napsal hned několik a jeho povídka se dostala do výboru Schůzky s erotikou. Postavy děl Mirko Stýbra líčí erotické zážitky, hovoří s pohlavím, či se dostávají in utero. Oba autoři pocházejí z Lomnice nad Popelkou.
3: Zase pod Krkonoší. Tam musí být něco ve vzduchu. Ale přesuňme se na Jablonecko, kam jezdila Vítězslava Klimtová. Většina ji zná jako výtvarnici, autorku Skřítku z pohádkové země, ale napsala i knihu humorných povídek Sexuální přitažlivost domácích kutilů.
2: V Jablonci se humor očividně daří. V 80. letech se tu narodil Štěpán Kučera, který také napsal humoristické knihy. Například v Tajné kronice rychlých šípů velmi vtipně líčí sexuální zrání Mirka Dušína. A ještě jeden humorista z regionu se věnoval erotice. Českolipský rodák Jaroslav Balvín v parodii Mácha deníky.
3: Ale konec legrácek. Liberecká autorka Kristýna Srovnalová se věnuje mrazivější podobě erotiky. V románu Lovci sexu, sběrači lásek se zabývá manipulací ve vztazích a působením sekt. Inspirací jí byl případ vůdce sekty, který si říkal Guru Jára a své klientky pod záminkou terapie sexuálně zneužíval.
2: Nalezneme tu dokonce díla až na hranici perverzity. Patří k ním i některé erotické pasáže jinak ekologického románu Hastermann Miloše Urbana, který se odehrává v okolí Holan. Knihu libereckého rodáka Michala Ješka bych neváhal označit za pornografii a stejně tak knihu z prvky sci-fi Michala Tesáčka.
3: Pojďme od autorů z Liberecka nabídnout i něco poetičtějšího. Třeba sbírku smyslných, velmi ženských básní Motýlí sny od Ivety Bakrlíkové.
1: Tanec. Jak hříšný tanec chutnáš mému tělu. Tep tvého srdce probouzí v mých bocích něhu. Tvá ústa sladce mi voní vášnivou melodii. Oblé boky v jejím rytmu se vlní. Jsem zahrada rajských potěšení. Prosím, vejdi.
2: Já mohu nabídnout Vladimíra Vacátka, absolventa literárního klubu Liberecké knihovny, jehož lektorem byl i Jiří Žáček. Řekl bych, že pod vlivem jeho básně, hlavně Bacha na přechodník, psal Vacátko svou sbírku Bez kondoma. Žáček. Co si počnu večer, strativ, zbrusu nový prezervativ. A Vacátko? Je doma bez kondoma a je si toho vědoma. A dál tu mám Tomáše Miklicu se sbírkou Google poezie. Psáno našeptávačem.
4: Dělám. Dělám, co cítím. Dělám si to sama. Dělám pohyby. Dělám to se psem.
3: A já vše zakončím verši Nadi Ondráčkové, píšící pod pseudonymem Aďan Ávok Čárdno.
1: Život je plný falše. Falešných zubů, snů a orgazmů.
2: To se nám hodí. Faleš bude totiž příštím tématem.
3: Přesněji řečeno literární fake news Liberecka. Těší se na vás Františka
2: a Marek.
0: Erotice v literatuře autorů a autorek Libereckého kraje byl věnován dnešní díl seriálu Perličky z příběhů Liberecka. Připravili ho Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. Jejich hlasy vás seriálem také provází. Ukázky načetli herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šuler. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gujdy a v režii Vladimíra Ruska letos na jaře. Děkujeme. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. vás zve k poslechu Kultury pod ještědem Tomáš Beneš. Hezké letní dny a brzy zase naslyšenou.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Jablonec připravuje budovy na instalaci fotovoltaických elektráren. Více než třetina meteorologických stanic naměřila teplotní rekordy. Na Liberecku letos vysadí 65 000 sazenic stromků. Dnes bude jasno postupně s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Jablonec nad Nisou začal opravovat střechy základních a mateřských škol a městské haly. Jde o přípravy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Informoval o tom zastupitel a manažer energetických projektů Jablonecké energetické Jaroslav Šída z Pirátů. Opravy potrvají celé léto a mají zajistit bezproblémový provoz elektráren. Ty mají být na střechách přibližně 25 let. Opravit je potřeba 20 střech. To je třetina míst, kde město s fotovoltaikou počítá.
2: Stav střech se na jednotlivých budovách liší. Někde postačí lokální opravy, jinde bude potřeba rozsáhlejší rekonstrukce, třeba na základní škole Liberecká. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městskou firmou vybuduje na 60 místech ve městě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 3,2 MW. Za to Jablonecká energetická zaplatí 165 milionů korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Česko včera zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo včerejší počasí i na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Vysoké teploty se na území Česka budou držet i dnes. Meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu. Teplo navíc můžou doprovázet i silné bouřky. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 000 sazenic buků, dubů a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti se za posledních 12 let podařilo nadaci v regionu vysadit 483 000 stromků. Na výsadbu letošních shání ještě 2,5 milionu korun, říká její ředitel Ondřej Petrovský.
3: Hodně stojí samotný sazeničky, taky práce s tou výsadbou, pak samozřejmě ochrana před okusem zvěří, oplocenky, nátěry a podobně. Na jaře jsme udělali jenom takový pilotní projekt na Rychnovsku, kde se jich vysadilo 1000, ale hlavní díl práce půjde na podzim, budou to dělat opravdu dělníci, protože to už jsou tisíce a tisíce stromků. To už se nedá zvládnout jen tak dobrovolnicky.
0: Ukrajinský dronový útok na Ruskem okupovaný Krym nepřežili 4 lidé, dalších 28 je zraněných. Na síti Telegram to napsal Moskvou dosazený šéf poloostrova Sergej Aksionov. Ruská státní agentura TASS také informuje, že ukrajinské síly zasáhly v Kerčském průlivu trajekt. Kvůli útokům jejich dopravu mezi Krymem a pevninským Krasnodarským krajem úřady pozastavili. Ukrajina se k informacím zatím nevyjádřila.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept. Tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj, Romane.
1: Ahoj, Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romane, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše. Máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou meletínské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a le, le,

0: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
0: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
1: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
0: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
0: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
0: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
1: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
0: Je to takový malý perníkový sendvič.
1: Ořechový.
0: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
1: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
0: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
1: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
0: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vrochockého, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: Je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal i do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně ve
2: Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě vrátím
1: k tomu...
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem většinou, trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, to je zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši porotci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Profese sportovců má nově vymezit zákon o sportu. U vodojemu na Kozinci vzniknou veřejné prostory pro návštěvníky. Výstava v galerii FOK zachycuje téma veslování. Dnes bude jasno, postupně s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má také jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat. Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Vodohospodářské sdružení Turnov staví pro veřejnost prostor k setkávání před vodojemem na Kozinci v Jilemnici na Semilsku. Zbyly na to peníze z rekonstrukce dvou vodojemů. Na místě vznikne dlážděné náměstíčko se sezením a zelení. Svazek obcí tam chce vybudovat nový turistický cíl a přiblížit vodárenství lidem.
4: Rekonstrukce obou vodojemů začala už před rokem. V jednom případě jde o historickou kopii, druhý vodojem je naopak moderní s prosklenou fasádou. Vodou zásobují obyvatele Jilemnice a Benecka. Celkové náklady na rekonstrukci vodojemů a vybudování rekreačního prostoru přijdou na zhruba 40 milionů korun. Práce by měly skončit na podzim. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci můžou vidět fotografie o veslařském sportu. Jubilejní 20. výstava spojuje dva fotografy a současně veslaře. Na snímcích se střídá sportovní nasazení na veslařských trenažérech s emocemi na letních závodech na řekách. Doplňuje jeden z autorů a bývalý olympionik Dušan Businský.
5: Tohle to je příprava na závody. Kluci jdou na vodu, připravují si vesla, loď už mají uplatanou a je to ta poslední chvíle, kdy trenér může dát nějaké pokyny. Tohle to je opuštěná loď u Bleskáčského plata. Já to mám interně nazvaný šli na pivo, že ji tam nechali.
2: Prezident Petr Pavel nedorazí na zítřejší jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pětního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu. Premiér Babiš trvá na tom, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je uzavřena Jablonecká ulice. Důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Toto setkání u mikrofonu inspiroval projekt Paměti národa, příběhy našich sousedů. Školáci a studenti hledali ve svém okolí pamětníky se zajímavými osudy a ty zachytili. Proč má smysl zaznamenávat nedávnou historii? Ptát se budu Michaely Pavlátové, ředitelky severočeské pobočky Paměti národa, a Přemysla Sobotky, lékaře, politika a jednoho ze zpovídaných. Klidný poslech přeje z Českého rozhlasu Liberec Marcela Augustová.

0: Český rozhlas Liberec a setkání u mikrofonu. Michaela Pavlátová, ředitelka paměti národa Severní Čechy a Přemysl Sobotka, který v příbězích našich sousedů odvyprávěl ten svůj oběma dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pane Sobotko, jak jste se cítil zpovídaný dětmi a teenagery?
1: Přiznám se, že jako relativně zkušený člověk se měl trošku obavy, jak ty děcka budou reagovat a jak se budou ptát. Mile mě překvapili, byli strašně fajn a byli připravení, přečetli si něco a kladli otázky, na které jsem dokonce i uměl odpovídat.
0: Já jsem měla čest ten podvečer v Naivním divadle moderovat a přiznám se, že jsem byla velmi překvapená invencí těch školáků a náctiletých studentů. Paní Pavlátová, proč podle vás má smysl zaznamenávat nedávnou minulost?
2: Tak je to určitě naše nehmotné kulturní dědictví, ale tak, jak pamětníci samotní často připomínají a kladou nám na srdce, tak nejenom zaznamenávat a vzpomínat a vyprávět, ale také konat a něco dělat. Takže ty příběhy, ať už jsou jakékoliv, tak ten jejich poslech nás k něčemu i v současnosti a do budoucna zavazuje.
0: Když to řeknu trochu cynicky, je to i proto, že pamětníci odcházejí, tak aby ty příběhy neodešly s nimi, aby tady zůstali.
2: Je to přesně tak.
0: I když já teda musím říct, že věřím, že všichni odešli minimálně kolem svých nejbližších krouží jako jakási ochranná mlhovina stále. Já už jsem říkala, pane Sobotko, že jste lékař, politik. Když řeknu, že dnes jste poučený pozorovatel dění, odsouhlasíte mi to?
1: Tak v plném rozsahu. A když jsem skončil v roce 2020 na kraji jako zodpovědný za zdravotnictví, tak jsem řekl a nikdy více. A zavřel jsem za sebou dveře, tak samozřejmě v daném okamžiku tu scénu vnímám, to myslím politickou a společenskou, ale už to nekomentuji, protože mi z toho není moc dobře.
0: To asi nejste sám. Vaše reakce na důležitost zaznamenávání historie, proč to má smysl?
1: Já si myslím, že to je nesmírně záslužná práce, kterou odvádí Postbellum, protože jakmile na to zapomeneme na všechno, tak si to budeme muset zopakovat. I s těmi špatnými, samozřejmě i s dobrými stránkami toho života, ale my jsme si v naší historii českého národa prožili hodně hořkých chvil. A ty je potřeba zaznamenat a na ty nesmíme zapomenout, protože ten svět je strašně neklidný a myslím si, že musíme něco dělat a Postbellum dělá.
0: Kolik práce zatím vším, co Postbellum dělá, stojí paní Pavlátová?
2: Práce je zatím dost. Vlastně my stojíme na takových čtyřech pilířích. Tím jedním je ta práce dokumentaristická, vlastně zaznamenání a uchovávání těch příběhů. Další pilíř je vlastně vyprávění těch příběhů, sdílení s veřejností různými cestami. Třetí pilíř je potom vzdělávání, což zejména ten projekt, a to vlastně jako vlajková loď, je ty příběhy našich sousedů a za covidu vlastně přibyl ještě čtvrtý pilíř, což je centrum pomoci a já jsem moc ráda, že toto vlastně vzniklo i jako potřeba, ale i jako vlastně díky zpět pamětníkům za to, že s námi ty příběhy vlastně, které jsou často velmi bolestné, emotivní, tak, že s námi sdílejí.
0: A kolik přízně mecenášů je potřeba?
2: Cesty jsou různé, my vlastně ty cesty, které volíme, tak samozřejmě ten fundraising může být firemní, individuální a také se ucházíme v grantových dotačních programech o podporu evropskou, ale na úrovni i ministerstev krajů, města a obcí, takže musíme si na ty aktivity, které ale už jsou nějak jako celorepublikově jako rozeznatelné, samozřejmě ty finance sehnat.
0: Ale taky, pokud se nepletu, existuje cosi jako klub přátel paměti národa, takže může kdokoliv z nás, jednotlivec, přispět pomoct.
2: Je to tak, to je vlastně ta individuální sociální pomoc, protože Postbellum je ta nezisková nevládní organizace, tak Klub přátel vlastně sdružuje přátelé historie 20. století, kteří mohou být aktivní nejenom finančními příspěvky, ale také v akcích, které pro ně připravujeme.
0: Co vás na těch mladých, kteří se projektu zúčastnili, zaujalo? Ať v dobrém, nebo i třeba v tom horším, pane Sobotko?
1: Já už jsem se částečně o tom zmínil. To, že přišli připravení, to bylo strašně hezký. A otázky, které kladly, tak měly hlavu a patu a nebylo to sezbírané někde ze vzduchu. Pro mě ta skupinka, která se tam pohybovala kolem mě, připadalo, že jsou to mladí profesionálové.
0: Paní Pavlátová.
2: Já to moc ráda slyším, protože oni projdou vlastně nějakým workshopem, jak zaznamenat ten příběh a potom následně, jak ten příběh zpracovat do toho výstupu, což může být audio nebo video reportáž nebo klidně i komiks. Takže já jsem kdysi vedla příběhy našich sousedů na Frýlandsku a také, co mě jako velice příjemně překvapilo, bylo to, že ono je to částečně vlastně jako soutěžní program, protože vy víte, že tam ten tým není osamocen. Takže má svého učitele a svého koordinátora a vy víte, že musíte nebo byste měli odvést co nejlepší práci, to znamená připravit se na ten rozhovor a ten výstup, vlastně seznámit se i s novými technikami, jakým způsobem ten příběh odvyprávět, protože je to projektová výuka a to všechno, co se ty děti během toho roku vlastně naučí i práci s technikou a mě vždycky teda asi nejvíc potom dojme ta závěrečná prezentace, kdy i tyhle ty mladý teenagery prostě vidím jako v oblecích, v šatech a opravdu ze sebou jakoby vypotí to nejlepší před svým pamětníkem, před učiteli, před rodiči, prarodiči. A je to vždycky jako krásný zážitek.
0: Posloucháte Setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec. Za okamžik pokračujeme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hosty Českého rozhlasu Liberec jsou Michaela Pavlátová a Přemysl Sobotka. Povídáme si nejen o projektu Příběhy našich sousedů. Vy jste, pane Sobotko, jako pamětník hodně mluvil o roce 1968. Byl to rok, který rozhodl, že se jednou později stanete politikem?
1: No tak určitě nerozhodl o tom, jestli budu nebo nebudu politikem, ale jenom mě utvrdil v tom, jak mě rodiče vychovávali, že komunismus je opravdu zrůdná ideologie a to, že nás okupovali spřátelené armády, to bylo něco šokujícího. No a já jsem byl vlastně 3týdenní lékař, já jsem byl po promoci a přiznám se, že jsem byl šokován, co ta medicína najednou pro mě znamená, že je to něco neskutečného, když přiváželi ve dvou várkách tady v Liberci ty postřelené a zavalené potom podloubím. Myslím si, že ta solidarita, která byla ať už mezi pacienty, kteří si zapakovali svoje věci a opouštěli nemocnici a na druhou stranu personál se seběhl z celé nemocnice, byli jsme na sálech. Nebylo to hezké a znovu opakuji, utvrdilo mě to v tom, že nikdy více tenhle izmus.
0: Máte nějaký recept, jak poznat rozhodné okamžiky?
1: Teď nevím, jestli to myslíte obecně.
0: Obecně, protože ten 68. ve vašem případě určitě rozhodný okamžik byl.
1: No víte, už ta medicína, kterou jsem vystudoval, vyžaduje rychlost rozhodnutí, ale musí to mít hlavu a patu. Takže to byl určitý kód a

0: Je, jsou netolerantní k názoru někoho druhého, nejsou schopni vnímat, že ten druhý může mít svoji pravdu, takže ta společnost je najednou postavena jenom na penězích, a teď nemluvím o všech, mluvím o určité skupině voličské, a podle toho pak volí a uvěří každému slibu, a to je špatně. Má si tu toho trošku přemýšlet.
1: A čím to, že lidi ztratili kritické myšlení nebo ho přinejmenším nechali zakrnět?
0: Já vím, že mě za to fůra lidi nebude mít rádo, ale mají se příliš dobře.
1: Já jsem byla v 68. malá holka, takže to vnímám všechno to dění, byť už jsme žili v Liberci zprostředkovaně až z vyprávění rodičů. Vy, paní Pavlátová, jste nebyla na světě vůbec tehdy. Jak se podle vás liší přímý prožitek a ta zprostředkovaná zkušenost? Nakolik to třeba obrušuje hrany?
2: Tak vztáhnuli to k sobě, tak my jsme vlastně o tom 68. doma ani o dalších jako jiných jako formativních zážitcích a datech vlastně nemluvili vůbec. Pro mě je to až jako s podivem, a co se vlastně týká příjmu těch informací a prožitků, tak jsem opravdu ráda za ty zprostředkované příběhy, které natáčíme. Protože vlastně v těch emocích a v tom srovnání, které já nemám, se můžu nějakým způsobem jako hledat a vymezovat a konfrontovat vlastně s tím, jak jsme žili naše rodina, jak bych ty situace případně jako mohla řešit já, a hledat jako různá východiska. Takže vlastně je v tom asi určitá podoba s těmi dětmi, které ty příběhy zrovna třeba k tomu 68., protože v Liberci byl opravdu jako velký a tragický, tak jak se k těm příběhům stahovat, jak jim rozumět a porozumět i vlastně ta dnešní jako mladá generace a zároveň si položit tu otázku, co bych dělal já a v jaký společnosti žiju a chci žít jako já.
1: Vy jste mluvili oba o tom, že účastníci příběhu našich sousedů byli poučeni, byli připraveni. Ale když se podíváme na mladou generaci vůbec, není pro ně rok 68 podobně vzdálená historie jako Bílá hora? Není to už prostě v jednom velkém historickém a dějepisném pytli?
0: Já pevně doufám, že ne, ale bohužel mladý člověk má v podstatě bezprostřední prožitky a krátkou dobu zpátky. Rok 68 je zdánlivě daleko, ale my ten válečný konflikt máme dneska na talíři trvale, ať už je to Ukrajina, nebo je to v podstatě Irán. Takže bojme se a připravujme se, protože nebudeme-li to dělat, tak je to otázka 24 hodin a jsme převálcovaní.
1: Paní Pavlátová.
2: Pardon, já jsem zrovna tu otázku.
1: No, ptám se na to, jestli ten rok 68, byť je to historie nedávná, jestli pro celou mladou generaci, nemluvíme teď jenom o příbězích našich sousedů, jestli to není prostě dávná historie.
2: No je, a je pro ně, jako pro mě s podivem, dávná historie i rok 1989. Ale je to vlastně něco, co musíme otevírat, si myslím, my jako dospělí, jako učitelé, jako společnost. A mám pocit, že už, a doufám, že to není jenom jako moje sociální bublina, ale to téma se jako mainstreamově otevírá. Ať je to ve filmech, nebo mám moc ráda akci 17. listopadu v Praze, kde je to vlastně jako opravdu oslava svobody, a já doufám, že s touto jako periodickou připomínkou i oslavou vlastně se to dostane jakoby pod kůži i těm mladým, protože je to i jejich historie, historie jejich rodin, ale taky jejich budoucnost, a to, že si uvědomí, že za některé hodnoty opravdu jako bojovat musí, a teď nemyslím jenom třeba se zbraní v ruce, ale v podstatě jako dennodenně i v debatách, v diskuzích, tak aby zase ta společnost se mohla začít jako spojovat.
1: Posloucháte Setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec.
3: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dobrý den.
1: Pojďme se teď v setkání u mikrofonu věnovat projektu Prostor svobodného projevu. Nedávno získal titul Evropské dědictví. Paní Pavlátová, popište nám ho krátce, prosím.
2: Tak tento projekt, my jsme se vlastně přihlásili jako celé Postbellum, všechny pobočky na výzvu vlastně Ministerstva pro místní rozvoj, a to, co nás stmelovalo všechny, tak byl vztah vlastně ke svobodnému projevu a šíření pravdivých, necenzurovaných informací. Zase se dostáváme vlastně zpět přeneseně k roku 1968 a vlastně ta místa, která byla vybrána pro ten rok 2026, tak vlastně napříč Evropou jich je 13 a jedním z nich je teda i ten projekt Free Speech Space. A moji kolegové a my jsme vlastně navrhovali místa, která jsou s tímto tématem nebo fenoménem nějakým způsobem spojená.
1: A jakou vazbu to má k Liberci?
2: K Liberci to má takovou vazbu, že za Liberecký kraj jsme nominovali vysílač Ještět a vysílání, které vlastně od 21. srpna až do 27. srpna, kdy byl ten pobyt na dočasnou dobu legalizován, tak vlastně probíhalo necenzurované vysílání z Liberce, ale také utajené z Ještědu.
1: Vy si to pamatujete, pane Sobotko, že se vysílalo z Ještědu utajeně? Byl jste třeba u toho?
3: Nebyl jsem u toho, ale slyšel jsem to všechno. Já mohu říct, že bych i dneska skoro minutu po minutě mohl vyprávět, kdy se s náma Pražský rozhlas rozloučil. Bylo 7 hodin 17 minut, protože se střílelo v rozhlase, ale Rusáci zapomněli, že máme rozhlas po drátě. Mm. A to bylo tenkrát geniální, protože oni se přesunuli někam na Žižkov nebo na Vinohrady a tam odtamtud vysílali dál. Tady v Liberci samozřejmě nejprve začalo to, že přišly máničky v uvozovkách a přinesly všechny cedule ze všech ulic tenkrát starostovi a položili mu to na schody radnice, aby Rusáci ztratili orientační moment. No a pak slyšíme z Českého rozhlasu, který byl na Housovce, prosím vás, neposílejte sem ty tanky, protože máme strach, že nás objeví. Takže to si člověk pamatuje, ale trvalo to všechno, jak už bylo zmíněno, asi 5 nebo 6 dní a konec utrum a začala tvrdá cenzura. A myslím si, že jsme si to užili, no, v úvozovkách.
1: Paní Pavlátová, vidíte chuť nebo spíš nechuť věnovat se ve školách výuce moderních dějin?
2: Je to o učitelích a ty cesty, které my jim vlastně nabízíme, tak jsou zajímavé v tom, že je to projektová výuka, která vlastně zajímá i ty děti. Ale zrovna v tom projektu Příběhy našich sousedů často se nezapojují jenom dějepisáři, takže já vlastně jsem ráda za každého aktivního učitele, který tuto profesi ještě vykonává, protože zaujmout dnes studenty je opravdu těžké.
1: Já když si vybavím ten podvečer v Naivním divadle, tak jsem byla nadšená nejenom z těch samotných dětí, z těch školáků, ale viděla jsem i vlastně spoustu zapálených kantorů. Záleží na jejich věku, jsou ti zapálení a ti invenční spíš mladší?
2: O věku to není. Je to opravdu o té chuti zapojit se, klidně se napojit na tu novější vlnu té projektové výuky a nebát se pracovat s novými výzvami i metodami a tím se vlastně i těm dětem nějakým způsobem jakoby přiblížit. A právě na té závěrečné prezentaci mě jako vlastně jako dojímá i to, že ty děti potom tak hezky jako děkují jak pamětníkům, tak svým pedagogům a školám za tu práci a péči a nejen v tom projektu. Takže to je potom jako moc pěkný vidět a slyšet, protože to zase rozbíjí něco, co možná je jakoby podsouváno, že se říká o mladé generaci nebo že se říká, jaké je prostředí ve škole. Může to často být, ale často taky ne.
1: Říká Michaela Pavlátová v setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec. Povídáme si i s Přemyslem Sobotkou. A za chvíli znovu.

0: Tak a teď prostě chvíli o životě. Pane Sobotko, co užitečného jste si odnesl z medicíny a co z politiky?
1: No tak z medicíny jsem si odnesl kupu znalostí, doufám, že jsem je aplikoval potom v tom vlastním lékařském povolání. Musím říct, že medicína je postavená na vztahu pacient a lékař, sestra, a pokud tam je pozitivní náboj, tak odchází pacient i někdy se špatnou diagnózou, ale odchází aspoň trošku spokojený. Z politiky, já bych to rozdělil. Ten začátek jsme to vůbec neuměli, jsme se učili v podstatě, co je to Národní výbor a jaké jsou tam funkce, nefunkce, ale šli jsme do toho bych řekl natvrdo a musím vyzdvihnout i tu spolupráci se Študákama tady v Liberci v tom roce 89. No a potom byly volby první, ty byly v červnu, no a tam jsme se dostali do funkcí na radnici, takže já jsem si prožil tu komunální politiku a když v roce 96 byly vyhlášeny volby do Senátu, tak se měl je do Himalají za relativně strašně málo peněz. No a bylo mi řečeno, hele, ty nikam nepojedeš, ty budeš kandidovat. No tak jsem nevěděl, do čeho.
0: No ale... a podíval jste se pak někdy do těch Himalájí?
1: Ne, už bohužel nikdy, ale volby jsem vyhrál, pak ještě třikrát. Takže je to strašně, strašně podobné jako s tou medicínou. Musíte najít vzájemný kontakt, musíte bojovat o tu svoji pravdu, ať už ji máte kolektivní pod nějakou politickou stranou, anebo ji máte individuální. A já musím říct, že ty začátky byly daleko korektnější, než je to dneska. My jsme se dokázali od mikrofonu pohádat, ale furt jsme si nenadávali.
0: To byly
1: ale...
0: časy slušné politiky ještě.
1: Jo, musím říct, že třeba sociální demokrat Dienstbier, my jsme skončili, šli jsme na cigáro, na kafe a povídali jsme si, jako ty vztahy byly fakt jako příjemný. No a my jsme žili ještě navíc, musím poznamenat, v takzvaném ubytování senátorů. V jednom bytě dva třeba nebo to. A tam jsme se slejzali každý večer, samozřejmě se otevřela nějaká lahvinka a bylo úplně jedno, kdo je z jaké politické strany. A tam jsme si povídali a tříbili jsme si ty názory. Bylo to hezčí, než je to dnes.
0: Paní Pavlátová, co vám dala a dává práce pro paměť národa?
2: Je to hodně emocí a pořád pocit, že ta práce dává smysl nejen mně, ale i lidem kolem.
0: Vy jste zmínil volby v roce 96, za chvíli budou taky volby komunální. Kdo podle vás typově má dělat komunální politiku?
1: Já nemám vůbec nic proti mladým lidem, strašně jim fandím a myslím si, ale ta životní zkušenost, kdy člověk v té profesi, kterou vykonává, občas prohraje někdy dramaticky, tak mu dává nějaký základ takzvané rychlokvašky, které samozřejmě existují v každém státě, taky u nás, tak jako mají představu, že mají dominantní pravdu a že s ní nesmí ustoupit. Není to pravda. Takže v čele města by měl být, ale i státu, měl být někdo, kdo opravdu přemýšlí a nedělá to kvůli penězům, nedělá to kvůli funkcím, ale dělá to kvůli tomu, že by chtěl pomoci tomu městu nebo té zemi.
0: Paní Pavlátová, když si představíte člověka, který je v aktivní politice, teď třeba té komunální, když se bavíme o nadcházejících volbách, jak se ubránit strachu podepsat smlouvu za město, podepsat smlouvu za radnici, protože vám za pár let může přijít obsílka, že jste vyšetřován nebo vyšetřována. Neodrazuje to mladé lidi od vstupu na tohle kolbiště?
2: Tak já mám předobraz tady politiků komunálních ze severních Čech, Libereckého, Ústeckého kraje a řekla bych, že jako v naprosté většině těch, se kterými spolupracujeme, respektive myšleno tak, že se ucházíme o tu dotační podporu a o to být s nimi vlastně v kontaktu a připravovat kulturní vzdělávací projekty. Tak za mě jsou to jako lidé s tím svým týmem, není to vždycky jenom jako ta jedna vystrčená postava primátora nebo starosty, případně primátorky, starostky, ale je to tým, který opravdu má jako péči o to okolí. A zase já musím říct, tam, kde se nám jako nedaří, tak jsem to zkusila jednou, dvakrát, ale taky prostě mám nějaký jako omezený čas se svým týmem a jsou zase naopak místa, a je jich mnohem víc, kde se nám daří jako najít společnou řeč napříč politickým spektrem. A musím říct, že mě se v tom prostoru toho komunálu, protože opravdu, když děláme výstavy, tak pokryjeme 20 míst různých velikostí, ať jsou to města nebo obce napříč severními Čechami, a ta zkušenost s těmi místními politiky a jejich týmy, ať při vernisážích nebo potom i dál, je vesměs jako velice příjemná a milá.
0: Tak ještě jedna otázka, stejná pro oba, a poprosím o stručnou odpověď. Jaký je rozdíl mezi vizí a předvolebním slibem, pane Sobotko?
1: Ježišmarja, vizí má kde kdo a předvolební slib umí dát taky kde kdo. Bohužel ty předvolební sliby jsou většinou nenaplněné potom v tom reálném životě, takže z toho mám strach.
0: Paní Pavlátová.
2: No tak za mě ta vize musí být realizovatelná, není špatný mít sen, ale vize je opravdu něco, co by mělo být podloženo a měla bych to chtít sdílet s většinou té společnosti a vlastně dostat na tu svoji vlnu, že tohle je vlastně program, který myslí na všechny a může se jim líbit.
0: Michaela Pavlátová a Přemysl Sobotka, hosté dnešního setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu míří do finiše. Otázky teď budou stejné pro vás oba. Co ve společnosti nejvíc chybí a čeho je naopak až moc, pane Sobotko?
1: No já si myslím, že nejvíc chybí ta skromnost v tom slibu a v tom projevu a přebývá tady touha potom získat peníze a snažit se je užít. Ale to není špatné, to já s tím souhlasím, ale to musí být podložené prací a ne nějakým žvaněním.
0: Paní Pavlátová.
2: Tak za mě schází více tolerance a přebývá kritika, často nepodložená.
0: Předseda ústavního soudu Josef Baxa během květnové tryzny v Terezíně řekl, že mu současná doba připomíná dobu nástupu nacismu. Je to skutečně tak vážné, paní Pavlátová?
2: Pamětníci o tom tak hovoří, o té své přímé zkušenosti, vlastně rozdělování společnosti a nárůstu populismu a těch slibů, které není možné splnit, anebo co hůř je možné splnit. Takže s tím bych asi souhlasila, že ty obavy tady jsou.
0: Pane Sobotko?
1: Bohužel má pravdu a ta situace nejenom v České republice, ale i v některých okolních zemích je špatná v tom smyslu, že lidé politici si kupují své voliče a zapomínají na to, že mají pro ně něco udělat.
0: Co byste poradili dnešním mladým, pane Sobotko?
1: Ať čtou, ať si povídají, ať omezí svůj čas na sociálních sítích a ať radši jdou běhat za míčem a ať poslouchají tu životní zkušenost. Nemusí přesně kopírovat ten názor, ale měli by vědět, že v této zemi je potřeba pomáhat a ne škodit.
0: Paní Pavlátová?
2: Určitě je dobré být aktivní ve své komunitě a jednat. A to si myslím, že si často třeba neuvědomují, že je na určitých jako hodnotách této společnosti pracovat, takže ať na nich pracují a mají radost z toho, v jaké společnosti mohou žít a ať to společně udržíme.
0: Tak já za sebe dodávám, ať se nebojí a ať mají děti. A co byste poradili lidem zapšklým, naštvaným a taky anonymním bojovníkům ze sociálních sítí, paní Pavlátová?
2: Tak v takový krásný den, jako je třeba dneska, můžu vyjít ven a rozhlídnout se kolem sebe, jestli to, co si ráno přečetli ve svých e-mailových schránkách, je pravda nebo ne, protože často to tak není. A když by to nestačilo, tak bych doporučila odpojit se od internetu.
0: Pane Sobotko.
1: Já můžu jenom souhlasit. Bohužel těch zapšchlých je strašně moc a když si potom s nima povídáte, tak zjistíte, že byli tu na dovolené v zahraničí, někteří byli v Jižní Americe, já nevím, kde všude, o čem se nám v jejich věku mohlo jenom zdát. Jen to nezávidím, ale ať si uvědomí, že je to kvůli tomu, že tady v této zemi je demokracie a svoboda.
0: Tak opět dodávám svoje osobní, ať si začnou sami u sebe. A poslední vzkaz se posluchačům Českého rozhlasu Liberec, paní Pavlátová.
2: Ať se jim dobře poslouchá kvalitní obsah svobodných médií.
0: Pan Sobotka.
1: Já si myslím dobře, že máme liberecký Český rozhlas. To si vzpomínám, když se to tenkrát dávalo dohromady, takže z toho Liberec vypadl, no ale potom do toho zase vstoupil, byl jsem u některých jednání. Takže přeji všem posluchačům kvalitní, a oni to jsou, kvalitní novináře, kvalitní redaktory a držme se.
0: Michaela Pavlátová, ředitelka Paměti národa Severní Čechy a Přemysl Sobotka, lékař, politik. Děkuji vám oběma, že jste přijali pozvání, bylo mi ctí.
1: Díky za pozvání, naschánou.
2: Také děkuji.
0: A vám, milí posluchači, díky za pozornost a za přízeň. Někdy příště naslyšenou se těší M.A.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hrdlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Žandově na Českolipsku připravují opravu kostelní věže. Liberecký sportovní areál Vesec má nové atrakce. Soška podle díla Jaroslava Róny i gotické poháry nabízí studentská výstava v Libereckém muzeu. Odpoledne bude zpočátku převážně jasno, postupně oblačno s přehánkami a bouřkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části městem vlastněného kostela svatého Bartoloměje. Kromě hodin by se do věže měly vrátit také dva zvony.
4: Nezávislý starosta Zbyněk Polák uvedl, že jeden bude původní, druhý nově odlitý. Radnice teď bude hledat stavební firmu, která opravu věže provede. Už loni nechalo město na vrchol umístit repliku historické barokní báně. Původní zastřešení poškodil požár před 56 lety a památku zakrývala provizorní střecha nepůvodního tvaru. Ze Žandova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové atrakce. U okruhu je už několik týdnů městská knihobudka. Na kopci Špičák vznikl fotopoint, kde se lidé budou moct vyfotit ve speciálním dřevěném rámu v pozadí s ještědem. Prozatím místo není oficiálně přístupné. Přesto už podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO někteří lidé využili. Na stejném kopci město v blízké době plánuje vybudovat ještě dřevěná lehátka. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci uvidí ve vstupním vestibulu novou výstavu. Nese název Architektura ve skle. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a Kamenickém Šenově, a to na březnovém sympóziu. Tématem byla architektura libereckého kraje. Proto tam lidé uvidí třeba gotické poháry. Své dílo přibližuje studentka Anna Hanková.
5: Já jsem se rozhodla zpracovat a zkombinovat dohromady dvě sochy od Jaroslava Róny. Jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u ještědu. Rónu jsem si vybrala, protože jsem právě tady z Liberce.
2: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci. A to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až na 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám by taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude zpočátku převážně slunečno, postupně začne převažovat oblačná obloha a později odpoledne a večer se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo obouřky, a to i silné. Později večer budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší odpolední teploty 30 až 33, na horách 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 12. hodině a s vámi je i čas na vaše písničky na přání. Dnes je neděle, 21. června, a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví Johany. Pár slavných si teď připomeneme. Tak třeba Johanka z Rožbitálu, česká královna a manželka Jiřího z Poděbrad, nebo Johanka z Arku, francouzská hrdinka a bojovnice proti Angličanům, a nebo Johana Tománková, naše rozhlasová kolegyně. A kdyby vám to bylo málo, tak dnes je i Mezinárodní den památek obětem terorismu. Z toho vyplývá jediné. Pokud člověk chce slavit, důvod si vždycky najde. A tak ať znáte ve svém okolí Johany nebo ne, můžete následující hodinu využít pro zahrání té své oblíbené písničky.
3: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

Janek Ledecký a první hudební zastavení po 12. hodině v písničkách na přání. A tak připomínám, telefon k nám do studia 22 155 37 22. Tak to je telefon, který v následujících minutách bude plnit vaše hudební přání. Můžete také psát do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz a tradičně také můžete zasílat SMS ve tvaru zahrajte Liberec, mezera, váš text na číslo 911 04. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny a za chvíli to už budeme dnes poprvé přát. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: Kapela Smoky, vysílání Českého rozhlasu Liberec, také písničky na přání, telefonujete k nám do studia na číslo 22 155 37 22. No a poprvé se ptám, halo, halo, kdo je tam? Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo.
0: Ano, slyšíme se, dobrý den.
1: Ano, halo, dobrý den, Aleši, tady Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro úplně všechny známé a přátelé a pro všechny lidičky, kteří jsou nemocní. A hlavně všem, ať jsou na sebe dneska opatrný, je obrovský vedro, tak ať přijdou k nějakému úrazu anebo nějakému srdečnímu kolapsu. A všem přeju hezkou neděli a to užijou ve zdraví.
0: Vrátíme se do let 90. Kapela East 17 je tady přichystána. Mějte se hezké, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

chlapecký boyband East 17 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, taková malá vzpomínka na léta 90. S vámi jsou písničky na přání a teď také pohled do naší e-mailové korespondence. Hezký první letní den, dnes vybrala písničku moje maminka Jaroslava. Vybrala Ivetu Bartošovou Léto. Alojzům a Alojzím k svátku, všem dnešním narozeninovým oslovencům, vám do rádia a také všem posluchačům posílá Jaroslava a Sylvie z Prahy.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Agent Xanadu, Dave D. Dozy, Breaking Myth and Teach. Písničky na přání jsou s vámi tady stále a telefon 22 155 37 22. To je telefon, který jako teď bude plnit vaše hudební přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Tady je Alena z České Lípy. Zdravím vás, Alešku. A zdravím všechny kolegy a kolegyně a všechny posluchače a posluchačky. A přála bych si písničku Zítra po Pavlu, sousedku, která má svátek a miluje nesmírně Karla Gotta, tak jsem mi vybrala písničku Stance růží. Jinak dávám zahrát všem, tedy si dáváme zahrát. Janičte, Janičte, Blastíkovi, Rochlic, Čárte, Ivě Zarachová, no prostě všem, který si dávají zahrát i mě.
0: Karla Gotta tedy posíláme nejenom do České Lípy.
1: A přeju Pavlínce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a boží požehnání.
0: A staň se růží,
1: vyhledání.
0: Písnička na vrch. Vy se mějte hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Vy taky brzy naslyšenou.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

hymna fotbalových trávníků a také svatebních večírků Sweet Carolina. Neil Diamond ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zajímavostí budiž, že se dlouho věřilo, že píseň vznikla jako posta tehdy 9leté Caroline Kennedyové. Diamond později přiznal, že text psal své první ženě Marcii. Jméno Marcia se mu ale do rytmu nehodilo a tak sáhl po zvučnější Caroline. S vámi jsou písničky na přání teď po 12. hodině 37 minut konkrétně navrch o neděli 21. června roku 2026. Svátek dnes slaví všichni Alojzové. No a další přání to k nám dorazilo v tuto chvíli pomocí naší e-mailové korespondence. Dobrý den, zahrajte prosím pro Kláru Šoltisovou z Liberce písničku Má svůj den od Pavla Vítka. Své Klárce posílá Petr.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Hana a Petr Ulrichovi Javory, s vámi jsou stále písničky na přání, a tak připomínám telefon k nám do studia 22 155 37 22, e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz a také SMS zprávy, které můžete posílat ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 900 11 04. No a před námi je další přání, které k nám dorazilo do studia pomocí e-mailu. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Heleny Vondráčkové Copacabana. Písnička bude pro všechny. S pozdravem, Jan.

0: Copacabana, ikonická 4-kilometrová pláž a také stejnojmená luxusní čtvrť v brazilském městě Rio de Janeiro. Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Písničky na přání, které už jsou také ve finálové rovince. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, tady Jarča Svídlantu, no tak než začnu, tak si vám, Aleši, popřát, dneska jste taky táta, takže všechno nejlepší, hlavně o ně zdraví, štěstí, aby vám to klapalo v celém životě a všem tátům, co mají svátek, i v mý rodině jsou, je hodně tátů, který mají taky svátek, takže tím chci taky popřát, ať se jim daří a hlavně se neupečte a dejte si pořádný ledový pití. A přeje vám to Jarče a za celou rodinu s mým sourozencům a všem, co si necháme hrát.
0: Přiznám se, že dnes ráno jsem dostal také bomboniéru, vybírala nejmladší pětiletá dcera, samozřejmě mě také oslintala, bylo to příjemné, takže všem tátům, otcům, tedy dnes je otců, den otců, přejeme vše nejlepší. No a navrch tomu posíláme také písničku Říkej mi táto od Jakuba Smolíka. Vy se mějte hezky, no a brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Za 4,5 minuty tady bude 13. hodina. Jakub Spolník nás teď provázel ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za chvíli už po 13. hodině vás bude provázet moderátor Pavel Kudrna. No a provede vás už tradičně reportážemi z hradu, zámku, rozhleden, jeskyní i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Čekají vás výlety a já vás budu čekat zase ve 2 hodiny odpoledne. Hezký den vám všem přeje Aleš Masník.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Třináct hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: U Vodému na Kozinci vzniknou veřejné prostory pro návštěvníky. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Slavnostním zahájením na pražském Edenu dnes začne olympiáda dětí a mládeže. Odpoledne bude zpočátku převážně jasno, postupně oblačno s přehaňkami a bouřkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vodohospodářské sdružení Turnov staví pro veřejnost prostor k setkávání před vodojemem na Kozinci v Jelemnici na Semelsku. Zbyly na to peníze z rekonstrukce dvou vodojemů. Na místě vznikne dlážděné náměstíčko se sezením a zelení. Svazek obcí tam chce vybudovat nový turistický cíl a přiblížit vodárenství lidem.
5: Rekonstrukce obou vodojemů začala už před rokem. V jednom případě jde o historickou kopii. Druhý vodojem je naopak moderní s prosklenou fasádou. Vodou zásobují obyvatele Jilemnice a Benecka. Celkové náklady na rekonstrukci vodojemů a vybudování rekreačního prostoru přijdou na zhruba 40 milionů korun. Práce by měly skončit na podzim. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
6: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě oprava. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. V areálu vznikne i nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Práce jsou naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy, informoval primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO. Vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude zpočátku převážně slunečno, postupně začne převažovat oblačná obloha a později odpoledne a večer se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Později večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33, na horách 25 až 28 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ulice Habarděcká v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánenská. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Býtov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou Zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51 byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se to sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiří Hác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky, hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci, třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů, nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně. Jakoby nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mídlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval nebo s ním a potom chodil po okolí na procházky po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jakoby tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minule. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy. Ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky. Ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak, po dlouhý

0: velkých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
0: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
0: Je to tak, nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna, ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu se necháváme na závěr, Pernštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského pernštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává pernštejnské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dál se ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
3: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodky Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně
1: čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobeví dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně Betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky. Já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti.
3: Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív zkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože věc, které to zákoutí, opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová hláká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9.45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9.45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak, můžeme vidět Rychlebské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nerniské, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichstein, proč?
1: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudetského horského spolku, a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století, a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů, a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě, vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na Rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatna v kabaretu,

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety příští sobotu, pak už v neděli pořád Rozhlas jede za vámi. No, já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Rada kraje bude zítra projednávat podnět na odvolání ředitelky Jablonského gymnázia u Balvanu. Nadace Ivana Dejmala chce letos na Liberecku vysázet 65 tisíc sazenic stromků. Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Školská rada gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji podnět k odvolání ředitelky školy Michaly Mutl. Stejný podnět obdržel kraj i od jablonských zastupitelů. Důvodem k odvolání má být dlouhodobě špatná komunikace ze strany vedení školy, odchod několika pedagogů a celkově napjatá atmosféra ve škole. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj zasedne zítra kvůli gymnáziu mimořádná rada kraje.
2: Budeme se tím jako rada kraje v pondělí tím podnětem zabývat. Určitě vyhodnotíme všechny ty návrhy, kterými paní ředitelka chce stabilizovat situaci ve škole, a budeme hledat nějaké řešení, které skutečně povede k tomu, že ta škola začne od 1. září fungovat v nějakém běžném režimu. Víc to hodnotit v této situaci nechci a nebudu.
0: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 tisíc sazenic buků, dubu a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti se za posledních 12 let podařilo nadaci v regionu vysadit 483 tisíc stromků. Na výsadbu letošních schání ještě 2,5 milionu korun, říká její ředitel Ondřej Petrov.
3: Hodně stojí samotný sazeničky, taky práce s tou výsadbou, pak samozřejmě ochrana před okusem zvěří, oplocenky, nátěry a podobně. Na jaře jsme udělali jenom takový pilotní projekt na Rychnovsku, kde se jich vysadilo 1000, ale hlavní díl práce půjde na podzim, budou to dělat opravdu dělníci, protože to už jsou tisíce a tisíce stromků. To už se nedá zvládnout jen tak dobrovolnicky.
0: Návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci můžou vidět fotografie o veslařském sportu. Jubilejní 20. výstava spojuje dva fotografy a současně veslaře. Na snímcích se střídá sportovní nasazení na veslařských trenažérech s emocemi na letních závodech na řekách. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročnou profesi. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno a lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Později bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno, dopoledne ojedinělé, kolem poledne a odpoledne lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 38 u obce Bezděz na Českolipsku havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec o 3. červnové neděli a k tomu vám přejeme příjemný poslech. Dnes je 21. červen a přesně v 10 hodin a 24 minut začal letní slunovrat. Slunce vstoupilo do znamení raka a krom nejdelšího dne nás čeká i nejkratší noc. I když o noci se tak úplně mluvit nedá, během letního slunovratu nikdy v noci úplně tma nenastane. Objevuje se takzvaný astronomický soumrak. Na první pohled noc, ale hvězdy jsou přitom špatně vidět. Jaký bude začátek léta? To se zeptáme meteorologů před 14:30 v našem vysílání. A už za chvíli se vypravíme na koupaliště. Konečně co víc k létu patří než voda a koupání. Hrádecká Kristýna, Fojtka v Míšku, Jablonecká přehrada. To jsou nejčastější vodní plochy, kam se lidé z Liberce jezdí koupat. Jak to tam vypadá, dozvíte se za chvíli.
1: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Kapela Rangers a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Hra z přehrady Harcov v Liberci už je sice opravená, lidé se v ní ale stále koupat nemohou. Kvůli suchu se přehrada napouští pomaleji a voda v ní navíc podle hygieniků i povodí Labe bude vhodná ke koupání nejdřív příští rok. Lesní koupaliště v Lidových sadech pro celý Liberec ale nestačí. Reportérka Jana Pavlíčková proto zjišťovala, kam si lidé v současných horkých dnech vyráží zaplavat.
1: Když jsou takováhle vedra, kam se tak nejčastěji jezdíte koupat?
2: Na Jablonskou přehradu, tam to máme nejraději.
3: Rovna jsme byli s rodinou na zahradě bazének, tam si děti užili a my jsme byli rádi, že se o ně nemusíme starat.
1: No a nějaký koupaliště nebo přehrada?
3: Jezdívali jsme na Sluníčku třeba ve Vratislavicích, byl jsem kdysi i na Vápence, ta je zavřená.
4: Jezdíme s dětmi rádi na Fojtku se koupat.
1: Proč zrovna Fojtka?
4: Protože to máme blízko z Ruprechtic.
2: Já se koupu v Jizeře, protože to mám kousek od práce, takže po každé vždycky po práci se sebereme s kolegy a jdeme se koupat do jezery.
1: Jezera protéká značnou částí Libereckého kraje, takže kde?
2: V Dolánkách.
5: Oblíbená je také Hrádecká Kristýna nebo koupaliště v Turnově. Někteří ale raději přečkávají vedro doma, jako třeba paní Iveta z Liberce.
6: No já moc se nejezdím koupat, protože mě sluníčko úplně nedělá dobře, ale chtěla jsem vyzkoušet hoření paseky. Tam jsem slyšela na to chválu.
5: Koupaliště v Hořeních pasekách provozuje pátou sezonu Františka Šmídová. Lidé podle ní na malé koupaliště pod Ještědem jezdí ze všech stran.
7: Mladá Boleslav, Mimoň, Liberec, Hrádek nad Nisou. Hodně sem jezdí z Hamru lidi.
1: Přitom tam má jezero?
7: No, tak si jim to tady zdá lepší. Že to je jako komorní, no, že je tady klid, že nejsme žádná atrakce, prostě jsme vesnický koupaliště. A žádný tobogán, nic to my tady nechceme, prostě máme rádi ten klid.
1: Co vlastně všechno obsahuje provozovat koupaliště?
7: No, tak udržovat kvalitu vody, udržovat tady ten trávník, sociálky, záchody. Co ještě, no, hlavně ten stánek, že? Co frčí, no, tak langoše. Samozřejmě. Vyrábíme palačinky, ale ty langoše jsou asi tak nejoblíbenější a ledová káva. I jo, a pizza Gladiator, tak to asi jako je top.
1: Takže využívají hodně lidi občerstvení.
7: No hodně, až jako překvapivě.
5: To v nedalekém Českém Dubu mají s občerstvením na koupališti letitý problém. Pronájem kiosku a restaurace musí nabízet k pronájmu téměř každou druhou sezonu, říká nezávislý starosta Jiří Miller.
8: To je jako nějaký zakupaný pes tam, protože jak jinak si vysvětlit, že třeba v areále, který ani nemusí být tak pěkně položený, jak to funguje. Je to prostě jenom kápnout na někoho, kdo by tomu něco obětoval. Vím, že byli asi 4 zájemci, byli se podívat, ale jeden to nepodal, druhý řekl, že už to je šibeniční, ale s jedním zájemcem ten jako to podal určitě, tak uvidíme.
5: Co ale lidé na českodubském koupališti mohou kromě přírodní vody z podzemního vrtu ocenit, je vstup zdarma. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne.
1: Dnes nám začalo astronomické léto. Vy jako meteorolog dáváte přednost jakému létu? Tomu astronomickému nebo meteorologickému?
0: No, dávám přednost tomu tomu meteorologickému samozřejmě. No nicméně jako bývalý astronom, tak mám respekt i k tomu astronomickému.
1: Tak to je hodně šalamounská odpověď. Tak dnes nám tady oficiálně začalo léto. Ten nejpozdější termín, aby to mohlo vypuknout, je tady. Přihlásilo se už poměrně silně i v uplynulých hodinách, nebo chcete-li možná i dnech. I dnes máme léto. Nechci říct, jak má být, ale řádné léto. Tak jak to venku vypadá?
0: Tak máme relativně málo oblačnosti, dá se říct, že máme polojasno nebo maximálně oblačno, takže té oblačnosti je málo, slunečno aktuálně. No a ty teploty při tom slunečném počasí se zvyšují a dosahují aktuálně teplot 29 až 32 stupňů Celsia. Nejtepleji máme v České Lípě, kde máme 32,3 stupně. No a maximální denní teploty budou podobné, to znamená mezi 30 až 33 stupni Celsia.
1: Meteorologové pro dnešní den vydali varování před bouřkami. Mimochodem včera se poměrně výrazná bouřka přehnala Libereckem. Tak jak to vypadá? Máme očekávat ještě nějakou odpolední bouřkovou návštěvu?
0: Ta pravděpodobnost dneska existuje. V těch nejbližších hodinách vypadá, že ty přehánky nebo bouřky se spíše budou vyskytovat jenom výjimečně, ale větší pravděpodobnost je hlavně k večeru a večer, kdy přece jenom se silnější bouřka může objevit, po případě přehánka. Nicméně aktuálně to vypadá tak, že by ty bouřky neměly být tak intenzivní jako včera. Nicméně i tak samozřejmě, pokud se ta silnější bouřka vyskytne, tak tam budou přívalové srážky, déšť, po případě kroupy.
1: Léto k nám dorazilo v plném proudu, tak kdybyste měl nakousnout příští týden, jak to bude vypadat?
0: Tak začneme pondělkem, tedy zítřkem, kdy přece jenom ty teploty budou o něco nižší než dnes, mezi 26 až 29 stupně Celsia, a podobné to bude i v úterý, kdy tam taky ty teploty budou poněkud nižší. Jinak ten ráz počasí se bude celkem udržovat, to znamená i nadále bude převlažovat slunečno a srážky ty zítra se budou vyskytovat spíše lokálně, výjimečně a rozhodně nebudou tak silné, jak tomu bylo třeba včera nebo dnes. No a během týdne už pak očekáváme počasí bez srážek a ty teploty pondělní, úterní sice nižší, ale v druhé polovině pracovního týdne nám opět budou narůstat, takže pak očekáváme, že například ve středu a ve čtvrtek opět bude přes těch 31 stupňů Celsia.
1: Martin Hinčica, meteorolog, byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mějte se hezky, no a zase brzy naslyšenou.
0: Přeju pěknou neděli, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička původně amerického country, které přetextoval Zdeněk Rytíř, Já budu žít na věky a také Michal Tučný na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Venku za okny máme vedro, že bychom ho pomalu, ale jistě mohli házet lopatami, a to dokonce ten příští víkend bude ještě teplejší než ten víkend, který právě teď aktuálně zažíváme. A tak se pojďme schladit alespoň tou následující reportáží. Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Britská kapela London Meet a také nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Když se řeknou písmenka A, B, C, D nebo E, co vás napadne? Možná začátek abecedy nebo třeba také vitamíny. A právě na tyhle důležité organické látky, které jsou pro lidský organismus naprosto nepostradatelné, se dětí ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Na co jsou dobré vitamíny?
2: Na to, když seš třeba nemocnej.
1: A proč jsou dobré?
2: Protože aby ses uzdravil.
1: A jak se uzdravíš?
2: No, když je hodně, budeš jíst a zapíjat, tak se uzdravíš.
1: Na co jsou dobré vitamíny?
3: Aby pomohl i na rýmu a i na kašel.
4: Lidem, kteří jsou hrozně nemocní a mají to teplotu a nebo mají velikánský kašel nebo velikánskou rýmu.
5: Vitamíny jsou takové bonbonky, které jsou dobrý na kašel a na rýmu.
1: A jak vypadají takové vitamíny?
5: Jsou třeba růžový nebo fialový a mají tvar kulatý a jsou takový jako prostřední kulatý.
6: A třeba jsou modrý a jsou ve tvaru autíčku nebo zajíčka nebo nějakého zvířátka. A je tam obrázek, zajíček, auto, všechno možný.
7: Může být tam obrázek, jaký to je medicína, třeba Bčko, Ačko, Cčko,
8: nebo ještě Dčko.
1: A v čem je vitamin D?
9: Abyste byli zdraví, aby svítilo sluníčko.
1: A v čem ty si myslíš, že jsou vitamíny?
10: Paprika.
11: Jsou v krabičce, která má tvar kulatý. V hrušce, jablce a v mrkvi, ve všem.
1: V čem je vitamínu nejvíce?
12: Dračí ovoce.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Jablonec nad Nisou připravuje budovy na instalaci fotovoltaických elektráren. Liberec je uzavřená Masarykova ulice. Ve Švýcarsku začaly iránsko-americké mírové rozhovory. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Jablonec nad Nisou začal opravovat střechy základních a mateřských škol a městské haly. Jde o přípravy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Informoval o tom zastupitel a manažer energetických projektů Jablonecké energetické Jaroslav Šída z Pirátů. Opravy potrvají celé léto a mají zajistit bezproblémový provoz elektráren. Ty mají být na střechách přibližně 25 let. Opravit je potřeba 20 střech. To je třetina míst, kde město s fotovoltaikou počítá.
4: Stav střech se na jednotlivých budovách liší. Někde postačí lokální opravy, jinde bude potřeba rozsáhlejší rekonstrukce, třeba na základní škole Liberecká. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městskou firmou vybuduje na 60 místech ve městě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 3,2 MW. Za to Jablonecká energetická zaplatí 165 milionů korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: V centru Liberce je neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Zaplatí za to 109 milionů korun. Práce navážou na vloni dokončenou opravu v Rígrově ulici. Potrvají až do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
5: Výluka linek MHD číslo 2 a 3 v úseku Fignerova Lidové sady ZOO a odklon linek číslo 93 a 99. Zastávky Botanická zahrada budou přesunuty do Fibichovy ulice.
3: Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Podle nezávislého starosty Jiřího Millera jde zatím o záměr, na kterém ale panuje v zastupitelstvu shoda. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma, informoval Miller. Ve Švýcarsku podle katarského ministerstva zahraničí začala jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy tam zastupuje mimo jiné americký viceprezident J.D. Vance. Ten chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Tehránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum. Washington podle něj totiž dostatečně netlačí na konec izraelských útoků v Libanonu. Na místě jednají i zástupci Pákistánu, Kataru a šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku oblačno a lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Později bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno, dopoledne ojedinělé kolem poledne a odpoledne lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V obci Brniště na Českolipsku se srazila dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Liberec posloucháte i krátce po nedělní 15. hodině a i teď vám přejeme pohodový poslech. Je neděle 21. červen a krom toho, že dnes dopoledne začalo astronomické léto, tak nám ten dnešní den zajistil celou řadu výročí. Tak třeba dnes je Mezinárodní den jógy, slaví se také Světový den hudby nebo Den hrdosti. V Kanadě slaví Národní den prvních národů a v Hongkongu dnes probíhá festival dračích lodí. No a ještě jeden svátek, který se váže k dnešnímu dni. Dnes je také Mezinárodní den trpaslíků. Založila ho ve Francii nezisková organizace s cílem osvobodit zahradní trpaslíky. Za tímto účelem pořádá akce, kdy bere trpaslíky ze zahrad a přemisťuje je na nová místa. Hlavně do volné přírody jako přirozeného prostředí zahradních trpaslíků. Třetí červnovou neděli se už celé jedno století také slaví jako Den otců. My už za chvíli připomeneme osobnost, které se říkalo Otec Krkonoš.
2: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: K mezinárodnímu dny otců dnes nabízíme K mezinárodnímu dny otců dnes nabízíme připomenutí výjimečného příběhu Prospera Pieta de Rivage, zvaného Otec Krkonoš. Jako jeden z prvních cizinců se rozhodl investovat v krkonošských horách a zapsal se do krajiny východních Krkonoš i svými pokrokovými názory a činy.
1: Silnice ze Svobody nad Úpou do Jánských Lázní a nad ní, nad schody, do svahu deska, na zdi bronzová, zajímavá štíhlá tvář, Prosper Piet de Rivage, říká se můj otec Krkonoš. Znalec jeho života, badatel Antonín Tichý.
2: Byl synem zakladatele Sobotské papírny, vynikající odborník na papírenskou výrobu a zasloužil se o rozvoj Krkonoš. Kamkoliv se člověk podívá, najde jeho stopy, to byl velký propagátor turistiky, mecenáš kultury.
1: Budoval turistické cesty, finančními příspěvky i sbírkovými dary pomohl vytvořit základy budoucího Krkonošského muzea.
3: Za námi známá papírna s vlaštovkou ve znaku pětka. Oni byli specialisté na cigaretový, ten nejjemnější papír, a byli první výrobci v monarchii.
2: A s označením typické vlaštovky se vyvážel do celého světa.
3: Rod pětů pochází z lucemburské části Belgie.
2: Z přímořského městečka Rivage. Takže si vzali do znaku mořskou vlaštovku. Ovšem na třeba fasádě továrny dodnes můžeme najít vlaštovky naše typické.
3: Když si představím, jaké byly podmínky pro život dělníků i tady všude v okolí, tak sociální vymoženosti, které zavedl Prosper Piet v letech?
2: Dejme tomu od roku 1866. Piet zemřel v roce 1928, čili je to třetina století. Tady plánoval sídliště pro zaměstnance papírny, od garzonek po kompletní rodinný byt. Bohužel se zachoval jenom jeden blok a celá ta lokalita se jmenuje Nový svět a určitě to má něco symbolického do sebe. Zaměstnanci firmy Piet měli nemocenské pojištění, závodní pokladnu, jesle.
1: První útulek pro děti zaměstnaných matek v Rakousku-Uhersku.
2: Takže v době, kdy stávkovali textilky v celým Úpském údolí, kdy ze solidarity se k ním přidávali pracující i jiných podniků, tak u Pietu se nikdy nestávkovalo.
3: Dokonce stará Pietka stávala v zelení a přes Úpu potom navazoval ten tovární prostor na parkovou úpravu a přímo na přírodu.
2: To bylo i záměrem starého pána, aby ty dělníci se v práci cítili dobře. Tak splínulo to civilizace. Prostředí s volnou přírodou.
1: Ze Svobody nad Úpou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá v 15 hodin a 25 minut na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Galerie N v Jablonci nad Nisou opět nabízí výstavu mladých návrhářů šperku, skla i textilu. Studenti katedry designu na Fakultě textilní technické univerzity v Liberci v jabloneckých ateliérech připravují výtvory z různých materiálů, třeba z kovu, plastu i papíru. Některé z nich připomínají brože, jiné zase náhrdelníky nebo ozdobné opasky.
2: Téma moje bakalářské práce byla reinterpretace filigranového šperku v kontextu metalové estetiky.
3: Kristýna Štefková je čerstvou absolventkou bakalářského studia na katedře designu Technické univerzity Liberec. Zaměřila se na návrhářství skla a šperku.
2: Tak můžeme teda vidět sponu na opasek. Je vytvorená zo série ocelových tyčí, které jsou spojené dokopy závitovou tyčou. Autorský šperek nemá vždycky tu podmínku toho, že musí být nositelný. Právě tento konkrétní je skoro jako určený na vystavování. Takovou hlavnou myšlenkou byl ten kontrast mezi tou jemnosťou toho ornamentu, toho filigránu a té heavy metalové hudby.
4: Tady vidíme, že je tady nějaká práce s kartonem, pokud to vidím správně.
2: Moja spolužiačka Berenika Mičková sa snažila spracovávať práce autora Šona Tana. Hodně s tým materiálom pracuje na spôsob toho, že ho trhá, vytvára si nějaké kompozície.
4: Tady se dostáváme k pracím studentky Terezy Novotné.
2: Terez takisto jako já sa akýmsi spôsobom snažila reinterpretovať nějakou technológiu.
3: Tereza Novotná pro svou práci využila techniku 3D tisku.
2: Byla inšpirovaná starovekým Egyptom, kde vlastně jim přišla vtipná myšlenka té kočky.
4: My tady z těch zmíněných egyptských koček vidíme jenom spodek těla, břicho a všechny čtyři nohy. A tady ve druhé vitrině naopak zase vidíme vršek těla s ocasem a hlavou. Vytváří to takovou trošku až abstraktní iluzi.
5: Tématem bylo světlo jako symbol naděje, poznání, pravdy a života.
3: Součástí výstavy jsou kromě těch bakalářských taky práce semestrální. Jedním z umělců je student druhého ročníku Lukáš Burian.
5: Mě zajímaly vlastně nějaké reflexní materiály, nažehlovací folie, která se používá převážně na textil, taky pomocí hrokovzdušné folie připevňují na plast a ten plast se vlastně kroutí a vytváří různé organické struktury a zapojují do toho i kov, řetízky, takže všechno vznikalo tak nějak jako experimentem.
3: Výstavu studentů v Galerii N návštěvníci uvidí do 26. června. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: První dáma českého country Věra Martinová na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Každý rok nastane okamžik, kdy slunce dosáhne své nejsevernější polohy na pozemské obloze a severní polokoule tak zažívá nejdelší den roku. Ten okamžik, letní slunovrat, nastal dnes v 10 hodin 24 minut středoevropského letního času. A v čem je tento den zajímavý pro naši zemi? Například tím, že narozeniny dnes slaví několik veřejně známých osobností. Například spisovatelka Markéta Zinerová, hudební skladatel Jan P. Muchov, herečka Miriam Chytilová nebo herec, muzikant, textař a moderátor Václav Kopta. A my si ho teď v ukázce z pořadu Karla Šípa připomeneme i jako výborného baviče.
1: Žena mi vzkázala SMS-kou, že na mě čeká v akvaparku. Já říkám, to chce odměnu, musíš na tohle zapomenout, dole sám, zadeček, všechny tyhle věci, to chce rychle nějaký pozitivní příběh. Tak jsme se tak cochtali, bylo to bez harantů, byl den všední, takže byli ve škole, víš, ano. My to měli celý pro sebe. A já tak plavu v tom bazénu a koukám a nápis tobogán. A já říkám, to je dobrý nápad. Celý dny jsou tam ty děti zlobivý, že jo, to se člověk nesveze. Ale dneska lidu prázdno, já si to sjedu. To mě z té hlavy dostane ten ano. Zadeček i s tím dole sám. Tak jsem šel asi 10 minut nahoru, 3 patra, žádný výtah. Dalších 10 minut, než jsem pochopil střídání zelený a červený, pan vždycky blikla zelená, jak jsem se tam začal soukat, než jsem se, tak už zase červená.
2: Hele, promiň, ale to už byl v plavkách, doufám.
1: No, to jsem ještě byl v plavkách. Já jsem přehlídl jednu zásadní věc. Totiž, když chcete se v tomhle typu tobogánu svést, musíte mít takovou podložku. Ta podložka je něco jako karimatka, která vlastně vám umožní bezpečně, jakž takž bezpečně tím tobogánem projet. Já neměl tuto podložku. Já měl jenom velkou chuť do života, touhu zapomenout na trauma z bahenních koupelí. Hele, vyrazil jsem a nahoře, víš, ještě jsem se tak jako odrážel, říkám, nuda, ty jo, angzamíčko, takový keci, tak jsem si ještě těma ploutvema odrážel a říkám si, ty vole, a najednou se začaly dít věci, nějak mě to chytlo, ten prout pod zadkem té vody. Když ti řeknu, balistická střela hadr, normálně, já jsem nabral takovou rychlost. A ono to bylo dlouhý a nekončilo to. Já myslím, že to je tady jako v tom nákupním středisku, že nahoře jsem sjel a dole jsem za 2 vteřiny dělal ostudu dětem. Když jsem, ne, tady takhle. Já jsem chvílema byl i hlavou normálně dolů. Já jsem v tom rotoval takhle normálně v tom. A teď se děli tyhle strašné věci. Ve finále to fakt už bylo úplně jako adrenalin přišel, že jsem křičel. A hlavně jsem brzdil, což je ta největší chyba. Takže rameno vykloubený skoro. No a představte si, že jsem asi zřejmě první, jedinej a poslední, kdo z toho dole, zase z toho otvoru vylít, ale prdelí napřed. Prostě takhle mě to tam vyplivlo. Ty se ptal na plavky, no to byly tanga ještě navíc pod kolenama. A já si normálně tím zadkem jsem vylít do toho brouzdaliště a tam zábradlí a 3 puberťáci něco hráli na mobilu. Jo? A když mě viděli, tak ten jeden se odpil a udělal. Tak jsem si je podal, víš. Yeah. Hoši, na slovy, byli to cizinci, naštěstí teda, takže nevěděli, proč na ně ten nahej člověk s zbytkem důstojnosti a plaveček. To byl zážitek, člověče.
2: Krásný zážitek.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený na Českém rozhlase Liberec. V seriálu Jak je to doopravdy se Jan Křemen věnuje různým rozšířeným fámám a mylným informacím. Dnešní díl bude o jídle.
1: Dnes se podíváme trochu do gastronomie, a to do té francouzské. Velmi často tvrdíme, že jsme měli k obědu francouzské brambory, ale jen velmi málo kdy skutečně na talíři francouzské brambory máme. Ty naše brambory jsou ve skutečnosti na hony vzdáleny těm francouzským a nemůžeme mluvit ani o zapečených bramborech, protože ani to není pravda. Francouzské brambory se totiž připravují ve vrstvách, kde jejich složení je brambory, maso, cibule a sýr. Může se jednat o složení jednotlivých vrstev nebo o opakování těchto vrstev. A všimněte si jedné maličkosti, chybí tu vejce. Pokud budeme mluvit o zapečených bramborech, tak jejich složení obsahuje brambory, smetanu, máslo a bylinky a tato směs se zapéká až do doby, než zezlátne. Jak slyšíte, není zde ani klobása, ani špekáček, ani vůst a ani to vejce. To, co označujeme u nás nejčastěji za francouzské brambory, je náš recept. A měli bychom mu podle toho říkat české zapečené brambory nebo také brambory, co dům dal. Ta nejběžnější příprava má tento postup. Uvaříme brambory ve slupce, oloupeme a nakrájíme na kolečka, abychom je nakonec uložili do pekáče. Nakrájíme uzeninu, a to někdy dokonce i uzené maso, a opět vysypeme do toho pekáče. Přidáme na kostičky nakrájenou cibuli, směs pekáči promícháme a nakonec přelijeme vejci. Gurmáni vše poté ještě přesypou nastrouhaným sýrem, nejčastěji ajdamem 30. Vloží do trouby a zapečou. Takto připravené francouzáky ale s francouzskými bramborami nemají mnoho společného, to musí uznat každý. Nic to ovšem nemění na tom, že tento pokrm máme rádi a vlastně nám nevadí ani to, že nám v jídelně či dokonce v restauraci na místo francouzských brambor, které uvádějí na jídelním lístku, naservírují lidově řečeno francouzáky. Zklamání můžeme být tehdy, když zajdeme do nějaké té lepší restaurace a namísto námi oblíbených francouzáků dostaneme brambory francouzské. V těch ale bude aspoň maso. Hůře můžeme dopadnout tehdy, když si objednáme dle jídelního lístku brambory zapečené, protože se většinou používají pouze jako příloha. A tak si dávejte pozor, abyste nebyli zklamáni.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skvělý nápad měla Aneta Langerová. Kateřinské sousedské divadlo vás zve na představení Tři mušketýři. To se koná u Martinské stěny v bývalém lesním divadle v Libereckých Kateřinkách. Začínají tam už za chvíli, ve 4 hodiny odpoledne, a vy vítejte při dnešních typech. V neděli se v kostele svatého Vavřince v Dlouhém Mostě uskuteční netradiční benefiční flašinetářský koncert. Zazní skladby od baroka až po současnost a návštěvníci se mohou těšit na nevšední hudební zážitek v jedinečné atmosféře kostela. Začátek je v 5 hodin. Evropský den hudby je mezinárodní tradicí, která začala už v roce 1995. Dnes se již po čtvrté vrací do Turnova. Vy ještě dnes můžete vyrazit na 2 akce. Už za pár chvil ve 4 hodiny odpoledne vystoupí na hradě Valdštejn v Českém ráji muzika Fortuna a v 9 večer zazní zpěv i v letním kině v Turnově. Tam vystoupí muzika Allegra. Také nás na frekvencích Českého rozhlasu Liberec můžete jen tak poslouchat. Už za chvíli je tu 4. hodina a s ní hvězdné návraty Patrika Rozehnala. Tím dnešním hostem bude nositelka domácího štěstí Iva Hitnerová. A my se uslyšíme opět v 5 při písničkách na přání. Pohodový den vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Liberec přeje Aleš Masník.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74 a sleva je vaše.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: U vodojemu na Kozinci vzniknou veřejné prostory pro návštěvníky. Liberecký sportovní areál Vesec má nové atrakce. Liberecký kraj bude na letní olympiádě mládeže reprezentovat 251 sportovců. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vodohospodářské sdružení Turnov staví pro veřejnost prostor k setkávání před vodojemem na Kozinci v Jilemnici na Semelsku. Zbyly na to peníze z rekonstrukce dvou vodojemů. Na místě vznikne dlážděné náměstíčko se sezením a zelení. Svazek obcí tam chce vybudovat nový turistický cíl a přiblížit vodárenství lidem.
2: Rekonstrukce obou vodojemů začala už před rokem. V jednom případě jde o historickou kopii, druhý vodojem je naopak moderní s prosklenou fasádou. Vodou zásobují obyvatele Jilemnice a Benecka. Celkové náklady na rekonstrukci vodojemů a vybudování rekreačního prostoru přijdou na zhruba 40 milionů korun. Práce by měly skončit na podzim. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V Liberském sportovním areálu Vesec přibyly nové atrakce. U okruhu je už několik týdnů městská knihobudka. Na kopci Špičák vznikl fotopoint, kde se lidé budou moct vyfotit ve speciálním dřevěném rámu v pozadí s ještědem. Prozatím místo není oficiálně přístupné, přesto už ho podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO někteří lidé využili. Na stejném kopci město v blízké době plánuje vybudovat ještě dřevěná lehátka, říká Lenert.
3: Navážeme i odpočinkovou zónou, která tam bude, budou tam troje lehátka, tak aby tam lidé mohli relaxovat. Budou dřevěná, ale na ocelovém rámu a budou napevno, protože samozřejmě vesecký areál taky bohužel navštěvují vandalové.
1: V areálu má vzniknout hřiště pro psy. Město zároveň vybralo nového provozovatele bystra. Kromě občerstvení bude namízet i půjčování sportovních pomůcek. Celkem 251 mladých sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná dnes v Praze a potrvá celý týden. Na zimních olympijských hrách byl Liberecký kraj už 8x první co do počtu medailí. Na letní olympiádě dosud na stupni vítězů nebyl. Krajskou výpravu při slavnostním zahájení povede český reprezentant biatlonu Vítězslav Hornek z Jilemnice, informovala krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za předchozích 10 let. Nejvíc přibývá nakažených syfilidou a kapavkou.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno a lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Později bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno. Dopoledne ojedinělé, kolem poledne a odpoledne lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty se vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou v Křišťálové ulici dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
5: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka lítá, ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelínky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím se, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Z rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježi.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Ja, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte. Devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně skamarádili. Jsme měli, já jsem nějakýho hezkýho spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak
2: to máš sedláč.
9: Ty
2: jsi s ním chodila?
8: Teď se to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným bloďákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano, teď už...
8: Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, že... no jo.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec

0: Ty triko kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy a ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Podstřiženách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
1: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let a manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
0: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě. No.
1: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
2: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
3: Snad s ním ne.
2: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
3: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
2: No, to jistě. A vy sám se o dítě starat nemůžete?
3: Chodím do školy.
2: Máte k dítěti nějaký vztah?
3: Je to úplně cizí dítě. To on si myslí, že jsem jeho.
2: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
3: Nemyslí. To byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce. Co tam mám napsat?
2: Tak napište svoje.
3: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
2: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
3: To už mi ho nikdo neodpáře.
2: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
3: Kdybyste se mohli vzít?
2: Třeba hned zítra, když to stihnem.
3: To je takovým fofrem?
2: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
3: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
2: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212.

0: 15, to by asi nebylo tak jednoduchý.
1: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
0: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
1: Ale já bych nerad nějak...
0: No tak jak to chcete udělat?
1: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
0: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
2: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
3: V párném dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
3: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
4: Promiň, ty myslíš taky to.
3: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer. No a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel říkal, musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě polštářku, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, tak já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jediný kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
2: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
4: Tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
5: A manžela?
4: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom Národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
5: Obecní
4: městský úřad. Městský úřad.
6: Národní výbor.
4: Národní výbor, bejvale. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Houpací kůň, píseň.
2: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet k tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade? Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojován. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš. Tak to tam napiš. Aby kdo skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači, možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi to a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Rada kraje bude zítra projednávat podnět na odvolání ředitelky Jabloneckého gymnázia u Balvanu. V Žandově na Českolipsku připravují opravu kostelní věže. Liberec v létě opraví dětské dopravní hřiště. Areál bude uzavřený. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Školská rada gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji podnět k odvolání ředitelky školy Michaly Mutl. Stejný podnět obdržel kraj i od jabloneckých zastupitelů. Důvodem k odvolání má být dlouhodobě špatná komunikace ze strany vedení školy, odchod několika pedagogů a celkově napjatá atmosféra ve škole. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj zasedne zítra kvůli gymnáziu mimořádná rada kraje.
2: Budeme se tím jako rada kraje v pondělí tím podnětem zabývat. Určitě vyhodnotíme všechny ty návrhy, kterými paní ředitelka chce stabilizovat situaci ve škole, a budeme hledat nějaké řešení, které skutečně povede k tomu, že ta škola začne od 1. září fungovat v nějakém běžném režimu. Víc to hodnotit v této situaci nechci a nebudu.
0: Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části městem vlastněného kostela svatého Bartoloměje. Kromě hodin by se do věže měly vrátit také dva zvony.
3: Nezávislý starosta Zbyněk Polák uvedl, že jeden bude původní, druhý nově odlitý. Radnice teď bude hledat stavební firmu, která opravu věže provede. Už loni nechalo město na vrchol umístit repliku historické barokní báně. Původní zastřešení poškodil požár před 56 lety a památku zakrývala provizorní střecha nepůvodního tvaru. Ze Žandova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě oprava. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. V areálu vznikne i nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Práce jsou naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy. Informoval primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO. Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno a lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Později bude oblačnost ubývat nebo skoro až na skoro jasno až polojasno. Teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno. Dopoledne ojedinělé, kolem poledne a odpoledne lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U Kamenického Šenova havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 17. hodině vám přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Je neděle, 21. červen, a krom toho, že dnes dopoledne začalo astronomické léto, tak nám ten dnešní den zajistil celou řadu výročí. Tak třeba dnes je Mezinárodní den jógy, slaví se také Světový den hudby nebo Den hrdosti. V Kanadě slaví Národní den prvních národů, v Hongkongu dnes probíhá Festival dračích lodí, no a ještě dva svátky navrch. Dnes je Mezinárodní den trpaslíku a také Den otců. Nejsem si úplně jistý, jestli tyhle dva svátky spolu nemají něco společného. No a k tomu navrch jsou tu i písničky na přání. 60 minut vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdy hudbu vybíráte vy.
1: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.
5: Nosím černý brejle.

Turnovský rodák Michal Hruza, také kapela Redikirk na Černý brejle. Možná se vám v těch slunečních dnech čas od času hodí. Uvidíme, jestli nám dnes zaprší. Konečně nějaké mraky se na severu Čech chystají, třeba postupně dorazí k nám. Do té doby můžeme si hrát podle toho, jak vy budete pískat. Ano, jsou tu písničky na přání. Telefon 22 155 37 22, to je telefon k nám do studia. Tradičně také můžete psát do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo posílat SMS ve tvaru zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 911 04. No a také tradiční upozornění, že za chvíli už splníme vaše první dnešní hudební přání. Teď lehce tanečně s Philem Collinsem. Máte na to 4 minuty, tak příjemný poslech.

0: 17. hodina, 12. minuta, s vámi jsou písničky na přání na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, tak si pojďme přát na čísle 22 155 37 22. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobrý den, zdraví vás Jirka.
0: Zdravíme Sucho Vršice, tak co dnes?
1: Já Liberec a já bych vás dneska hrozně rád poprosil o The The Girls a písničku It's Raining Men. No a já písničku věnuju nám všem, co jsme rádi, že nám trošku sprchlo. A samozřejmě člověk i soucítí tady z okolí s vesnicema, že někde jí to spláchlo teda až hodně moc. Takže určitě patří velký dík hasičům, všem dobrovolným, co se starali o to, aby chod probíhal tak, jak má. No chod prostě přírodě člověk doopravdy neporučí. No a samozřejmě písničku věnuju i vám do Libereckého rozhlasu, všem posluchačům. No a zkrátka nějako zvládáme ta neúmorná vedra. Někde u vody, někde prostě ve stínu a zkrátka ať to přežijem.
0: Dobře, tak posíláme tuhle písničku, doufejme, že přehánky a bouřky, ty třeba jedna vyrostla v okolí Ralska, dnes už nebudou tak intenzivní. Posíláme písničku, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Budu se těšit, rád jsem vás slyšel, naschledanou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Liberec. Připomínám telefon 22 155 37 22. To je telefon, který plní vaše hudební přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, tady posluchačka Eva Sturnova. Já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písnička bude pro všechny, co si necháváme zahrát. I pro vás, jen tak pro pěkný zbytek ještě neděle. A těm lidem, co grillují, tak jim přeju pěknou grilovačku, ať si to užijou. A prostě všem posluchačům. A děkuju.
0: Moravanka u našeho mlýna posíláme. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kanadský básník Leonard Cohen a písnička věnovaná jeho životní lásce So Long Marianne. Písnička teď v 17 hodin a 34 minuty v písničkách na přání Českého rozhlasu Liberec. Zase si přejeme. No a já se zase ptám. Halo, halo, kdože tam?
1: Ano, tady Libuše z Kolína.
0: Zdravíme do Kolína. Tak co si budeme dnes hrát?
1: No tak. Já jsem dala na vás a tu hezkou písničku od pana Gota si ráda poslechnu.
0: Tak vybral jsem pro vás Má první láska se dnes dává, tak si to užijte, no a brzy zase zavolejte.
1: Jste moc příjemnej a hodnej a děkuji vám a ráda zavolám, protože je to naše koření těch starších lidů.
0: Takže jo, písnička tak je tady a naslyšenou.
1: Děkuji moc, hezkou chvíli.

0: Písnička, která tentokrát putovala nejenom do Kolína, Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, opět telefonní číslo 22 155 37 22 v permanenci. No a já se ptám, halo, halo, kdože tam?
1: Dobrý den.
0: Zdravím vás, tak co budeme hrát a pro koho?
1: Bylo by to dětání pro vnučku a pro vnuka přítelky, který po týdnu porodili. Jo, mají, obě dvě mají kluky, zdraví jsou, jsem naprosto spokojený.
0: Mm-hmm. Velká gratulace k tomu, to znamená, že jste v tuhleto chvíli, abych to přeložil do češtiny, praděda, dvojnásobný?
1: Dvojnásobný praděda.
0: Tak vám písničku posíláme. Bílá orchidej,
1: je to dobrý.
0: Eva a Vašek a hlavně pro děti, aby byli zdraví.
1: Pane Aleši, mějte se hlavně zdraví, vám přeju.
0: Vám také posíláme, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jon Anderson a také řecký bard Vangelis ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ještě nahlédneme také do naší e-mailové korespondence. Pěkné odpoledne, prosím, zahrajte nám nějakou vitamínovou hudební bombu. Vám v Modré ulici také Šárce z Liberce, ale hlavně mě do práce, aby to rychleji uteklo. Děkuji, Hana Ohalajová. No tak jsme vybrali jednu lehce vzpomínkovou na kapelu Queen.

Freddie Mercury, kapela Queen a Somebody to Love teď před 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Po 18. hodině to už se těšte na zálety Aleny Záhradnické. No a já se na vás budu opět těšit příští víkend, konkrétně v sobotu v 5 ráno. Hezký den vám všem přeje Aleš Masník.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonec nad Nisou připravuje budovy na instalaci fotovoltaických elektráren. Nadace Ivana Dejmala chce letos na Liberecku vysázet 65 000 sazenic stromků. Vláda zítra rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty až 29 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Jablonec nad Nisou začal opravovat střechy základních a mateřských škol a městské haly. Jde o přípravy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Informoval o tom zastupitel a manažer energetických projektů Jablonecké energetické Jaroslav Šída z Pirátů. Opravy potrvají celé léto a mají zajistit bezproblémový provoz elektráren. Ty mají být na střechách přibližně 25 let. Opravíte potřeba 20 střech. To je třetina míst, kde město s fotovoltaikou počítá.
3: Stav střech se v jednotlivých budovách liší. Někde postačí lokální opravy, jinde bude potřeba rozsáhlejší rekonstrukce, třeba na základní škole Liberecká. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městskou firmou vybuduje na 60 místech ve městě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 3,2 MW. Za to Jablonecká energetická zaplatí 165 milionů korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 000 sazenic buků, dubů a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti za posledních 12 let se podařilo nadaci v regionu vysadit 483 000 stromků. Na výsadbu letošních schání 1 a 2,5 milionu korun, říkají ředitel Ondřej Petrovský.
4: Hodně stojí samotný sazeničky, taky práce s tou výsadbou, pak samozřejmě ochrana před okusem zvěří, oplocenky, nátěry a podobně. Na jaře jsme udělali jenom takový pilotní projekt na Rychnovsku, kde se jich vysadilo 1000, ale hlavní díl práce půjde na podzim, budou to dělat opravdu dělníci, protože to už jsou tisíce a tisíce stromků. To už se nedá zvládnout jen tak dobrovolnicky.
1: V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové atrakce. U okruhu je už několik týdnů městská knihobudka. Na konci špičáku vznikl fotopoint, kde se lidé budou moct vyfotit ve speciálním dřevěném rámu v pozadí s ještědem. Na stejném kopci město v blízké době plánuje vybudovat ještě dřevěná lehátka, informoval Lenert. Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno a lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Později bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno. Dopoledne ojedinělé, kolem poledne a odpoledne lokálně přehánky nebo i bouřky a večer bude oblačnost ubývat. Teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonce nad Nisou v Křišťálové ulici dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, silnice je sízná se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Znáte ji z hlavních televizních zpráv jedné soukromé televize i přehlídkových mol. V poslední době ji spíš potkáte ve vietnamské restauraci v Chocni. Se dvěma malými dětmi, na dovolené, pak třeba v obytném autě. Monika Košínová-Leová. Ptát se budu na to, jak složité je obstát v dnešní době při výchově dětí, jaký nejmilejší recept můžete ochutnat v jejich restauraci a taky na to, jak jednoduché anebo složité bylo opustit velkou televizi a žít v rodné vesnici.
2: Zálety Aleny Zálety.

0: Narodila se v Praze, vyrůstala ve Dvořesku nedaleko Chocně. Maminka je Češka, tatínek vietnamského původu. Do školy chodila v Chocni, obchodní akademii vystudovala také v Chocni. A teď v asijské restauraci v Chocni pracuje. Moniko, díky, že jste přijala moje pozvání k záletům. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Když zůstanu v Chocni, přírodní rezervace Peliny, zámek s Orlickým muzeem, barokní kostel svatého Františka Serafínského a také důležitá železniční křižovatka anebo oblíbené chocenské pomazánkové máslo. Takovou asociaci mám já. Co byste přidala?
1: No, krásně se to vyjmenovala. No tak samozřejmě i naši restauraci. Teďka to je takový největší tahoun gastronomický, ale tak to, že tam máme tu hezkou přírodu, řeku, opravdu ten klid, kterým jakoby s tím rodinným životem prostě hledáte, tak my jsme tam moc spokojení a já všechny zvu do Chocně.
0: Určitě rádi přijímáme pozvání, navíc když bude chutné ve vašem podání v dnešním záletovém rozhovoru. Ta obec Dvořisko, dívala jsem se, že je to vlastně jakási, a teď v nejlepším slova smyslu, okrajová čtvrt města?
1: Ano, je to vlastně 3 kilometry necelé vlastně od Chocně a my tam jako máme i takový ten dovětek, že Chocň Dvořisko, takže my opravdu patříme k podchoceň a tak je to super.
0: Víte, jak se seznámili vaši rodiče?
1: Vím právě kousek od Dvořiska, my tam máme takovou kegel firmu a tatínek tam začal pracovat a maminka tam taky nějak začala na brigádu, nosila tam nějaký svačiny, no a tam přeskočila jiskra a no, maminka je trošičku taková na, takzvaně na exoty, takže dědeček neměl radost, babička taky moc ne, ale nakonec jsou velice rádi, že to takhle dopadlo.
0: A vy s manželem, brali jste se v roce 2018?
1: Ano, správně.
0: A seznámili?
1: Ježiš, no, 2010, my jsme spolu přes 16 let.
0: A kde jste se potkali? Co bylo tím místem, které vás dva spojilo dohromady?
1: Byl to bar. Byl to, v Litomyšli, na diskotéce jsme se poznali, ale tak nějak jako jsme o sobě, ani jsme se tak jako nelíbili jeden druhému, my jsme spíš křenili, tak vlastně mojí sestře a jemu nejlepšímu kamarádovi, kteří jako se chtěli právě víc poznávat a tvořit pár a my jsme byli takový ti křeni, kteří jim vlastně jenom sekundovali u toho rande, aby nebyli sami a pak jsme se do sebe zamilovali my, takže my to měli takové jako pozvolné.
0: Je krásné, jak ryze českou formulaci křenili používáte. Myslíte si, že by existoval analog k tomu křenili, stáli tedy v řeči vašeho tatínka?
1: Jo, tak to, jelikož moc neumím právě, neovládám vietnamštinu, umím opravdu základní věci, tak nedokážu říct.
0: Pojďme do roku 2013, světové finále soutěže Miss. Máte nějaké fotografie z té doby? Máte je někde v albumu uložené? Povídejte, vyprávějte.
1: Mám i album. Právě i jako když jsem to tvořila, to album to už jakoby je díl, nějak hnedka po Miss, tak jsem jakoby i vzpomínala a chtěla jsem právě to připravit své dceři, že prostě zaspomínáme spolu, že budu mít tu korunku, tak se mi to i ukazovala a nějak to přešla. Říkám, maminka byla královna, podívej se. A ona, jo, dobrý, půjdem se číst jiný princezny. Takže pro mě to byla krásná jako životní cesta, zkušenost a vzpomínám na to opravdu jenom v dobrém.
0: Soutěž se tehdy odehrávala na Filipínách?
1: Jo. Ta světová soutěž, jelikož jsem vyhrála na Miss Earth, tak jsem reprezentovala Českou republiku právě na Filipínách.
0: Byla to doba, kdy se, a dnes samozřejmě je taky správně, že tomu tak je, upřednostňoval ten, řekněme, ekologický způsob zacházení s přírodou. Četla jsem v nějakém starším rozhovoru, že jste tam sázeli stromy, čistili pláže.
1: Ano, tak jelikož celá ta soutěž je vlastně hodně o životním prostředí a i my, jak jsme se sami angažovali do všech tady těch různých ekologických aktivit, jo, tak jsme sázeli stromečky, opravdu jsme si nehráli na ty princezničky, takže jsme strkali ruce do hlíny a já mám vlastně přírodu i taky jako strašně moc ráda, tak já jsem jako byla pyšná, že jsem vyhrála právě ten titul a mohla si mít i nějaký jako malej díl třeba pro to, abych jsem zlepšila životní prostředí, protože já jsem to snažila jakoby komunikovat ten svůj titul i na vietnamskou komunitu, protože Vietnamci a obecně Asie jako netřídí odpad. Jo, tak to vypadalo třeba i na Sapě, že tam prostě se hází všechno do jednoho kontejneru, tak já jsem se snažila i třeba promluvat k té vietnamské komunitě, že u nás se třídí odpad, jo, minimálně plasty, jo, a sklo, tak to bylo takový moje gro, za kterým jsem se jako stála.
0: Monika Košínová-Leová, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes Monika Košínová, Leová, moderátorka televizních zpráv, dáma, kterou můžete potkat v jedné restauraci v Chocni. A když dovolíte, já bych teď do té hospody na malý okamžik vstoupila. Jak vznikl ten nápad?
1: No, tak asi na můj popud, protože ty prostory, teda, kde máme restauraci, tak ty vlastní můj tatínek, my jsme se to snažili tak nějak jako dlouho pronajmout, protože tatínek byl vybíravý na to, co tam bude. A on už je v důchodu a já jsem vždycky tak na sociální sítě sdílela chutná jídla jeho, protože on je vynikající jako kuchař, jako neskutečný. A tak jsem dostávala super zpětné vazby od vlastně mých sledujících. Ježiš, ať je tvůj táta otevře restauraci, my bychom přijeli. Tak jsem ho začala tak jako popichovat. Hele, tati, prostě teď máš spoustu volného času, ty by se stejně nudil. A on říká, ne. A pak... tak to otevřem ale spolu. Jo, takže když do toho jsme šli společně, tak určitě byl za a musím teda říct, že to bylo neskutečně dobré rozhodnutí, nás to i stmelilo a vlastně to byl i jeho jako sen a asi i můj mít něco společně, protože přece jenom Vietnamci jsou zvyklí, že děti jim pomáhají od malička v práci, my jsme měli taky obchod s oblečením, ale když jsme byli malí, tak maminka měla tu českou výchovu, že chtěla, aby jsme měli kroužky a prostě takovou tu volnější výchovu a tatínek zase chtěl, aby jsme, co se naučíme počítat, aby jsme počítali prostě zboží a byli s ním a pomáhali mu, tak tam se to trošičku nesetkalo s úspěchem, takže až teďka jsme se potkali, že vlastně máme spolu biznis, budujeme rodinné podnikání, lidem chutná a my můžeme trávit čas spolu.
0: Když zůstanu u toho, co jste řekla vlastně první větou, první byla moje komunikace s lidmi přes sociální sítě a pak teprve náš podnik. Já jsem si vždycky myslela, že je to spíš obvyklé obráceně, že nejdřív se vytvoří produkt a pak se o něm mluví na sociálních sítích.
1: No, tak tohle to bylo právě tak jako opačně, ale zafungovalo to neskutečně, protože už o tom lidi jako věděli a ještě než jsme to otevřeli, tak a pak začali na to konto, na ty sociální sítě jako by jezdit a sdílí to a ono se to tak organicky prostě šíří a ani vlastně pak člověk nemusí dělat tak velkou reklamu.
0: Že je se to vlastním životem, rozumím. Jaká je vaše současná práce v rámci rodinné firmy?
1: Já mám na starosti tak jak sociální sítě, tak nějakou i administrativu, že tatínek pořádně neumí některé jako české věci, takže mu tam obstarávám nějaké maily a pak hlavně provoz v restauraci jako takový, jako servírky, rozdělování služeb, zaučování prostě holek. Tatínek má na starosti takovou tu kuchyň a já to, co je vepředu, tak jako si vždycky takhle říkáme, je to takhle rozdělené. Tím, že to tatínek opravdu dělá hrozně poctivě, že všechny omáčky jako vaří, takže prostě je tam všechno úplně autenticky. I ta výzdoba je přímo z Vietnamu, on přitáhl jako různé dekorace, aby se tam opravdu, když tam člověk přijde, tak aby vstoupil do Vietnamu. Tam to prostě už tak voní, vypadá a aby to byl takový komplexní zážitek, nejenom vlastně to jídlo, ale i on tomu přidává takovou tu hodnotu, že chodí mezi lidmi. Není to ten šéfík, který jenom schrábne jako peníze, ale ne, on tam je 24/7 v té restauraci, lidem poradí, je tam s nima a je to takový ten bonus tomu zážitku, jo, že buď to se potkají se mnou, anebo s tatínkem, vyfotí se s námi a lidi z toho mají zase jako úplně jiný zážitek, jako, jo, protože my asi samozřejmě nejsme nejlepší restaurace, nemáme nejlepší chutě, ale my se snažíme to dohánět něčím třeba jiným, jo.
0: Tou vlídností, která je ale bez pochyby taky důležitá pro to, co děláte. Kolik lidí dokážete za den obsloužit?
1: No, ono se to docela liší, jestli je to všední den nebo víkend. Víkendy opravdu to u nás se takzvaně dveře netrhnou, kdy bez rezervace pomalu si ani nesednete. Ty jo, tak 200 třeba lidí určitě minimálně jakoby obsloužíme, jo. A je to prostě různý a my jsme za to opravdu strašně moc vděční. Teďka jsme museli i rozšiřovat prostory, protože se k nám to úplně trhalo srdce, když se k nám lidi nedostali. Musím říct teda, že na Malou Choceň je to velký úspěch a já jsem na něj velice pyšná, protože je opravdu, když věci děláte kvalitně, tak lidé se vrací a poznají to.
0: Tatínek, s jakou profesí vlastně do Česka přišel?
1: Ježiš, no, to bylo nejlepší vždycky, když mě vypráví, že on vůbec vlastně nevěděl, že jde do Česka. On původně si myslel, že jde do Německa. Až tady začal říkat, jo, tohle není asi němčina. No, tak on sem přijel jako svářeč a on vždycky všechno dělal poctivě, takže z mnoha Vietnamců se vypracoval prostě na toho hlavního. A pak začal jako mít teda to podnikání, co se týče, prostě oni jsou taky podnikají ve všem. Měli prostě kazety prodával, pak prodával džíny. Jo, on je takový jako všeho chuť, všechno mu jde, na co sáhnete, taková, někteří lidi takový jsou. Jo, je nesmírně komunikativní, takže pak měl i nějaký, i sportbar měl, protože strašně taky furt jakoby pracuje rád s lidmi. Jo, takže kdybych měla jako říct, s čím jako tatínek přišel, tak asi přišel s kufem, jenom s obrovskýma zkušenostma a tady se nějakým způsobem jako vypracoval a je to skvělé.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stavnické.
1: Mimo STEM záletech je dnes Monika Košínová-Leová, moderátorka dřív televizních zpráv, nyní spolumajitelka, říkám-li správně, vietnamské restaurace v Chocni. Posloucháte další vysílání záletu a jsem za to ráda. Vrátila bych se, když dovolíte, Moniko, do roku 2013, 23. březen roku 2013, Fórum Karlín. Vy na pódiu, kdo tehdy moderoval Miss?
2: Libor Bouček. Pro mě Libor, já jsem ho vlastně brala i tak jako vzor, že nesmírně pohotový, opravdu úžasný moderátor a já jsem měla tu čest teda s ním jako být a hovořit a i kamarádit se snad i chvilku, tak pro mě Libor je jeden z nejlepších moderátorů tady u nás v Česku.
1: A když přišla nabídka na moderování zpráv, bylo to automaticky a v souvislosti s Miss?
2: Ano, nějak hnedka, dejme tomu dva měsíce po Miss, se mi právě ozvali z televize, že přichází nový projekt, nebo že připravují nový projekt odpolední zprávy a že bych se jim tam jako líbila. A tomu jsem jako by nejdřív nechtěla věřit, vlastně ani vedení České Miss tomu nechtělo věřit, protože moje mluva a byla taková jako hrozně roztěkaná a rychlá a říkali, že no nikdo tomu nechtěl věřit. Tak mi dali potom intenzivní nějaký tříměsíční kurz, kdy jsem každý den chodila, takzvaně se jako rozmlouvala a pak byly ty zprávy a to už jsem musela být připravená a doufám, že jsem obstála.
1: Jak dlouho jste působila v televizi?
2: 8 let, jak jsem to nějak počítala, 8 let necelých. No.
1: Ve dvojici s Tomášem Drahoňovským?
2: Ono to bylo takový různý, protože ze začátku s Tomášem Drahoňovským, to byl teda, musím říct, prostě neskutečně skvělý parťák, on je to matador, podržel mě kdykoliv, protože přeci jenom jít a říkat zprávy nebylo úplně jednoduché z mé pozice, a protože jsem se vždycky schovávala za čísla. A pak jsem moderovala s Romanem Fojtou a pak už ty odpolední zprávy jsme moderovali sami. Jo, že jsme se vždycky vyměnili se Sandrou Parmovou, s kolegyní, protože jsme zjistili, že oni totiž jsou o něco kratší než večerní zprávy, tak na to stačil jeden člověk a aspoň se něco ušetřilo.
1: Jste s někým, s kým jste se potkala právě, s Tomášem Drahoňovským, s Romanem Fojtou v kontaktu, oba kolegové vlastně svého času, Roman doteď působí v České televizi, potkáváte se?
2: Moc se nepotkáváme.
1: Víte o sobě?
2: Víme o sobě, ale nejvíc se vlastně vídám se Sandrou Parmovou, s tou jsme teda veliké kamarádky, ta mi zůstala taková jediná.
1: Moment, kdy jste měla úplně černo před sebou, kdy jste nevěděla, co se bude dít v další pikovteřině?
2: Ve zprávách? Ježiš, těch tam bylo. Já v tom právě nejsem úplně jako nejpohotovější člověk, začnu vždycky hrozně zmatkovat, ale vedení jako primi mě nějak jako vždycky podrželo a i když jsem něco spletla, já jsem si to třeba hrozně moc brala, ale vždycky se řeklo, hele, stalo se a jde se dál. Vůbec si z toho nedělej hlavu, jo. Myslím, že to bylo opravdu, ale pro mě úplně neskutečně skvělá zkušenost a já jsem za ní vděčná.
1: Co vám to dá pro normální život?
2: Moderace v televizi. Tak vůbec, myslím si, že tu komunikaci s lidma, jako to tam je už prostě daný a to jenom, že jsem moderovala třeba potom pro stovky lidí, to bylo pro mě něco nepředstavitelného. Já jsem vždycky spíš byla ten introvert a já jsem byla nervózní před každou prezentací ve škole. Jo, neuvěřitelně to posunulo v tomhletom směru, i když teďka třeba dostávám nabídky a zase se toho bojím, že teda jako to odmítám, protože jsem už přece jenom 5 let to nedělala, vypadla jsem z toho, ale myslím si, že pořád to tam někde vzadu je a jenom to, že jsem to dokázala, pro mě udělalo jako silnějšího člověka, protože vím, že jsem to zvládla a teďka mně přijde, že už potom zvládnu cokoliv.
1: Monika Košínová-Leová, jste hosty naší dnešní záletu.

0: povídám dnes v Záletech zpátky, když dovolíte k vám do restaurace. Když jsem hledala její webové stránky, automaticky na mě vyskočil QR kód.
1: No to je daný, jakože tam máme prostě meníčko, no, ale není to, že byste měla hnedka něco platit, nebojte.
0: Jasně, však jsem se taky přesvědčila. Je důležité, když vlastně připravujete to vaše denní menu, který jeden v týdnu, jestli je víkend, nebo jestli je zkrátka pondělí, středa, pátek?
1: Máme polední meníčka, ale vaříme všechno. A vaříme opravdu i, co si takzvaně zákazník jako usmyslí. My jsme v tomhle hodně takový otevření a děláme na přání i lidem.
0: A jaké je to přání nejčastější, které se opakuje?
1: No tak u nás nejvíce vlastně si lidé dávají to je ta polévka, takový ten silný tradiční vietnamský vývar a potom u nás hodně jde bumbo nambo. Ono teda je zajímavé, že třeba ve Vietnamu si bumbo nambo tak nedáte, oni tam třeba spíš prodávají bunča, ale tady se nějak v České republice bumbo nambo úplně rozmohlo, lidé si ho zamilovali a je to jedno z našich nejprodávanějších jídel. No a to, co si lidé třeba dávají jako něco jiného, tak my spíš třeba jako měníme přílohy, jo, že třeba lidi nemají rádi rýži. Jo, sice nemáme hranolky, to teda jako se spoustu lidí vždycky ptá a že by chtěli prostě nudle s hranolkama, říkám, tak bohužel u nás tak to ne, my jsme autentická jako restaurace, vím, že to třeba někde mají, ale tomhle tom tatínek jako nechce upustit, že opravdu si drží té zdravé rýže.
0: Rozumím, vy jste říkala před malým okamžikem, že vlastně tatínek se postaral o kompletní design toho prostředí, ve kterém jste, že tam nic není, jako všechno je pravé, poctivé. Mimochodem, jak dlouho je tatínek v Česku?
1: No, podle jeho češtiny by se dalo říct tak 5 let, ale už je tady skoro 40 let.
0: Jaké místo v rámci restaurace máte nejraději?
1: Ježíš, já nejradši jsem jako za barem. Nebo vlastně i před barem, kdy můžu vlastně být s lidmi v kontaktu, můžu jim nabídnout, doporučit nějaké jídlo, protože tím, jak je to malé město a je to město, kde jsem vyrůstala, tak tam nám jakoby spoustu známých, až tam jsou opravdu stálí zákazníci, já už pomalu vidím na očích, co si dají a prostě ten pocit, když jako zákazník odchází spokojený, to teda musí říct každý, kdo pracuje v gastru, je prostě neskutečný. Proto mě vlastně baví jak práce v té restauraci, tak i sociální sítě, protože tam máte tu zpětnou vazbu okamžitou a já asi na tom, to je asi nějaký můj pohon. Já asi potřebuju pochvaly a prostě jako třeba tohle mi v práci jako v televizi chybělo. Protože tam mluvíte samozřejmě do nějakého čtecího a nemáte tu zpětnou vazbu a možná proto jsem tady mnohem šťastnější a taková jako naplněná.
0: Vaše děti jsou s vámi v práci. Kolik jim vlastně je teď?
1: Mionce starší, to je 5 let a pak mám 2,5letýho Maxíka. Tam je to ryze česká výchova. Protože jako už i moje výchova byla taková šmrcnutá tím Vietnamem, protože můj tatínek opravdu byl pořád takový ten pracující Vietnamec, že s náma netrávil moc času, takže právě proto ani neumíme jako vietnamsky, protože se nám jako neměl kdy věnovat. A takže děti moje taky neumí vietnamsky, umějí výborně názvy jídel, tak to, kdyby přijeli do Vietnamu, tak to zvládnou úplně skvěle. No, chtěla bych ještě víc je naučit třeba vietnamsky, aby neudělali, nezopakovali tu mou chybu, že já nemám ten druhý jazyk jako zadarmo, takže já pořád jakoby na tatínkovi tak nějak jako naléhám, aby na něm mluvil vietnamsky a aby neudělal stejnou chybu dvakrát.
0: Když zůstanu ještě u jídelního lístku, ve vietnamštině jsou, my máme háčky čárky nad písmeny a ve vietnamštině jsou taky takové znaky, které jsou připojeny k písmenu. Můžete mi to nějak vysvětlit nebo nějak jednoduše popsat, abych se v tom orientovala? V češtině háčky čárky, jasně, rozumím.
1: To je vlastně intonace. Jak vy podle těch háčků, čárků, klikaců různých, vy intonujete to slovo, protože a každý slovo má právě jinou intonaci, že i slovo bo může mít nahoru bo rovně a bo dolů. A jedno znamená noční, kráva nebo tatínek. Jo, takže vy si opravdu musíte dát pozor, jak to řeknete, protože a já jsem právě potom, i třeba když jsem byla ve Vietnamu na 3 měsíce, kde jsem se jako intenzivně učila, tak jsem spíš jenom jako rozuměla, ale nechtěla se mluvit, protože jsem prostě na tátu volala krávo a vůbec mi tam jako moc lidi nerozuměli, pokud nevěděli takovou tu souvislost, o které já se bavím. Jo, takže je to opravdu v tomhletom ta vietnamština velice těžká, že musíte to správně jako zaintonovat, nebo je průšvih. Mm-hmm.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety. Mým hostem je dnes Monika Košínová Leová. Mluvíme o práci televizní novinářky, zprávařky, té, která čte televizní zprávy, nyní spolumajitelky restaurace v Chocni. Cestujete obytným autem, ale máte za sebou i větší, delší dovolené. Kolikrát jste se vrátila do rodné země vašeho tatínka?
2: No, myslím si, že jsem tam byla 4x. Mohla bych asi častěji tam lítat, ale nějak se nepoštěstilo a já jsem hlavně ráda, že i můj manžel tam byl jednou, se tam jako se mnou vydal, protože za těch 16 let tam byl vlastně po 13 letech, ale vietnamskou kuchyni miluje a on má všechno úplně tak jako najetý, že vždycky jakmile se s někým jako bavil, že prostě zná ty tradice a zvyky a všechno, oni se vždycky zeptali, a kolikrát vy jste tam byl? No ještě jsem tam nebyl, jo, že to všechno věděl, takže až teďka po 13 letech se tam se mnou podíval a samozřejmě moje rodina z něho byla nadšená, protože já nevím, jak to jako říct, ale když jako je ve Vietnamu někdo bílej, tak je hrozně zajímavý a je to hvězda a lidi chodí a chtějí se s ním fotit, dávat autogram, protože tatínek bydlí v oblasti, kde není jako moc turistů, tak tam byl opravdu za hlavní hvězdu, když přijel.
1: Když udělám první krok do vaší restaurace, ucítím vůni. Jaká je nejsilnější vůně?
2: No, zajímavý, ucítíte vůni, ale někomu to třeba úplně nevoní. Ale já, když tam vejdu, tak pro mě to je jako domov. Já prostě cítím domov a i když pak přijedu domů, tak člověk, já si vždycky říkám, že voním jak závitek. Ale mě to vlastně, mě to na tom baví, jo, že i teďka lidi, že my tam máme takový, jako jsme dělali lepší systém, aby jako, když samozřejmě lidi jdou pak pracovat, tak aby nebyli cítit úplně naší kuchyni, tak se to snažíme pořád jako vylepšit, ale mě to voní, jako když mám voní koriandr, půlce republiky jako tyho nemá rádo, že jo, protože koriandr rozděluje lidi, ale mě to voní a to je taková jako naše nejsilnější vůně, když se prostě ten vývar nebo křupavá kachna, kterou nosíme na horkým kameni, tak když se to rozvine, tak pro mě to je úplně jako, že já cítím i dětství, jo, ale někoho, kdo to třeba nezná, tak to třeba úplně vonit nemusí, ale musím zaklepat, že takových lidí tam máme minimum.
1: Když máte hlad, na co si vzpomenete? Na jaké jídlo?
2: No, tak pro mě jako tím, že polívka je pro mě jídlo i taky jako z dětství, tak miluju tu polívku a bumbo, nebo teďka jsem si oblíbila, i když to není vietnamská kuchyně, tak ale máme vlastní omáčky a tatínek to vyňuněl do posledního detailu, tak pad thai a udon. Jo, to je zase jako japonská a thajská kuchyně, ale to bumbíčko, protože tam je i ta zelenina, kdy jako u mě je hrozně těžký sníst právě nějaký jako určitý počet jako zeleniny na den, tak já vždycky právě radši tíhnu k té vietnamské kuchyni, která jako je, tam je to 100% vždycky musí být k jídlu zelenina. A tatínek to takhle má a já se nedivím, že jsou tak zdraví a tak jako fit, protože to kvantum zeleniny, které oni snědí, to bychom si měli z toho brát příklad.
1: Jsou vitální nesmírně. Mají i delší délku života? Tušíme?
2: Myslím si, že ano. Jo, nebo aspoň to, můj dědeček vlastně, ten už mu bude 90 teďka a pořád vypadá jak, no, tak na 75 bych mu řekla.
1: A kdybychom měli vybrat jedno místo, kam bychom měli ve Vietnamu jet, abychom pochopili Vietnam, kam byste nás poslala?
2: Já bych vás možná poslala na, protože ten Vietnam je taky různorodý. Jo, mně se třeba líbilo i v Hai Long Bay, to je taková zátoka, kde plují kameny nebo skály, tak se tomu říká. A tam je taková ta klidná, to je takový ty klidný Vietnam, ale poslala bych vás i do Ho Chi Minhu, kde právě nasájete ten ruch velkoměsta a ten biznis veškerý všude kolem vás a dobré jídlo a i takový těžký vzduch, jo, to tomu Vietnamu patří. A pak bych vás poslala na romantiku do Hoi Anu, to je město lampionů, tam je neskutečná energie, tam opravdu nasájete takový zase turistický, ale vlastně krásný Vietnam.
1: Monika Košínová, a posloucháte Zálety.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: vlnách Českého rozhlasu Běží zálety. Mým hostem je dnes Monika Košínová-Leová. Moniko, mluvíme o restauraci, o vietnamských chutích, o vietnamských vůních, o tom, jak pracujete pro své hosty, ale nemluvili jsme o nejzásadnějších surovinách, které je třeba do vietnamské kuchyně mít a předávat. Na co nesmíme zapomenout, pokud chceme sami třeba podle vašeho receptu něco uvařit?
1: Na rybí omáčku, ale s tou prosím opatrně, protože je taková výrazná a ne všem také voní, takže určitě bych zmínila tu, potom koriandr, ten je velice důležitý a pak ta vietnamská kuchyně právě naopak, tam se až tolik třeba ani nekoření. Tam opravdu sůl, pepř a nechat vyniknout ty chutě jednotlivých surovin. Jo, že třeba v jiných kuchyních tam opravdu se koření a dává se kary a všechno možný, ale ne. Tady opravdu nechte vyniknout sílu té dané prostě potraviny a nějakým způsobem to nepřeplácávat.
0: Oblíbený rychlý recept?
1: Ježiši, závitky, ale je to oblíbený, ale není to vlastně rychlý recept. Ty závitky, to je tak na půl dne, ale jsou vynikající a já třeba v té restauraci ho mám, tak minimálně jednou za den si dám závitek, ukradnu tam z kuchyně.
0: A závitek v jaké podobě, protože známe nejrůznější podoby závitku, tak který je váš oblíbený?
1: No jsou takový letní, což jsou nesmažený závitky v rýžovém papíru, ale já ráda ty smažený, kde máte vepřové maso, zeleninu a pak si to namáčíte do takové sladkokyselé omáčky a na tom se opravdu pozná vlastně, jestli ta kuchyně je dobrá, nebo ta daná restaurace, protože je spousta receptů a musím si říct, že k nám se opravdu lidi vracejí s tím, že to byly u nás nejlepší závitky, které měli. Takže to byl náš rodinný recept a zatím si stojíme.
0: Když je něco rodinným receptem, tak se nevyzrazuje poměr surovin. Je tam ale něco, co bychom mohli přeci jenom vědět?
1: Asi ne, tak ono, ty poměry tam jsou asi jako jiné, ale nic speciálního. I když nás toho jako dost podezírají naši zákaznice, vy do toho něco dáváte, prosím vás, že se sem prostě pořád musíme na to vracet.
0: No, kéž by tohle fungovalo, vy do toho totiž dáváte srdce a to je za mě nejpodstatnější. Je jasné, že v jednoduchém chemickém chuťovém rozboru tam to srdce těžko najdeme, že jo? Protože může mít nejrůznější chuť i nejrůznější vůni. Poslední otázku v záletech vždycky kladem Moniko, umělá inteligence, ptá se vás, když srovnáte, je těžší ukočírovat, nebo bylo těžší ukočírovat živé televizní vysílání plné nečekaných zvratů, anebo hladové hosty v restauraci během polední špičky?
1: Tak asi pro mě bylo těžší v té televizi, ale zase mě nejvíc baví vlastně v té restauraci. Pracovat pod tlakem, v té restauraci jsem se právě to naučila. Že tam vám vlastně nic jiného ani nezbyde. Ukočírovat všechny možné povinnosti, co tam máte a mít ještě pořád úsměv je velice obtížné, ale tím, že to děláte s radostí, s chutí a vlastně vás to baví, tak na jednu stranu to pak jde samo.
0: Ať se vám ve všem, čemu dáváte úsměv, radost a srdce, Moniko, daří. Pozdravte své děti, pozdravte svého tatínka, maminku a dobrou chuť.
1: Přesně tak. Moc krát děkuji za pozvání.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: U vodojemu na Kozinci vzniknou veřejné prostory pro návštěvníky. Zámecký park v zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Soška podle díla Jaroslava Róny i gotické poháry nabízí studentská výstava v Libereckém muzeu. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Vodohospodářské sdružení Turnov staví pro veřejnost prostor k setkávání před vodojemem na Kozinci v Jelemnici na Semelsku. Zbyly na to peníze z rekonstrukce dvou vodojemů. Na místě vznikne dlážděné náměstíčko se sezením a zelení. Svazek obcí tam chce vybudovat nový turistický cíl a přiblížit vodárenství lidem.
2: Rekonstrukce obou vodojemů začala už před rokem. V jednom případě jde o historickou kopii, druhý vodojem je naopak moderní s prosklenou fasádou. Vodou zásobují obyvatele Jilemnice a Benecka. Celkové náklady na rekonstrukci vodojemů a vybudování rekreačního prostoru přijdou na zhruba 40 milionů korun. Práce by měly skončit na podzim. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
3: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci uvidí ve vstupním vestibulu novou výstavu. Nese název Architektura ve skle. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a Kamenickém Šenově, a to na březnovém sympóziu. Tématem byla architektura Libereckého kraje. Proto tam lidé uvidí třeba gotické poháry. Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich jsou už podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů. Jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno a lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Později bude oblačnost ubývat na skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno, dopoledne ojedinělé kolem poledne a odpoledne lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39 přes Paseřice, Sichrov dále, přes Žďárek, Jílové až do Hodkovic. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labyrintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať. Ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora,

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří, nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů.

0: Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní, nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
0: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. Začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhletu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohleto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujem.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy
1: moderní medicíny. Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

fanci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního taglitu čeká?
2: Dobrý večer, taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit tak židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah s Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů z celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty.
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Naschledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAM, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
4: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovorí o svojom příběhu velakrát vlastně právě mladým lidem, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí lidé mohli hovoriť s lidmi zo židovskej komunity a počuť ich příběhy a mohli se s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dále rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashanah a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder z Mirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami se děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově. Na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích. Dívám se tady na 32 tenisových kurtů. Je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis. Ženy, muži, děti, kmeti. No prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné. Já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jari Tauber, třeba Kate Mato a další. Je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12 a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou 3 novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou 12 a také předáme zlatou českou 12 skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a 4 tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho vyprodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě teď.

0: Dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo, zpívá Petr Perk.
1: Než jasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenozy, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům, Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jarda, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů, a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si. Jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl, a musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta, jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně si toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Skupina Premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tedy v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů v žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všecko to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku, tu, která šla na té hitparádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ní vyhráli Bratislavskou Liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské Liry a až ta 11. konečně, takže si z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kovář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrál tu Liru, protože se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra se mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď a vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik, 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás, krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že je cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let sem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje

0: kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
1: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, kde tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají, vždycky se posilí, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se mi přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem silnějc.
0: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé že...

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje Vy dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na 6. místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.
2: Jen

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk a pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí a to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu. Zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jetplane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. A když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmomoravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku, ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perníku.
2: Perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásnej, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vrochockého, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980, tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým se popovídáme.
1: Je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal i do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, aby jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši porotci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou, takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí. Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu. Před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
8: Hvězdné návraty.
9: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
10: Tak mě tady máš.
9: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
10: Co je dneska v televize?
9: No, veselohra.
10: Veselohra?
9: Ty jsi chtěl něco jiného?
10: Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer.
9: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
10: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
9: Nebuď tak nafrněnej.
10: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
9: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
10: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to lepší.
9: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
10: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
9: No včera, teď to nejde.
10: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
9: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
8: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
9: Hele, poslouchej. Hele, taky

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Děčí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni. Řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
3: Musí a likér jsem mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl 2x.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
3: Ty můj.
4: Já povíš mi srdce krajta, ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní chopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už protože i v Auzu jsem dělal ten kabaret a pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly revy. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kous se valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu v běh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: Automatnes.
1: Hokinářka s pohrabáčem rozpálená do sníhic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvířka schránky, pohrabáčem matinka. Dvířka

tam lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opa, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opa, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané.

0: než ji divák znal.
1: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit. Dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
2: Ona je taky blbost neplnit plán.
3: Haló! Haló! Mohla bych prosím hovořit s paní Kahounovou?
2: No jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit? Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano, na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit?
3: No,
2: promiň, slabý dvě hodinky, ale... Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No, je to.
3: Má, Dono, má, kraj tiše sní.
4: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času a pozorně kostým.
3: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
4: No, to už je lepší.

0: se mi jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchýlá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
1: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiný, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný,

0: že jsou lidi na čtyřech místech zakončený prstama? No to jsou věci teda. Vůbec nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal. Divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on je podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci. Nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu, má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, siránu, táto, táto, táto. Táto! Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno! Si ráno! A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče. Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Hello. Teď ten siráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten siráno vytáhne kort. Udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
1: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
2: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně. Že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy, a to s mužem, se kterým je úzce spjatá, s Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladý mi připadal.
3: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo, já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Alebo ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádný nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli, Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
6: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirchley. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinku.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já pam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, který zastavoval ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Máš klukovu košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje. Nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej, ne.
4: Já čekám, podívám. Zeleně mi. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4:15.
3: Ježiši.
4: Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, pane, Kariku, pane, pane. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, na se brášek.
3: Prášek?
4: No jo, to je? Dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
5: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
5: Tak dost, jo?
4: No.
5: Klid, do fabrikace a deset, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
5: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
5: Tady je skoro.
4: Jo.
5: Ano. Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
5: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Tady, podívej se. Já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
5: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
5: No to bych je... To bych
4: do ruky.
5: Je, no to bych je v ty ruce musel mít.
4: Tak si si jistý ruky da, někam jinam.
5: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
5: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic,
5: se děje?
4: Je sem, no, je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
5: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
5: Jo,
4: no jistě, tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
5: Ježiši Kriste.
4: Co?
5: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
5: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který petu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmením, mám jeho, a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával s sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali. Mm-hmm.
0: A můžu se zeptat, v kolika letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky snů s tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na ně hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter noční linky Českého rozhlasu. No,
1: moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi měl do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám chci taky něco říct. No,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. Protože mám trošku učitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být. A teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten mě teprve teď ve vztahu v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kež by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny,
0: vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčení nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No. Ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo jim nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsou v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mě to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Uh-huh. Že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla s ledvinama a zhodou náhod už jsem to tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mi úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No, Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svou životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete? Měl nějaký zvláštní zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky. Já mám strašně ráda zahrádku. Teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a furt a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady sama pořád, i když není. Mm-hmm.
0: To jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokovat může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak jsem ji rozhodil organismu, všechno naopak. Z vysokého tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude líp, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: My jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už být děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti. Děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě. A tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny.

0: ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako zpřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila. Takže takhle, no.
1: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
0: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
1: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
0: Tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
1: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
0: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
1: Krásné sny přejeme.
0: A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Ház. Je to největší cestě, výstava těch vyspaných psů a mezi nimi je poni, protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poník vykopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka za celý vyspal ho a do dnešního dne na Vysokském zámku je ten poník vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, tými krásný čistilky, které jsme měli, chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad nikým se nepovyšuj a nad nikým se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je v opáce pišná princezna. Do dneška nevím. Myslím, jestli to zase tak zněho, nebo jestli to zaslyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stál. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být pořídat.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje. Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No, no
1: takže
0: máte
1: prostě
0: krásné vzpomínky na... V podstatě protože... ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí. A měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky. Než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého
1: zlesu. Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc
1: přeju. Takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško, přeji vám všem a já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala a on se dožil skoro 87 roků, už je to teda 10 roků, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dál. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to byl, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil, ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to právě proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, pane Hništín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No to je škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmilko, takže, no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla a to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: Ono, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, abych se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už přes 50. bylo. Ne mladá holka, ta by si to třeba nedovolila.
0: No. No.
1: Takže,
0: Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Ano,
0: ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
1: no mám dětičky.
0: Ano, o těch jste kdysi vyprávěla.
1: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes se vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Elena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím po té stránce dětství, lásky a tak dále. Že to chci jako říct a vzpomínám, jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, já jsem říkal, strojůvodce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o rodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď, co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, když se špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takový opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co taky. Ve škole jako já jsem tak mýbala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, všechno dělá tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď v věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky do všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřady, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná, precizní, a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak říkám, to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu za tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a Takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak to, no tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako postavil, z Ostravy jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, že jste mi to připomněla tady, to, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji, Alfredu, Katy, ten pořád každý večer, tak jsem ráda, jenom si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a zdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolala. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dále.
0: I vám, děkuju paní Aleko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, jak to nedělá zpětnou vazbu. Uh-huh. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu zprávovali i brácha, tam byl auto a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je to, no.
0: Mm-hmm. No. A co jste po něm zdědil? Povahu, gesta.
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme, jindy ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Asi víte, jak to myslím, jako.
0: Mhm. Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože ta syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak, jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě někdy srazy vytryskne, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, jo, kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní. A moc si ji vážím, pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlasu Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobourat, takže všechny moc pozdravuju. A mám vás všechny moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím Moravskoslovácko, to jsem už několikrát říkal. Městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům, ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura, byl to vinař, měl jsem vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako, když si vzpomínám. A ten život byl takový, u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nebo spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to je jedno. Byl nasazený, za války byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct, ano. Já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk, jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený, měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový... A on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala. Řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař.
0: Včelař, tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zdědil. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dala asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené i právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku jiného a oni začali mluvit.

0: bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
1: Já mám pocit, že už jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuji za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
0: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, jenomže ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl.
2: Ne, ty máš, jo?
1: A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třebej, co jsi pochytil.
1: No já to jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak jo, tak ten se udělá.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, jo, jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
6: To stačí.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: To ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale. No byl šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické.
2: Střídku, abyste hnět mladou.
0: Já přetlumočím, Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
3: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
3: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
3: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
4: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
3: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
3: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Pes Hero u Sovových mlýnů 7.
3: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
3: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
3: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
3: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
5: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si jí to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy zholí?
1: Ne, to mi nenapadlo.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak...
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo? Na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk,

0: ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Šlitr. Pocen.
1: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

das Blatt ist der Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá zloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou.

a pátá sluka. Představte si, co jsem měl dnes k oběru. Představte si, co jsem měl dnes k oběru. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jed u stolu. Kdo

Co jsem měl dnes k oběru? Představ si, co jsem měl dnes k oběru? Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu, kdo ví, co v rosolu, kapustu.

i s vařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráku. Je se ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodo, zapíjel jsem je vodou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v Divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, no. S dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do by do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na...
0: by to šlo vlastně na všechny výstrojové melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco, a něco teda za to, co už má, ne hravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá, co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra, že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a tenkrát na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: A to nemá, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou chválně.
2: Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička, je to
3: To ti budeme zpívat v krematoriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

Už babadada parou, von chum tak netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hus. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým koncům, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten
1: automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlob se, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co do... a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, pozor. Prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.